Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus,

piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sály na velkou párty. Nebeské bulváry psaly pozvání všem. Jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá. Počasí se drží, neprší a neprší.

prší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly k jevišti přichází samotný Elvis Presley. Počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých. Počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Soudní prostředí se vyznačuje mimo jiné i tím, že v tomto prostředí nalézáme zcela zvláštní druh humoru. Je to humor takzvaný černý, protože vychází z lidského neštěstí a je pro něj příznačné také to, že se vyskytuje ve chvílích naprosto neočekávaných. Já vám to přiblížím na příběhu přímo ze soudní síně, kdy probíhal rozvod manželství. Důvodem zde byly problémy v intimním soužití. Manželka si tam stěžovala, že dokonce tedy manžel nějakým vulgárním výrazem ji vybízí k intimnímu soužití. Rozhodoval to soud v obsazení soudce z povolání, dvě soudkyně z lidu. Velice napjatá atmosféra tam panovala a teď z ničeho nic, k čemu vám tam došlo v té soudní síni. Přišla paní ke stání, hned se dala do lání, že s mužem nic nesvede a že se radši rozvede. Manžel prý jen nadává, peníze jí nedává, taktéž není k použití při intimním soužití. Pak jí lítost přemohla, že slova vydat nemohla, ještě nežli usedla, tak zahambeně uvedla, že nejvíce jí dotýká, když manžel se s ní potýká a vulgarismem žalostným nutí k hrám milostným. Soudce jí vzal za slova a chtěl slyšet doslova, jaký výraz používá muž, když po ní toužívá. Paní se však styděla, když cizí lidi viděla, tak na lístek to napsala a předsedovi podála. Soudce hlavou pokýval, když na lístek se podíval, než do spisu ho založil, než soudkyni ho předložil. Soudkyně přísedící, v pohodě si medící, okolí nevnímala, už čtvrt hodiny dřímála. Když po chvilce procitla, v trapnosti se ocitla, oči si protírala a na tu výzvu zírala. K tomu žertík osudu pak dovršil tu ostudu, neb soudkyně jak ta žena tež měla jméno Božena. Pokuste se domyslet událostí další sled, mezi lidma od práva však takhle se to podává. V šoku prej byl předseda, když skončila ta beseda a lístek se mu vrátil zpět, dopsán větou zítra v pět.

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Jo, já bývám lidský romantik a cestovatel. No my Češi už to máme nějak v krvi, to už je snad po prapřecích. Ono to snad začalo už u pravce Čecha. Ono se dneska přišlo na to, že kdyby byl neměl Birgera, tak se nestavěl na řípu, ale šel dál. No, a když si představím, že bych musel dneska jezdit od Salzburku na Sázavu na chatu. Herko, to by se to prodražilo. Tohle je veliká výhoda, když se chce člověk podívat na Jungfrau, teda na panu, ale i na panenku, no, tak to stojí jenom pár šilinků. Jo, když člověk před 45 lety neměl peníze, tak to je taky nemohl utratit. A přitom před ním ležel celý svět. Za 2 koruny odfrčel Pacifikem do Nevady na Sázavu, za 3 koruny do Kansasu na Kocábu, za 3,50 parníkem na Yukon do svatojánských proudů. Je, fantazie člověka odnesla, kam si vzpomněl. To bylo vždycky moje. Hory, džungle, prérie, pralesy, ostrovy říční lásky, moře, přístavy, je. Já měl slečnu v každém přístavu v Hamburku, v Marseille, v Šanghaji, ve Štěchovicích, na Maninách, akorát v Děčíně. V Děčíně jsem se do ničeho nepouštěl, protože tam je povolený jenom malý pohraniční styk a... A to já to zase nikdy neodbejval. Zažil jsem na cestách všelijaký hrozný chvíli, jako tenkrát na Nový Kvinej, teda to bylo peklo. Na lodi už plno hladu, na Azorech to ještě šlo. Pak přišli Kanárský ostrovy, no to víte, takový mrňavý ptáci, ty moc posádku nezasytějí. A ještě se námořníci báli, aby nedostali z týhle stravy žloutenku. Pak přišli Velikonoční ostrovy, Vánoční ostrovy a my tam přistáli právě po Mikuláši. A tam lidožrouti lovci lebek a oni zrovna fasovali k Vánocům roli toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? Ano. Tak to stálo v té jejich vyhlášce. A to víte, divoši. Oni mysleli, že ten toaletní papír, že opravdu na hlavu je. No ne, uříznu to a usušenou teda na zabalení. A než jsem jim to stačil vysvětlit, už jsem byl v kotli nad ohněm v té jejich závodce. A ta kuchyňská ficka povídá, taky jste mohli sehnat něco prorostlejšího. Tohle je nějaký frajer libovej. Ten bude tvrdej. Jen se nebojte, dnes vaří šéf kuchař, povídal kuchař. Vidím, on změkne. Voda už pode mnou začínala bublat, já duši na jazyku, jazyk na vestě a najednou bubny, tam, já koukám kde. A ona náčelníkova dcera. Ten je můj, já ho baštím a to mě zachránilo život. Nebo takhle jednou v Hongkongu, my přistáli až k večeru, trafiky zavřen, tak povídám, skočíš si někam zakouřit a... Tak jdu po hlavní ulici a zpívám si Přístavní krčma je smutná, taká smutná, až je čudná. Najednou mě někdo bafne za ruku, Číňan. Že prej u nás studoval agrotechniku a že je tady majitel opiovýho doupěte. A hned po ohštění za chvíli už jsem ležel, troubel v hubě, nadspal mi fajfku. To byla noc, to byly sny, já když si vzpomenu, to byly sny. Mně se zdálo, že Sparta vyhrává s Liverpoolem ve finále poháru mistrů 8-0. Na Spartě návštěva 120 000 lidí, nabito k prasknutí. Obecenstvo křičí na soudce, pískej, ale zůstaň člověkem. A Berger mu dává žlutou kartu, že nedal Angličanům bodechovej čas. Já se probudím spocený jak 3 narkomani a křičím, to je strašná droga, ten hašiš. A ten Číňan povídá, hašiš došel, tak se vám tam nacpal 3 rozdrobený Sparty. Jo. Moře a přístavy, to je drahá věc. A nejdražší je ten manželský přístav. Mě už romantika přešla, ale tu moji to drží tuplem. Říkám jí pořád, doma je doma, budeme tábořit, ale žádnou chatu, to už jsem měl taky. Ale tak malou, že když jsem vařil mlíko, tak jsem s ním musel předcházet, aby mi nezdvihl škralou střechu.
příroda, to je klid, pěkně u lesa, u vody, žádný moře, žádný Tatry, je, kde pak Tatry. Co se tam stalo loni mojí manželce? Ani co nechci dát, dostal jsem telegram hned, přijeď, jsem ve velkým nebezpečí a letím nejbližším letadlem z letiště taxíkem, z taxíku honem do hotelu, kde moje bydlela, vletím do jejího pokoje, ona leží na gauči a listuje si v burdě. Já si nejdřív odech, pak mě popad stek a křičím, co jsi se zbláznila, co ti tady hrozí za nebezpečí? Představ si, povídá ona, potkala mě strašná příhoda. Mám z toho úplnej šok. No jaká, mluv sakra. Šla jsem člověče ráno do lesa, nikde nikdo a najednou mě tam přepad nějaký urostlej, vysoký mladík. Nemohla jsem se bránit. Ježíšmarja, kdy se to stalo? V pátek, v sobotu a v neděli. A co se stalo v Demenu i v Nízkých Tatrách? A teď si představte, co by se mohlo stát ve Vysokých. A od té doby ona jenom moře, moře, moře.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím Ventinol na potíž.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cvi

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
2: Well, as long as there's a truck, I won't forget. Korea and Operation X.
3: Get the year of 54. I drove a truck in that Korean War, hauling GIs to the front, then back, in a truck they called a deuce and a half. The orders called it Operation X.

vzpomínám. Skončil den v táboře a do tmy houká sova. Novej rok přines mráz a únor v srdcích let. Zlej vítr zafouká.

poslední prázdniny, bratřek akorát. Skautskému slibu, že zůstanem věrný, za to nám na podzim přišili na kabát. Vojenský vejložky,

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

Lenka Plačková. Její hosté, skvělá muzika a hlavně řádná porce nezaměnitelného humoru Ivana Mládka.

0: moje dětství bylo spjato s malým městečkem tady na Moravě, který se jmenuje Třebíč, tam jsem se narodil. Tam jsem trávil dost velkou část svého dětství, protože jsem tam měl dědečka, který se jmenoval Donutil. To jméno vůbec není tak obvyklý, jak jsem si vždycky myslel. Není k nalezení v žádným telefonním seznamu. Já jsem si vždycky říkal, jak je to možný, takových jmen Doležal, Dohnal. To všecko je, ale Donutila tam nenajdete. A když jsem potom pátral, tak jsem zjistil, že prapůvod toho jména je Dráb. Donucovač práce. Byli takový menší, ty se jmenují Nutil, že jo? A ten, co uspěl, ten se jmenoval Donutil. Takže tam je někde původ toho jména a druhý mu dědeček se jmenoval Kašpar. Toho jsem bohužel nezažil a ten zase ve svým jméně má obsaženo to, co to jméno obsahuje. Prostě byl Kašpar někde a někomu dělal kašpařiny a myslím si, že spojením dětí těchto dvou dědečků došlo k tomu, že jsem vznikl já a předurčilo mě to proto, co teď dělám. Ale děda Donutil byl skvělý vypravěč, on byl sedmilhář. To bylo nádherné, co on všechno si pamatoval a co všechno vyprávěl, jako každý dědeček měl zážitky z první světové války a říkal, jak prostě oni tenkrát, když byli ve Rusku, přitom já bych tam nikdy nebyl, jo, no. Tak oni šli s tou jejich kumpačkou přes zamrzlý Dněpr, 7 metrů ledu a teď najednou zleva se objevili Rusáci. No ale to nic, my jsme to nedbali, přeběhli jsme přes ten zamrzlý Dněpr a na druhé straně ty zamrzlý řeky všichni šup do žita. Já jsem říkal, dědečku, ale co mě to vyprávíš? Do jakého žita? Zamrzlej Dněpr 7 metrů ledu a vy šup do žita. Děda se jenom chvilku zamyslel a řekl, v Rusku? Tam bylo všechno možné. Já jsem mu později dal za pravdu, protože když jsme potom jeli na Ukrajině v okolo 1000 hektarů pšenice velkých jako Morava a nikdo je nesklízel a oni tam stáli i v zimě, tak jsem pochopil, že to tak je, protože ten rok prostě nebyla nafta, že jo. Když jsme stáli frontu na benzín, který nám řekli, že přivezou za 3 neděle, no tak prostě jsme tam stáli, že jo, že to nepřivezou. Takže tam jsme zažívali takovýhle věci opravdu a já jsem věřil, že ten děda, přestože tam nebyl, měl aspoň zprávy o tom, že to tam takhle chodilo. A dovedl to velmi vtipně interpretovat, za což jsem mu byl povděčný. Samozřejmě těch zážitků z dětství byla celá spousta, to bychom tady strávili hodně času a určitě každý z vás si pamatuje takový ty dětský úrazy. Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Věrečku roku? A já jsem říkal, v Unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zas tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden. Vynikající doktor, oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vorant toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal...
1: Říkáš meniskus?
0: Říkám, ano, meniskus. Vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval. On řekl, neřvi hajzle, řvi do žíle. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravej z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, to byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc.

našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž, to nejslačí.

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

kolik drahocených rad se mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál. Přes větve časem tlejících

obrázků a skec. Se tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic

nezapomíná. I když jsem tady a ty tam, svítíš mi na cestu dál, přes větve času.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

karmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

parků. Světla města v dáli, jen pár oharků. Zašeptala stiše, o čem vlastně sníš. A já cítil ve svých zádech tvého muže kříž.

noc, jak mi bylo všelijak. Když jsem cítil ve svých zádech tvého muže zrak, řekla zkrátka noc je krásná do svítání.

šeptala si jen pojď blíž a žádnej zběh. A já cítil ve svých zádech tvého muže dech.

Zlokrotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

Někdy se mi stane, když se hodně spiju, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví je

druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí, daleko má paní v týhle zemi.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou. Bílej koník padá vykopanou šachtou.

střeti. Komu dám svou ruku, už si pro mě letí. Co mi asi čeká v té budoucí době, až zas narodím se, řeknu jenom to.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo. Místy pak čekáme přeháníky nebo také bouřky. Teploty vyšplhají na 27 až 32, na Moravě až na 37 stupňů.
0: Vzpomeňte si. Stačí jen přivřít oči a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Po pár dnech volného vstupu do vybraných státních muzeí a galerií přišlo ministerstvo kultury pod vedením Otto Klempíře s rozhodnutím umožnit lidem volný vstup do státních památek, a to ve dvou dnech, 30. srpna a 27. září. Ministr Klempíř prý Národnímu památkovému ústavu slíbil výpadky příjmů kompenzovat. Příjmy ze vstupného činí v rozpočtu Národního památkového úřadu blížícím se 2 miliardám korun přes 500 milionů. Horolezci na Karlově mostě čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví. Kam s dětmi? Třeba na kuličky.
2: Zlínské děti mají nové místo k hraní. V lokalitě obeciny vyrostlo unikátní kuličkové hřiště s umělým kopcem a 9 kuličkovými drahami. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu Tvoříme Zlín 2022. Přináší dráhy plné tunelů a překážek, 3D polokoule, skluzavku i trampolínu. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: O zoologickou zahradu je zájem, pokračuje Honza Navrátil.
3: Historicky rekordní návštěvnost zaznamenala v červenci pražská zoologická zahrada. Překonala dosavadní červencový rekord z roku 2017, kdy během 7. měsíce roku navštívilo 231 tisíc lidí. Letos do zahrady přišlo zhruba 233 tisíc návštěvníků. Od začátku letošního roku zoo navštívilo přibližně 859 tisíc lidí, což je srovnatelné s loňskem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po Spartě se dnes v pohárové Evropě představí také Jablonec a Hradec Králové. Podrobnosti přináší náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Jako první vyběhne na trávník Jablonec, který ve třetím předkole konferenční ligy hostí od 18 hodin lotyšskou Rigu. O hodinu později, tedy v 19 hodin, rozehraje svůj duel Hradec, který také na domácím hřišti vyzve ve třetím předkole Evropské ligy turecký Bešiktaš.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

0: Důvod k radosti měla skupina Rangers, že zůstali takoví, jací jsou. Ať už jste, jací chcete, tak my věříme, že i dnes budete mít radost toho 6. srpnového dne, kdy Oldřiška slaví svůj svátek a vy posloucháte vysílání Country Rádia.
1: Tak dobré ráno, přejeme. Už je 4. pracovní den, tak se nám to pěkně nachýlilo. Měla jsem dneska pocit, když jsem vstávala, že to nebe má nějakou zvláštní barvu.
0: Měl jsem stejný pocit, takové jako potemnělé nebe, takové trošičku horovsky to vypadalo.
1: Jo, bylo to, je to taková trochu divočina, tak pokud jste ještě nevykoukli ven, tak to nedělejte, abyste se nelekli.
0: Já jsem teda předpokládal, že tahle ta obloha sebou přinese ochlazení, ale zřejmě tomu tak nebude, protože třeba kolem Prahy už v tuto chvíli je 620 stupňů.
1: No, tak uvidíme, jak to bude konkrétně s těmi teplotami. Za chvilku na to mrkneme podrobně a podíváme se třeba i do toho vašeho kraje.
0: Teď už Hank Williams Junior na Country Rádiu.
1: Zdraví vás Kačka s Vláďou.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez sny v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebe.

0: Tomáš Klus a jeho Nina ve vysílání Country Rádia. Tak se mrkneme na ty teploty, které aktuálně sužují, no v podstatě sužují naši zem. Teploty kolem 26 stupňů Celsia, jak říkal Vláďa, tak to je skutečně ale jenom místy v Praze. Jinak jsou ty teploty kolem 18-20 stupňů Celsia. Ale taková jedna fajnovost ze včerejška, ta strážnice, jo? Ta strážnice zase prostě vydala nějaký další rekord. Zase teploty nad 41 stupňů, neuvěřitelné.
1: No ono vůbec.
0: Co jako se ta strážnice pořád teďka jako dere dopředu?
1: Není to jenom o strážnici. Není to jenom o strážnici, je to obecně o Moravě, protože Morava si může zaznamenat hat-trick v souvislosti s překonáním rekordních teplot nad 40 stupňů Celsia. Ano, 3 dny po sobě na Moravě naměřili meteorologové 40 stupňů a je to vlastně absolutní rekord od dob začátku měření.
0: No Vláďo, ty jsi s tou Moravou trošku posedlý, jo? A musíme říct, že i v Plzni bylo včera jako hrozně, protože nejtepleji bylo právě včera v Plzni a tam bylo 41,5 stupně Celsia.
1: A já vím, ale 3 dny za sebou, tak to už je teda na pováženou. Dobře.
0: Ty Moravo.
1: On tak sumo Moravák. Omezení na hradecké dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové, Usadské se připravují silničáři na omezení, má to být, anebo je to aktuálně mezi 25. a 35. kilometrem, jezdí se jízdním pruhem, tedy jedním jízdním pruhem. Takže počítejte, že tam může nastat, jezdí se jízdním pruhem. Ano.
0: Ježiš, všichni se báli, že budou jezdit po trávě.
1: Tak, Valdemar Matuška, kamarádi táborových ohňů, to všechno odnést čas.
0: Jdeme na to. Dobré ráno.

0: je a bude.
1: Už se tady dívám, kdy pak nám to sluníčko vyšlo, tak bylo to 6 minut po půl šesté a zapadat nám bude krátce po půl deváté, chcete-li to hlídat a když tak jako zvednout jeden prst a dělat ty, to prosím vás ve 25:30.
2: Ano, jak to vypadalo s rekordními teplotami, my už jsme to téma nakousli před malou chvilinkou, tak dnes si řekneme přesně, jaké byly toho dnešního, tedy 6. srpnového dne napříč historií. 1892 bylo nejchladněji, rovných 9 stupňů Celsia, 34,2 v roce 2015.
1: No, v tuto chvíli teploty stále relativně nízké, nebo takhle, asi bychom si přáli, kdyby takhle byly přes celý den, ale nebudou. 18 až 20 stupňů Celsia, místy 26, ale to je skutečně jako opravdu jakoby místy, nemusíte se bát, že už teď 26 všude.
2: Během dne by se měly vyskytnout přehánky, bouřky, na mnoha místech i silné, k večeru budou od západu srážky ustávat, no a teploty, ty nás budou provázet během celého dne v rozmezí od 27 do 32 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku 37.
1: No, tak vlastně bychom měli být rádi, ne?
2: Ano.
1: Včera 40, dneska 27 až 32.
2: Klesá nám to krásně.
1: Ježiši, už dneska konečně se ochladilo, že?
2: Přesně tak, hurá, budeme oslavovat.
1: Jdeme na pátek, zpočátku bude oblačno až zataženo a na většině území se vyskytne deště nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 24 až 28.
2: Ano. Pranostiky, půlnoční větry v srpnu přináší stále počasí.
1: No vidíte, tak dáme ještě jedno teplé a suché léto. Přivádí sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Myslela jsem, že tam je nejlevnější víno, ale nejlepší je lepší.
2: Tak lepší než levné.

0: Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin 28 minut je ten správný čas, abychom se podívali na dopravu. Od včerejška nám tady přibyly nějaké nové vlakové výluky, ty krátkodobější. Jedna z nich se týká Ostravy Svinova a Studénky. Další kolaps, co se týká výluky na koleji, je Olomouc Senice na Hané, anebo také Doudleby nad Orlicí Letohrad. Co silnice? Brno Tuřany, tady se havaroval na silnici 283, no a ještě jedna dopravní nehoda, ta je hlášena z Dobřan, je to na třídě 1. máje. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a po půl, tedy po zprávách a po počasí, už se podíváme, jak to vypadá v dnešním kalendáři. Šťastnou cestu!
2: Country rádio!
3: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá! Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
4: Radio. Včera jsem se vrátil.

0: ať jsme kde jsme, vždycky se zase vrátíme domů. Country Radio. Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio. Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová a nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Cílem Havlové a nadace je cenu udělovat i letos. Nové elektrické vlaky mají na Vysočině jezdit za 5 let. Elektrické odbavení má začít fungovat do konce roku. Německá prémiová značka Audi začíná se zveřejňováním prvních oficiálních informací o svém novém kompaktním elektrickém voze. K plnému odhalení designu i technických dat má dojít během letošního podzimu. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak dneska svůj svátek slaví Oldřiška. Toto jméno má svůj původ ve staroměmeckém jméně Uldarých a zejména Uldarých se postupně vyvinula jména jako Ulrich, Oldřich a taky ženská verze Oldřiška. Jméno se překládá jako ze slov Uodalo, což znamená dědičný statek, a Reich to znamená bohatý. No takže prostě je to nějaká holčina, která...
2: Perspektivní partnerka.
1: Přesně, zdědila po tatíkovi prostě nějaký statky velký, jo, a teďka hledá prostě manžela.
2: Myslím, že to může být...

0: protože je milý. No prostě v kalendáři máme jméno Něhoslav. Slyšíte dobře, jedná se o křestní jméno slovanského původu, no a význam jména je vnadný, spanilý a slavící něho.
1: No tak když se o ženě řekne, že je vnadná, tak to chápu, no, a u muže?
0: Tak muž může třeba po nějakém operačním zákroku být vnadný.
1: Jo, takhle, myslíš, no, že to taky souvisí? Já
0: nedokážu
1: dobře,
0: si to představit.
1: Takhle, nebudeme to, ano, nebojte rozebírat. Se, nebudeme to rozpitvávat úplně dobře, tak Něhoslav je vnadný, spanilý.
0: Ano.
1: Je takový princ.
0: Mezinárodní den boje lékařů za mír, to je další téma, které se vztahuje k dnešnímu, tady 6. srpnovému dni. Tento den byl vyhlášen po jaderném útoku na Hirošimu. V Hirošimě bylo přítomno mnoho lékařů a odborníků, kteří pomáhali, a mnoho z nich následně zemřelo na nemoci z ozáření.
1: Tak právě proto si připomínáme tento Mezinárodní den boje lékařů za mír.
0: No a ještě Bolívie, den nezávislosti, stejně jako na Jamajce.
1: Teď už zní první tóny písně, která se jmenuje Sám se svou kytarou, a zpívat nám bude
0: Karel Zich,
1: s úžasným hlasem Karel Zich.
0: Je to tady, hezký poslech.

0: se mrkneme na dopravu v 6 hodin a 42 minut, aby jsme věděli, kde se zdržíme, protože myslím si, že tomuhle úseku se zrovna nevyhnete. Pakliže míříte z Prahy na Brno, tak prostě musíte použít D1. Na 196. kilometru nás čeká omezení, je tam hodně kamionů a od 190. kilometru se budete šoupat až na ten 196. Je to zhruba na 10 minut, takže zatím docela dobrý.
1: No a šoupat se budete během dne takovou tou pomalejší chůzí, ať už budete kdekoliv, protože teploty dnes budou opravdu veskrze vysoké, které nás nebudou motivovat k tomu, abychom udělali nějaký rychlejší pohyb. Věřte, že budou v rozmezí od 27 do 32, na Moravě dokonce až 37 stupňů Celsia. Takže já bych také zvolnil chůzi být na vašem místě a určitě nikam spěchat nebudu.
0: No, tak u tebe to není nic nového, ale jestli si chcete jít zaběhat, tak teď je ten správný čas. Teď se oblečte do sportovního a teď můžete vyrazit. Teď ty teploty jsou kolem za příjemných 20 stupňů.
1: Pokud nechcete běhat stejně jako já, tak ještě zůstaňte v klidu doma.
0: Běžte.

0: probouzení na Country Rádiu.
1: Tak koho dneska budeme probouzet? Dneska budeme probouzet dámu, která má speciální jméno.
2: No, jméno, které se vztahuje k dnešku, ono není až tak speciální v souvislosti se 6. srpnem.
1: Protože těch Oldřišek je málo, proto je speciální.
2: Jo, takhle. No. Mohlo by být i specifické.
1: Tak myslíš.
2: Halo, Country Rádio. Teď to vypadalo, že nám to někdo vzal, a ono to tak nebylo. Tak telefon nám zvoní.
1: Zvoní u manželky.
2: Zvoní u manželky Oldřišky u tohoto specifického jména, které dnes slaví svůj svátek s krásným přáním a s krásnou takovou rozverně veselou písní, která už je připravena. Tak to by nás mrzelo, tak kdyby telefon zůstal bez odezvy.
1: No vždycky nás to mrzí, my se vždycky snažíme, víte, že to jako napínáme a my věříme, že ji vydržíte palce a říkáte si, a tak už to položte, anebo ne, ještě jednou to nechte.
2: Tak kolikrát
3: nyní
2: ještě?
3: Jsou všechny obvody obsazeny.
1: A pak se pozve tato paní, která určitě není Oldřiška, jako.
2: No,
1: je to nějaký vygenerovaný hlásek a bohužel ta nám vždycky jako vlastně určí, že už je konec teda.
2: Ano, tak my jdeme na to přání, zkoušet už to nebudeme, máme probouzit, jak bylo řečeno, manželku, nejlepší na světě a je milovaná Oldřiška, kterých je málo a proto si jich musíme vážit, je tady napsáno.
1: Mám tě moc rád, i když se to někdy nezdá, ale nikdy bych tě neopustil. Zažili jsme toho moc a doufám, že ještě více zažijeme.
2: Kdyby to šlo, prosím, o písničku Když super žena, tak píseň Hergot, to je baba.
1: No, tak se těšíme moc. Je tady ještě takový dovětek, který si teda neodpustím. Vládě ho odpustit chtěl, ale já ne. Hlavně děkuji vám v ranním studiu, že tak každý den brzy ráno rozdáváte tolik pozitiva všem.
2: Tak věříme, že to pozitivum se bude týkat i všech ostatních oslavenkyn i navzdory tomu, že Jindřiška, které bylo určeno, toto přání nám telefon nezvedla.
1: Ještě tady poslední dovětek z té jedničky a vše dobré přeji manžel, dcera a syn, kteří také zaslali tohleto krásné přání.

0: To se budeme prýma mít. Já věřím, že prýma se budeme mít i v té následné hodině, třeba už i díky hudebnímu repertoáru, který nás po sedmé čeká.
1: No, protože vylouskáme buráky spolu s Texmany a s Vráťou Vyskočilem.
0: Krásné ráno přeje Kačka a Vláďa.
1: A 6, dobrou chuť.
0: 56.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno, až je zataženo. Místy pak čekáme přeháníky nebo také bouřky. Teploty vyšplhají na 27 až 32, na Moravě až na 37 stupňů.
2: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotským Dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country rádio.
7: Každej, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Můj recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím country rádio.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale dřív musím u pumpy si kafe dát.
2: Já jedu dál.
0: Tak mi kilometry zase krásně ubíhaj.
2: A se starou kytarou prašných cest já jsem zas král.
0: Už léta jezdím bez nehod. S country rádiem.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Sucho je rok od roku horší, ale to všichni pociťujeme velmi intenzivně. Mnoho lidí vidí řešení v zachytávání dešťových srážek. Jenže sudy a jiné nadzemní nádoby už přestávají stačit. Voda se v nich také rychle kazí. Alternativou jsou podzemní nádrže na dešťovou vodu. Zájem o ně podle prodejců stoupá. Ale pozor, vybudovat si nádrž na dešťovou vodu bez potřebného povolení se nevyplácí. Stavebníkovi za ni teoreticky hrozí až 4milionová pokuta. Mýval severní může na první pohled působit neškodně. Podle odborníků ale patří mezi nejproblematičtější invazní druhy v Česku. Likviduje hnízda ptáků, loví obojživelníky, plazy i ryby a vytlačuje původní šelmy. Myslivci varují, že jeho populace rychle roste a oni ji nejsou schopni regulovat. Proč vyrazit do ostravské zoologické zahrady, to ví kolega Savana.
2: Ostravská zoo pořádá v sobotu akci zaměřenou na ochranu mokřadů, které patří k nejohroženějším ekosystémům na Zemi. Návštěvníci se dozvědí o jejich významu pro zadržování vody v krajině a mohou podpořit jejich ochranu odevzdáním starých elektrospotřebičů. Za každý odevzdaný kus je pak dětská vstupenka zdarma. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Výstrahy kvůli horku stále platí.
3: Horké počasí posledních dní stojí za prodloužením výstrahy pro Prahu před silnou zátěží teplem. Na území metropole platí rovněž do odvolání nařízení, které se týká zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zakázány jsou tak například jízdy parních lokomotiv, rozdělávání ohňů a nebo používání pyrotechniky. Smogová situace byla naopak zrušena. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise Fotbalové asociace České republiky. Potrestala ho za jeden případ obvinění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Tak jsme ani v Rátě vyskočil a Buráky. Krásná písnička, klasika, která otevřela další společnou hodinu s Kačkou a s Vláďou. Připomínáme, že je 7 hodin a téměř 6 minut a v kalendáři máme 6. srpna. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak dát si takhle po ránu Buráky, jako no. Není, jako musím říct, že to není úplně jako špatný nápad. Jako.
0: Jo, myslíš?
1: Pražené, osolené Buráky.
0: Znovu si potom čistit zuby, než vyjdeme z domova.
1: No a co?
0: Protože já bych je měl všude teda, víš? Jako...
1: No, ale to mě by vůbec nevadilo teda, protože taková podzemnice olejná, když se správně udělá, když se otevře ten pytlík, tak prostě nezůstane otevřen a s nějakým obsahem.
0: Jasně.
1: No ne, tak prostě, když si koupíš ten půlkilový, tak je jako naděje, že brzy bude prázdný, teda alespoň u nás doma.
0: Naděje by mohla být v tom ohledu, že se také dokážeš podělit třeba, jedeš MHD, že jo, s ostatními lidmi, kteří někam jedou, dáte si Burák, že?
1: Přesně, každý s tou špinavou rukou do toho šahne, že tak než přijedete do práce, že tak určitě budete mít nějakou chorobu.
0: Patrika Kole, to už je další hudební nabídka v podání kapely Nové struny. No a my se v této hodině podíváme také do historie, čekají nás data v datech.
1: No a když už budeme u té historie, tak historie je i ten včerejší ranní otazník, tak i na něj se podíváme.
0: Ať se vám dobře poslouchá, ještě jednou při poslechu Country Rádia.

0: Přední kovboje Michal Tučný ve vysílání Country Rádia. Tak co pak se děje v 7 hodin a 13 minut po venku? Chystají se na nás nějaké bouřiny?
1: Ano, o tom si budeme samozřejmě trošičku povídat. Já, když dovolíš, tak tě přeskočím a rovnou tady mám jednu aktualitu z D4. Ve směru s Příbrami do Prahy se nám ucpává Strakonická, a to v důsledku opravy mostu na 9. kilometru u Jíloviště. Už teď se tam tvoří kolony zhruba na 20 minut. No a samozřejmě ta zpráva není pozitivní v tom ohledu, že se bude jezdit jedním jízdním pruhem, a to až do neděle, tedy 9. kilometr u Jíloviště.
0: 20 až 25 stupňů Celsia, to je teplota, kterou měříme na teploměrech po celé České republice, tak budou ty teploty vzrůstat a chystají se, jak jsem říkala, na nás nějaké bouřky. Už nad Prahou to začíná trošku bouřit.
1: Tak povídej, to už je téma pro Petra Nováka a kapelu Flamengo. Když jsme u toho povídání, tak právě po téhle písni si dáme pohled do historie.
0: To budeme hodně povídat.

0: Data v datech, aneb významné události dnešního dne.
1: V roce 1249 byla taková velká válka mezi otcem a synem. Král Václav I. v bitvě u Mostu totiž porazil svého syna Přemysla, který byl zbaven vladařských práv a byl uvězněn na hradě Přimda. Otec ho však znovu ustanovil moravským markrabětem a usmířil se s ním, neboť byl prostě jeho jediným synem. Tak proč válčili kluci?
2: Tak samozřejmě v historii to tak bývá, bohužel i do dnešních dnů se nám takové ty spory otcovsko-synovské nabízí.
1: No ale dobré je, když to skončí nějakým tím smírem.
2: Ano, přesně tak. Rok 1902 byl významným rokem v rámci narození Karla Divíška. Jednalo se o českého sportovce, letce, automobilového závodníka, potapěče, jeskyňáře a podnikatele. Otec herečky Niny Divíškové.
1: Dneska slaví své narozeniny Petr Novotný, český bavič, moderátor, textař, publicista a podnikatel a taky člověk, kterého určitě znáte ze zásadních kapel, které hrajeme i na country rádiu. Vláďo, vzpomeneš si?
2: Ano, Fešáci třeba.
1: No, nebo Greenhorni.
2: Ano.
1: Tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší.
2: V roce 1881 se narodil Alexander Fleming, skotský lékař, objevitel penicilinu.
1: Rok 1928, tehdy se narodil Andy Warhol, americký malíř, grafik, filmový tvůrce a taky vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu.
2: V roce 2009 nás opustil filmový a divadelní režisér Jaromír Pleskot. Tolik pohled do historie, to byla dnešní Data v datech ve vysílání Country Rádia.

0: jsme kdysi dávno u nás měli, pokud si pamatuješ, animovaný večerníček Kluk z plakátu. Pamatuješ si to?
1: No jasně.
0: Jasně. Tak,
1: to byla krása.
0: Ano, ano.
1: Jak vždycky vyskočil z toho plakátu.
0: Bylo to nádherné, myslím si, že tohle to byla taková krásná motivace, aby se natočilo třeba volné pokračování, protože v té předcházející písni se zpívalo pro změnu o dívce z plakátu.
1: A já myslím, že to by nebyla kreslená, ale jako, no. Kdyby to byla dívka, dovedu si představit, jak na tom plakátu vypadá,
0: ano.
1: Jak vysoké má podpatky
0: jo.
1: A krátkou sukni. Nebo ne?
0: Ano.
1: Láďo, ty si ji představuješ jinak?
0: Já si představuji...
1: V nějakém kroji třeba?
0: V hanáckém. Kreslenou v hanáckém kroji.
1: Tak to je dívka z plakátu.
0: Přesně tak.
1: Jak vystřižená z plakátu.
0: Teď nás pro změnu čekají kočovní herci v podání Františka Nedvěda a po téhle krásné písničce už to bude Pohled na dopravu.
1: Ano, tak pokud nás posloucháte v autě, tak dál poslouchejte.
0: Hezké ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před půl osmou tu máme opět dopravu. Začínáme nějakými těmi nehodami, které se staly ku příkladu v Českých Budějovicích. Tady se havarovalo v ulici Nádražní. Další dopravní nehoda, tak ta je hlášena z Brna. Konkrétně se jedná o Brno venkov, Střelice, ulice Nebovická. Jak to vypadá s krátkodobějšími vlakovými výlukami Ostrava Svinov Studénka, Olomouc Senice na Hané, anebo Doudleby nad Orlicí Letohrad. Tolik doprava, za chviličku počasí a zprávy a pak už se podíváme, co se nevešlo do včerejšího ranního otazníku. Šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Píval si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Váďou na Country Rádiu.

0: Fajrecht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
4: Hezké ráno. V jeho českých městech a obcích se loni postavilo 1984 bytů. Je to zhruba o čtvrtinu víc než v roce 2024. Pětina všech bytů vznikla v Českých Budějovicích. Převládala výstavba nových rodinných domů. Obyvatelé Domašova, Rudky a Říček na Brněnsku jsou bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Zásoby vody ve vodojemech se vyčerpaly kvůli dlouhodobému suchu. O 100 milionech korun, které těžaři ušetřili na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku, chce společnost Severní energetická rozhodnout bez účasti Státního fondu životního prostředí. Plánuje jednat napřímo s obcemi v sousedství lomu. Ty však už na peníze, které by mohly od těžařů dostat, příliš nespoléhají. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Co se nevešlo do ranního otazníku.
2: Předevčírem večer jsem zažil takovou méně příjemnou situaci, nekomfortní situaci by se dalo říci, a to v důsledku výpadku elektrického proudu. A od toho se odvozoval i náš ranní otazník, kdy jsme se vás ptali, co vám při výpadku proudu vadí úplně nejvíc.
3: Napsal nám Tomáš, že si přesně vzpomíná loni, když byl ten blackout, že z toho byl úplně vyřízený, že si vlastně naplno uvědomil, jak moc mu ta elektřina chybí. A to je přesně ta situace, o které jsem taky mluvila.
2: Ano. Prostě
3: my loni jsme vlastně odjížděli na dovolenou přesně ve chvíli, kdy byl ten blackout. A teď my jsme nevěděli. Totální kolaps v Praze, protože nejezdili tramvaje, žádná doprava. Teď my jsme museli jít taxíkem prostě na to letiště. Na tom letišti jsme nevěděli, jestli vůbec poletí vlastně letadlo. A do toho se nám rozbila ta lednice, no takže prostě

0: Že nejvíc jí vadí, že neteče voda a nefunguje čerpadlo.
1: Tomáš nám napsal, a to se mi moc líbí, pitomé dotazy typu, proč to nejde, kdy to půjde.
0: Ale to nejsou pitomé dotazy, to je dotaz, který zajímá každého, prostě už aby to bylo, protože se s tím nemůže stotožnit.
1: Ano, nejvíce mám obavy, a už jsme zase u toho, o lednici s mrazákem, jinak vše se dá vydržet, zdravím kamarádi, napsala nám Emilka.
0: Libor napsal, mě nejvíc vadí, že je všechno elektrizovaný a člověk se prakticky ani nevytaká.
1: Slušně řečeno. Pak je tady spousta příspěvků jednoslovných, co vám na tom nejvíce vadí. Odpověď tma.
0: Jo, to se taky objevovalo, ano, velmi často. No, tak přes den to tak nevadí, že? Ale když se začne smrákat, člověk by si prostě rád posvítil, že? Rád si pustil to rádio.
1: To já jsem si nebyl třeba ani číst knihu, jo, na kterou jsem zvyklý, prostě.
0: Měl si jít ven a u pouliční lampy pěkně s židličkou.
1: No, na lavičku si sednout.
0: No.
1: No, když jsem se podíval
0: Nebo do auta si pustit světýlko v autě.
1: Když jsem se podíval z balkonu, tak všechny lavičky už byly pod tím veřejným osvětleným obsazem.
0: Neříkej, čtenáři. Jsi mohl sednout někomu na klín.
1: Nejenom čtenáři. Tak, schovánky Applejack, my děkujeme za vaše příspěvky. V tuto chvíli 7 hodin 39 minut.
0: Posloucháte Country Radio, přejeme vám pěkné čtvrteční ráno.
1: Tady už je muzika.
2: Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamíny. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: Tak to byl Podbíl v podání kapely Hoptrop. No a jak ten Podbíl asi tak může růst, že když venku tolik svítí sluníčko?
1: No, Podbíl tam takový problém není, protože to je vlastně plevel a tomu se daří docela dobře i v takových těch suchých místech na těch půdách, kde nepotřebuje žádnou velkou dávku nějakých živin.
0: Tak jo, vystačí si. Takže
1: vystačí si i na písku nebo někde.
0: Vyloženě jako svědčí mu tyhle ty teploty.
1: Svědčí mu to.
0: Jo, no tak vidíte, aspoň něco na té zahrádce vám pokvete, poroste.
1: Plevel, Podbíl a podobně. Tak, jestli vám to poroste nebo neporoste, je samozřejmě otázka do pranice, ale v každém případě růst by mohl Podbíl a jiné takové ty neduhové rostlinky při teplotách, které dnes budou až na 37 stupních Celsia, což bude na Moravě teď po ránu, nám dosahují až ke 30, pomalu, ale jistě.
0: No vidíte, všechno vám uschne, ale Podbíl se bude mít. D11 z Prahy na Hradec Králové, čeká nás tam nové omezení, je to Usadské, 25. až 35. kilometr, jede se tam jedním pruhem, což teda situaci dost komplikuje, protože už teď těch 10 kilometrů je na 15 minut.
1: No a za chviličku budete hádat, o jakou osobnost dnes budeme soutěžit. Rumors going.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Já si myslím, že dneska bude... Dneska to bude zajímavé.
2: Dneska si myslím, že určitě bude slavit velký úspěch ten z vás, kdo se nám dovolá sem do studia Country Rádia na telefon 210 323 333, protože ta otázka
1: těžké?
2: Není těžká. Podle mě to není těžké, 5 otázek, 5 odpovědí, které vás určitě navedou na to správné jméno, a pak, když se vám to povede, tak od nás získáváte krásný dárek.
1: No, počkejte, ale dneska tady máme jednu legendu,
2: ano,
1: bych řekla.
2: Je to legenda.
1: Legenda. Počkejte, nebudeme vás zele napínat, my vám dáme prostě těch 5 otázek, 5 odpovědí, abyste měli nějaké ty indicie v zásobě, ze kterých byste mohli uhádnout, o kom si povídáme.
2: Tak jdeme na to. Odkud vás můžeme znát?
1: Určitě z televizní obrazovky.
2: A napadá mě herečka.
1: Spíše konferenciérka, nebo přesněji moderátorka.
2: Kdy jsme vás na televizní obrazovce mohli vidět třeba poprvé?
1: Od roku 67 jsem začala uvádět společně s Eduardem Hrubešem pravidelný 14-denní pořad, který byl určený pro vojáky základní služby.
2: No a později?
1: V letech 71 až 75 jsem taky uváděla s Vladimírem Dvořákem estrádní televizní pořad Televarieté.
2: Tak to bylo dřív, později, a jste na obrazovce i dnes, jste jí věrná?
1: Od roku 1993 uvádím pořad Kalendárium, a to až do dnes.
2: No tak já si myslím, že to bylo veskrze jednoduché. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana.
2: Dobrý den, Janě. Tak o kom byla řeč? Koho jste měla odtajně?
3: Já bych řekla, že to je Saskia Burešová.
1: Já jsem si myslela, že to bude prostě jednoduchý. No, bylo to i pro vás jednoduché?
3: No, já jsem si myslela třeba, že jsem se spletla, protože to bylo jednoduché velmi. Zrovna jsem si četla o jejím výročí a tak.
2: Ano,
1: takže,
2: ano.
1: Takže to pro vás
3: bylo jednoduchý.
2: My jsme vůbec nemuseli ani použít tu poslední otázku ohledně té odpovědi Kalendárium, že ne?
3: Já jsem k tomu nedošla, protože už jsem se dovolala a stěšila
1: se
3: to. Ale víte, co je bezvadný, že jsem si myslela, že do takovýhle věcí se vůbec dovolat nikdy nedá. Já jsem to zkusila poprvně a hned mi to vyšlo. Dobrý.
1: Hele, každý den vlastně tady, ale před tou osmou slyšíte, že se někdo dovolá, ale vy jste si myslela, že vy zrovna nemáte to štěstí.
3: Ne, to jsem si nemyslela, že já nemám štěstí, ale většinou nejsem u telefonu, něco dělám a teď se mi to tak šiklo a tak to vyšlo, že ani se mi to nechce věřit.
1: Dneska vám začíná skvělý den.
2: Jste tak... prostě dítě štěstí.
3: Jo, to je výborný.
1: Tak vydržte na lince, gratulujeme.
2: Gratulujeme.
3: Děkuju.

0: Tak to vypadá, že se nám přiblížila 8. hodina raní. Konec konců, čas nám letí jako voda. Je 7 hodin 55 a Kačka s Vláďou přejí krásné ráno.
1: Po 8. hodině si dáme Věru Martinovou, nebo třeba Malinu Brothers, a nebo si dáme i Rangers.
0: Tolik tedy muzika, zůstaňte s námi, přejeme krásné dobré ráno při poslechu Country Rádia.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno, až je zataženo. Místy pak čekáme přeháníky nebo také bouřky. Teploty vyšplhají na 27 až 32, na Moravě až na 37 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Po pár dnech volného vstupu do vybraných státních muzeí a galerií přišlo Ministerstvo kultury pod vedením Otto Klempíře s rozhodnutím umožnit lidem volný vstup do státních památek, a to ve dvou dnech, 30. srpna a 27. září. Ministr Klempíř prý Národnímu památkovému ústavu slíbil výpadky příjmů kompenzovat. Příjmy ze vstupného činí v rozpočtu Národního památkového úřadu blížícím se 2 miliardám korun přes 500 milionů. Horolezci na Karlově mostě čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví. Kam s dětmi? Třeba na kuličky.
2: Zlínské děti mají nové místo k hraní. V lokalitě obeciny vyrostlo unikátní kuličkové hřiště s umělým kopcem a 9 kuličkovými drahami. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu Tvoříme Zlín 2022. Přináší dráhy plné tunelů a překážek, 3D polokoule, skluzavku i trampolínu. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: O zoologickou zahradu je zájem, pokračuje Honza Navrátil.
3: Historicky rekordní návštěvnost zaznamenala v červenci pražská zoologická zahrada. Překonala dosavadní červencový rekord z roku 2017, kdy během 7. měsíce roku navštívilo 231 tisíc lidí. Letos do zahrady přišlo zhruba 233 tisíc návštěvníků. Od začátku letošního roku zoo navštívilo přibližně 859 tisíc lidí, což je srovnatelné s loňskem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po Spartě se dnes v pohárové Evropě představí také Jablonec a Hradec Králové. Podrobnosti přináší náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Jako první vyběhne na trávník Jablonec, který ve třetím předkole konferenční ligy hostí od 18 hodin lotyšskou Rigu. O hodinu později, tedy v 19 hodin, rozehraje svůj duel Hradec, který také na domácím hřišti vyzve ve třetím předkole Evropské ligy turecký Bešiktaš.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Tohle Vidžiny, Věra Martinová. Čas. Tahle ta krásná písnička nám dozněla v 8 hodin a 7 minut.
1: Taky si někdy doma říkám po ránu, cukr, kde jsou ty džíny? Ty jsou nějaký toulavý. Tak tomu se říká toulavý džíny, když nevíte, kde jste večer odhodili.
0: Tak není to vaše chyba, že byste ztrácili přehled, kde co doma máte, ale je to o tom, že ty věci se občas zatoulají. Jako by to dělali schválně.
1: Podívejte se na cedulku. Určitě, jestli tam je napsáno někde malým písmem toulavé džíny, no tak to je ono. Tak to je ono, proto je nemůžete vždycky
0: najít. Tak já mám třeba toulavý mobil, toulavé klíče, toulavé všechno, takže já se třeba...
1: Ty nadkupuješ točíš v toulavém obchodě.
0: No, jestli to není s toulavou hlavou něco, víš, podobného, protože...
1: Jo, lidé, jako ty tam nakupují často.
0: Ano, ano, ano. Tak, tolik tedy téma, co se týká zapomínání a toulavých předmětů. Téma pro tuto hodinu je jasné, co se týká muziky, Malina Brothers, anebo také skupina Rangers nás čeká za chviličku. Ano, vím, to slovo, které se používá čas od času v našem vysílání, je slovo téma. Mě na něj Kačka upozornila právě teďka.
1: Vláďa ho s oblibou používá. Jasně. Určitě bych řekla, že to je jedno z nejpoužívanějších slov, Vláďa.
0: Snažím se eliminovat na minimum.
1: Jde ti to moc pěkně.
0: Jo?
1: Tak Malina Brothers za chvilku a docela určitě v této hodině taky pořad pod lupou a budeme se věnovat i Oldřiškám, což jsou dámy, které mají dneska svátek a taky jsme jednu dneska probouzili. A to telefonátem, moc se nám to nepodařilo, ale třeba příště zítra budeme mít s Láďou nebo s Ladou více štěstí.
0: No ale já k tomu musím dodat, že za chviličku se tady rozezněl telefon a tam byla ta dotyčná oslavenkyně, tedy Oldřiška, a říkala, že já jsem to nestihla vůbec, jako mě to hrozně mrzí, takže volala nám zpátky a to už bylo pozdě.
1: No to už je takové zákulisní info.
0: Ano.

0: Plavci nás malinko osvěžili, Rangers v našem vysílání v 8 hodin a 13 minut. Tak se podíváme na to, jak to v tuto chvíli vypadá s počasím a s teplotami po venku. Rostou nám 22 až 28 stupňů Celsia, ale to se bavíme o jižní Moravě a místy o středních Čechách. Jinak průměrem se řekněme, že v tuto chvíli jsou teploty kolem 21 stupňů.
1: Na mnoha místech se spíš nejezdí, než jezdí, na mnoha místech se stojí, konkrétně se to v tuto chvíli aktuálně týká D11. U Sadské si postojíte v koloně asi 25 minut, protože z Prahy do Hradce Králové se tady vytváří nové omezení, jezdí se pouze jedním jízdním pruhem. Kolona je opravdu dlouhá a vypadá to, že by se nám ještě prodlužovat nějakým způsobem mohla. Takže v případě, že tam jedete, tak počítejte s tímto zdržením.
0: No, pěkně se nám to natáhlo. Myslím si, že každými minutami se bude tohleto, kolona prodlužovat. Ano. Co se dá dělat?
1: Teď už Hello Mary Lou, The Settlers, právě své vysílání Country Rádia.
0: Dobré ráno.

0: pod lupou.
1: Dnes máme pod lupou jednoho významného herce a vlastně je to i moderátor, textař, publicista a podnikatel a taky velký bavič. Já myslím, že v 90. letech ho znal úplně každý a každý hltal každé jeho slovo v těch jeho zábavných pořadech.
2: Jednalo se o Petra Novotného, který původně vystudoval filozofickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze. No a s moderováním začínal nejprve jako konferenciér u skupiny Greenhorns. Později působil po mnoho let jako mluvčí skupiny Fešáci.
1: Pro skupiny Greenhorns a Fešáci napsal několik desítek nápaditých písňových textů, převážně na melodie převzaté z amerického bluegrassu a také country music. Postupem doby se z něj stal vyhledávaný estrádní bavič. Jehož styl se vyznačuje přímočarým humorem a výraznou mimikou.
2: No a za to byl patřičně oceněn. Je totiž držitelem titulu Bavič roku, a to pětinásobným, a také v anketě TT. Kromě své moderátorské a podnikatelské činnosti se věnuje vaření. A co sbírá? Kuchařské recepty.
1: Od roku 1972 bydlí v Řeporích, je ženatý s manželkou Mirkou, má tři vlastní děti, syn Pavla a dcery Lenku a Soňu. Kromě toho před lety také adoptovali syna Lukáše.
2: V říjnu roce 2013 bohužel prodělal před odletem do Spojených států cévní mozkovou příhodu po ucpání cévy a zužení krčnice.
1: Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k 79. narozeninám.
2: Teď už Ladislav Vodička, tady se dovíme, že řidič ten tvrdý chleba má.
3: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokud.

0: pod sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejší, nadávat.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: jste věděli, že takový Johnny Cash má v Berouně svoji pamětní desku?
1: Já jsem to třeba vůbec netušil.
0: No, vidíš, ne jako desku, jakože desku, jo, ale pamětní, normálně prostě asi v kameni vytesanou, tak jestli jste z Berouna, tak si ji najděte, běžte se na ní podívat, vypadá to krásně.
1: No, samozřejmě Johnny Cash nesklame ani po té hudební stránce, toho jste měli možnost slyšet před chviličkou. Za chvilku nás čeká Pavel Dobeš v písni Zum, zum, zum, nejde mi to na rozum. A pak, když vám nejde na rozum a přemýšlíte, jak to třeba je s dopravou, jak nám to jezdí, tak to se dovíte právě po téhleté písni, která se rozjíždí právě teď.
0: Vladě, vás z té šlamastiky v dopravě vymotá.
1: Určitě.
2: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede.

Hledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to ne...

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je tu avizovaná, nebo chcete-li slíbená doprava, začínáme v Olomouci, tady se Havorovo v ulici Chválkovické, další dopravní nehoda je hlášena z D48, je to sjezd na exit 63 ve směru na Český Těšín, jsou zde dvě havarovaná vozidla, no a ještě tu máme Brno-Líšeň, tady se havarovalo v ulici Jedovnické. Co vlakové výluky? Ostrava Svinov, Studénka, Doudleby nad Orlicí Letohrad a nebo také Humpolec, Havlíčkův Brod. Tolik ve stručnosti doprava. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a popůl. Už se podíváme na dnešního slavence. Šťastnou cestu.
2: Country rádio.
0: 50 let skupiny Asonance a 35 let folků na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
3: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
4: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
3: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kružili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem.
4: Zuzano.
3: Jenom, jak se jmenovala. Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
4: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
3: A mám to. Díky Country rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
4: Zuzano.
3: Country rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
5: Country rádio.
0: Krátké zprávy v půl.
6: Dneska ráno. Vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová a nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Cílem Havlové a nadace je cenu udělovat i letos. Nové elektrické vlaky mají na Vysočině jezdit za 5 let. Elektrické odbavení má začít fungovat do konce roku. Německá prémiová značka Audi začíná se zveřejňováním prvních oficiálních informací o svém novém kompaktním elektrickém voze. K plnému odhalení designu i technických dat má dojít během letošního podzimu. To byly krátké zprávy. A ještě počasí. Dnes bude oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Já dneska vidím v kalendáři jedno pěkné jméno a začíná na O. Kolik znáš jmén na O? Vymyslete teď nějaký.
2: Strašně moc. Oldřich.
1: Olga.
2: Ondra.
1: Olivie,
2: ano. Ochechula třeba, nebo nevím.
1: Ochechule Vlachová třeba. To by mohla být tvoje dcera.
2: Tak ano, žádnou nemám.
1: Dneska ale slaví Oldřiška. Oldřiška, tohleto jméno má svůj původ ve staroněmeckém jméně Uoldarých. A zejména Uoldarých se postupně vyvinula jména jako Ulrich, Oldřich a taky Oldřiška. Jméno se překládá jako dědičný statek, nebo jako bohatá, ta, která má dědičné statky, jo? Ta, která prostě něco zdědila. Jo?
2: A jde to dál, nese to do toho života.
1: A teď si prostě sedí na tom pěkném křesílku a říká, ty tamto, ty tohle udělej a ty toto. A teď rozkazuje, víš, sedí tam, já si úplně představuji, jak sedí na takové té velké terase, pod ní jsou ty dlouhé bílé schody a pod ní takhle sedí ty lidé, kteří pro ní pracují, muži a ženy, a ona říká, tak a ty jdi tam na to pole a ty jdi zorat a ty jdi podojit.
2: Jestliže jsme zmínili, nebo respektive Kačenka před malou chvilinkou, že je bohatá dědičnými statky, tak už vidím, jak dnes muži budou vyhledávat ve svém okolí, jestli náhodou někdo blízký se Oldřiška třeba nemenuje, že by navázali nějaký vztah?
1: Tak vůbec nezáleží na tom, jak vypadáte. Důležité je, že se jmenete Oldřiška a tím pádem určitě brzy budete mít zlatý kroužek na prstě.
2: No a možná se o svá nezadatelná práva v rámci Oldřišek postará nositel jména Něhoslav. Ano, je to dnes slaví, jedná se o křestní jméno slovanského původu. No a význam tohoto jména je vnadný, spanilý, slavící něhu. A to by byl dobrý pár, že jo? Bohatá dědičnými statky a něžný muž.
1: Vnadný.
2: Vnadný, ještě k tomu vnadný, ano.
1: No, my jsme jako se zamýšleli nad tím, co vlastně znamená vnadný, jo. My jsme na to úplně nepřišli. Dostávali jsme se úplně někam, kam jsme neměli, ale já jsem teda našla, že vnadný muž znamená, že je fyzicky přitažlivý, dobře stavěný nebo pohledný, protože u muže to souvisí jako s jeho proporcemi, jak chodí do posilovny. A je to takový prostě udělaný chlap.
2: No, já bych od toho tématu odešel a raději bych řekl, že dnes máme také Mezinárodní den boje lékařů za mír. Ten byl vyhlášen 6. srpna v roce 1945, kdy v Hirošimě bylo přítomno mnoho lékařů a dobrovolníků, kteří pomáhali.
1: Ano, po tom jaderném útoku. Tak předtím jsme si dali tedy Oldřišku a teď si dáme Pavla a Hanku z Fešáky.

0: Ring of Fire, tak já věřím, že žádného ohně se nedočkáme, i když dnešní venkovní teploty mohou nasvědčovat tomu, že by nějaký, bohužel, a teď to nechci nějak znevažovat, ten požár mohl vzniknout, takže chovejme se v přírodě, jak se sluší a patří, žádné odhazování nedopalků, dělání ohňů ve volné přírodě.
1: Už je to zakázáno.
0: A, prostě. A navíc je to zakázáno, ne, přesně tak.
1: V tomto suchu je zakázáno dělat ohýnky, takže jestli si chcete upéct busta, tak maximálně...
0: Na kapotu svého vozidla si ho můžete dát.
1: To taky.
0: Ano.
1: Takhle se dělali vajíčka, co já si pamatuju, tak někdo to zkoušel v nějakých televizních novinách, to kdysi bylo, tak taková zvláštnost. No každopádně, jestli chcete si opět dneska buřtíka, tak maximálně podle mě v krbových kamnech
0: určitě
1: doma, jo, zatopte si, ale rozhodně, rozhodně nepřitápějte venku a žádné ohýnky se ani dělat nesmí.
0: Ano.
1: Ještě na vás někdo zavolá policii, jo,
0: ano.
1: Tak opatrně.
0: Až 37 stupňů má být na Moravě, 27 až 32 na území České republiky. Jak to vypadá v tuto chvíli? Teploty se dostávají až ke 30, a to téměř ve 8:45.
1: Neuvěřitelná věc. Další neuvěřitelná věc se stala na D1, i když na té D1 tam už věříme úplně všemu,
0: ano,
1: že 210. kilometr ve směru na Brno, tak tam se bouralo, je tam neprůjezdný pravý jízdní prochod. Dneska se tam teda pěkně zdržíte.
0: 210 323 333. Telefonní číslo sem do studia Country Rádia, protože za chviličku bude na vás, jestli dospíváte námi vybranou písem.
1: Tak jestli se s námi ještě nespívali, zavolejte.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

svou krev dožil. Snad by se spádu komunistů dožil. Snad ses ale díval z mraku, z toho nebeskýho

0: Dospíváš to?
1: Těšíme se na telefonujícího, který nám dospívá písničku, která je připravená. Tentokrát máme docela dlouhou tu ukázku, takže se můžete jako lépe zorientovat.
2: Možná. Ano, už jsme tu měli několik telefonátů, bohužel linky jsou natolik přetížené, že nám všechny telefonáty vypadly, takže telefon 210 323 333 je doslova a do písmene zavařený a my jsme zvědaví, jak to dopadne v tuto chvíli, jestli se nám to povede či nikoli a jestli spojení zůstane aktuální. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, Jakubu telefonu.
2: Ach, Jakube, spad mi kámen ze srdce, už jste s náma zpíval?
3: Ještě nikdy.
2: Výborně.
1: Jakube, po hlase vás nepoznáváme, tak ano, troufáte si? Jste troufali.
3: Štěstí je připravený, tak. No to já nejsem, tak uvidíme.
2: Ne, my vám věříme, protože zníte přesvědčivě.
1: Helejte, na tuhle soutěž se nemáte jak připravit vlastně, jo? Tady můžete jenom doufat, že tu písničku budete znát a že my vám v případě nouze pomůžeme a na to my jsme připraveni. No. Nebojte se.
3: Tak jdem na to.
2: No, nebojte se toho, že bychom vám pomohli, to byste si nepřál, takže raději do toho dejte všechno, co můžete. Je to jednoduchý. Pouštíme ukázku. Je tady.
4: Jdou

0: Je to na vás.
1: Žít pod pantoflí je hůsnej sing sing, je, je.
0: To je, tam bylo. No.
2: Takhle pantofle tam žádný nejsou, byl tam pytel, jo, ale to nevadí,
0: Ale já si myslím s Kačkou, že to je super.
2: Jo, bylo to úplně v pohodě.
0: Možná tak... Jarek Nohavica, kdyby slyšel, jak jste mu dal teďka návod, že by ten text dokonce i upravil, protože žít pod pantoflem, to znělo hodně hezky.
2: No, parádní. Tak pantofle možná v nějakém příštím životě nebo v nějaké příští další verzi, ale znělo to fajn, chytil jste se, nenechal jste se odradit, že vám tam chybělo jedno slovíčko, poradil jste si, sing sing tam rozhodně bylo.
0: Ano.
2: Tak gratulujeme, máte deštník.
1: Paráda, moc děkuji.
0: Nemáte zač, mějte se hezky. Teď si písničku pustíme pěkně od začátku až do konce.

0: Za vydaně Robert Křesťan krásně jim to zpíval díky písni Guantanamo. V tuto chvíli máme 8 hodin 55 minut, za chviličku jsou tu počasí zprávy, no a po celé se samozřejmě budeme věnovat opět muzice a zvolíme dnešní nové téma, které se určitě bude týkat ranního otazníku.
1: No, za chviličku se ale těšte na Petra Spáleného a na Motel Nonstop, to je písnička, která se už teďka rozjíždí v našem vysílání. Zdraví vás Katka Čepelíková a Vladě Vlach.
0: No a za chviličku také počasí a zprávy, tak ještě jednou pořád krásné, dobré čtvrteční ráno.

0: Country počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno, až je zataženo. Místy pak čekáme přeháníky nebo také bouřky. Teploty vyšplhají na 27 až 32, na Moravě až na 37 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Škoda Auto svolává vozy s vadnými airbagy. Majitelům dotčených aut nabízí bezplatnou výměnu v autorizovaných servisech. Automobilka konkrétní modely neuvedla. Zákazníci si ale mohou na webu Škodovky ověřit svůj vůz podle VIN kódu. Do senátních voleb se letos přihlásilo na 155 kandidátů. O 80 méně než minule. Hlavně kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech je to znovu méně než v předchozích volbách. A ještě dodám, že volby do Senátu se budou konat 9. a 10. října společně s volbami do zastupitelstev obcí. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Do Vsetína za kulturou se vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: Vsetín se od 10. do 13. září opět promění v centrum kulturního dění. Tradiční multižánrový festival Valašské záření nabídne během 4 dnů koncerty, vystoupení škol i spolků a doprovodné akce na pódiích na Svárově, Dolním náměstí i dalších místech v centru města. Zahraje například Jojo Band. Luděk Savana Urbánek, Vsetín.
1: Hádky na sociálních sítích jsou naprosto běžné a rozumný člověk je přejde s klidem. Teď probíhá debata o bohnicích. Blíže Honza Navrátil.
3: Sociální sítě jsou nyní svědkem bouřlivé debaty nad tématem většího otevření areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích a zpřístupnění všech průchodů. Do debaty se vložilo také vedení nemocnice, které zdůraznilo, že její areál je veřejnosti otevřený, na druhou stranu ale musí zůstat i bezpečný a stabilní především pro pacienty. Někteří z nich jsou navíc hospitalizováni bez vlastního souhlasu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Začala příprava před novou hokejovou sezonou. Na zimní stadiony nás zve Petr Plintovič.
4: Českobudějovický Motor se dnes od 17.30 představí proti Jihlavě. Od 17 hodin v čistě extraligovém souboji hraje také Liberec s Mladou Boleslaví. Zítra v 17 hodin zahájí přípravu také mistrovské Pardubice, které se v České Třebové postaví proti slovenské Žilině.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Jak to vypadá, když skončí bál, tak to nás informovala kapela Pozdní sběr. No a jak to bude vypadat v našem vysílání mezi 9. a 10. o tom už vás bude informovat kolegyně Kačka Čepelíková.
1: Vládě Vlach mi předal takhle krásně slovo, tak já za něj děkuji. A podíváme se tedy, co nás čeká mezi 9. a 10. hodinou. Bude tady pořad ranní otazník, to znamená, ano, že se vás zeptáme na nějakou zásadní otázku, na kterou vy budete pěkně reagovat a my za to budeme moc rádi. Jo? Potom vyhodnotíme toho, kdo nám poslal nějakou nejpěknější odpověď a dostane pěkný dárek.
0: No a také nás čeká muzika v nejbližších chvílích, duet John Williams a Emmylou Harris, If I Need You.
1: Za chvilku taky další muzika, tak hezké dopoledne. If I need

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

a zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jsou mezi námi jedinci, kteří bez práce nedokážou žít. Samozřejmě naše práce nás mnohé pohlcuje, jsme v ní šťastní, jsme rádi a občas se stane, že tu práci si nosíme domů. Mnohdy povídáme svým protějškům o tom, jaké to bylo. Otázku je, zdali ten protějšek to zajímá v případě, že větvíme.
2: No jestli nezajímá, tak nemá to být tvůj protějšek.
1: No teda, počkej, ale tady na obhajobu protějšků, které už to nějakým způsobem neinteresuje, musím říct, pokud se to opakuje každý den a trvá to několik hodin, tak už i ten protějšek může přijít o nervy a o trpělivost a říct, hele, já vím, že to máš práci rád, ale řekni mi to stručně, bylo to fajn, ano.
2: Fakt.
1: A nevětli.
2: Já teda musím říct, že my si o práci povídáme doma pořád.
1: No tak já tomu rozumím, protože jste stejně naladěni. Tvůj přítel je moderátor, že jo? Takže vy si máte o čem říct a ta témata jsou vám blízká. Ale takhle to může fungovat třeba i v lékařské rodině. Muž je lékař, žena lékařka.
2: Já si myslím,
1: a obvazujou, na koho přijdou cestou
2: domů.
1: Já
2: si myslím, že když je to lékař, tak prostě si jako vezme taky lékařku nebo sestřičku. Víš, jakože moc si nedovedu představit, že zrovna u lékaře, že lékař si vezme jako někoho
1: z jiné
2: mimo jeho profesi.
1: Já si vyškolik znám takových případů. Fakt? Mám spoustu kamarádů lékařů a lékařek.
2: Povídej, tak koho třeba si vzali?
1: Pouze v jednom případě si lékařka vzala lékaře, jinak jako je to různé, prostě opravdu, jako napříč.
2: Vážně.
1: No jasně.
2: Tak to mě vlastně, jako zrovna si říkám, že u těch lékařů je to jako velmi specifické, že tam si myslím, že jako takzvaně loví ve svém revíru.
1: A já ti řeknu proč. Protože lékaři
2: jsou pořád natolik, v práci.
1: Ano, zaneprázdněný. Teď ty služby, že jo, noční psí služba a tak dále, musí být na telefonu.
2: Takhle chtěl by veterinářku, ale no, prostě, jo.
1: Nemá zvíře, tak nemůže zajít ani na veterinu, tím pádem se neseznámí s veterinářkou.
2: No tak jako samozřejmě.
1: Ale je v práci od nevidím do nevidím, ale to se může týkat jakýchkoliv profesí, tady nejenom lékařských. No a teď co s tím, že jo, tak loví v těch vodách.
2: No, loví ve svých vodách, jo. Takže je asi jedno, že si třeba nosí tu práci domů, jo. Tam si aspoň
1: kantýnskou
2: mají o čem
1: povídat. Kantýnskou by si, ale zase třeba tam je kantýna někde v nemocnici, takže...
2: No, jestli by si měli o čem povídat, že?
1: No a proč?
2: Ona je mu o chlebíčkách, on jí o operaci prostě očního nervu. Tak samozřejmě i to je možné. Tak dnešní téma je jasné. Nosíte si práci i domů, alespoň v hlavě?
1: Mhm. No tak to nás zajímá a jsme zvědavi na vaše odpovědi. Teď už si ovšem dáme muziku. Zaprášené diamanty nás čekají. Roman Horký a kapela Camelot.
2: Tak přejeme příjemné dopoledne a těšíme se na vaše napsání.
1: Ano, a na vaše podněty a informace.
3: Vsadil bych boty, sirky i nůž, že už jsem tady jednou byl.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Krátce po půl desáté je tu další dnes se dopolední doprava, aby byl úplně přesný, a začínáme dopravní nehodou, která se stala na D1 na 193. kilometru ve směru na Prahu, je to Brno Bohunice. Další dopravní nehoda je v ulici Olbrachtova, což je pro směru na Praze 4, a havarovalo se také na D2, je to nájezd exit číslo 1, nehoda, silný provoz, je to Brno Jih. Tak jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem.
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
4: Country Radio. S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
5: My partu.

Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Nosíte si práci i domů, alespoň v hlavě, a nebo prostě o práci doma vůbec nemluvíte, rozbíráte témata, která jsou prostě hodna vašeho třeba vztahu, vaší rodiny, o tom, kam pojedete na prázdniny, na výlety, kdo se zapomněl vyluxovat a tak podobně. Proč je tady to nádobí? A kdo byl se psem? Nikdo? A tak podobně.
2: Jo, jasně. Ne, těch témat se najde mnohdy opravdu celá řada, ale jsou také lidé, kteří si doma nemají co říct a v popřípadě řeší ty pracovní povinnosti. Takže nošení dříví do lesa nebo práci domů, to je právě to téma dnešního ranního otazníku. A je zde celá řada příspěvků, některé jsou vtipné, některé jsou krátké, ale vesměs se jedná o ta pozitivní.
1: Irenka nám napsala, ještě v pravěku, jako kreslička u rýsovacího prkna, jsem se v noci vzbudila s pocitem, že jsem udělala chybu a opravdu byla tam. A to se mi několikrát stalo. Ježiš, ale to mě se jak jako stávají takovýhle sny. Jakože když jsme teda u těch snů, jo, že se jako vzbudím a teďka vůbec nevím, jako, jestli jako je to pravda nebo ne. A dost často se stává, že to naštěstí pravda není teda, ale rozumím vám, Irenko, ale zvlášť, když se vám takhle zdá něco, že tam jako je chyba, tak byste na to třeba normálně ani nepřišla. Mm-hmm. To je dobrý.
2: To je skvělé. Napsala nám Hanka, milá Kačková Vláďo, já si myslím, že jen někteří lidé zvládnou nechat práci za dveřma bytu. Moji rodiče byli učitelé, no a o čem se doma asi mluvilo, že? Já jsem kdysi chodila s učitelem a bylo to to samé. Pak jsem se seznámila se svým současným mužem a ten pracoval jako technik u počítačů. A příjemná změna, hurá, doma se mluvilo o jiných věcech než o těch školních.
1: Ono taky záleží asi na tom, jakou práci děláš. Víš, jako jestli je to nějaká rutinní práce, tak asi tam jako není moc o čem vyprávět. Jo?
2: To je to asi jako, pořád dokola, jasně.
1: Je to jakoby pořád stejné, ale jako samozřejmě je nejlepší, když tě práce baví a je úplně jedno, jestli jsi prostě třeba 8 hodin u pásu, nebo jestli uklízíš, a nebo jestli jsi lékař. Důležité je, aby tě to bavilo, protože tam trávíš prostě třetinu svého života. Ale myslím si, že o některých pracích prostě jako nelze hovořit, jo? Protože je to prostě rutina, je to pořád dokola, vlastně by si říkal to stejné.
2: No, třeba u toho pásu, tím nechci dehonestovat tuhle práci, protože to je jako každá
1: ale
2: jiná.
1: Ale mě to třeba bavilo, já jsem chodila takhle na brigádu a mě to hrozně bavilo.
2: Já vím, ale přijde pán domů, který pracuje u pásu, a manželka říká, tak co v práci? No, jel tam ten pás a já jsem tam dával věci a zase mi odebíral. Jo? A tím to vlastně skončí.
1: Takhle to řekneš na začátku ano. Toho vztahu, co děláš, jak ta, teď o tom vyprávíš barvitě, no a pak už vlastně ne, jakoby. Postupem let, jak je to furt stejné, tak jako ne. Tak jak to máte vy?
2: No, je tady ještě jeden příspěvek, který bych mohl zvolit jako vítězný. Roman nám ho popsal. Já si práci domů nosím, protože mám manželku, která je nejenom ke mně tolerantní, ale zajímá jí, co dělám. Já jsem totiž speleolog a jí zajímá všechno, co se týká podzemí a těch zajímavých věcí při zkoumání nových prostor, abychom je mohli třeba otevřít dalším lidem.
1: No to je ale super, protože to by mě ještě zajímalo, co dělá jeho manželka.
2: To tady bohužel není.
1: Víš, jako jestli třeba jako dělá něco podobného, a nebo jako třeba jestli to vždycky taky chtěla dělat něco podobného a proto si vybrala takového muže, protože sama se třeba, nevím, bojí tmy, jo, nebo hloubek, nebo něco podobného.
2: Myslím, že lidské svazky a vztahy vznikají na základě toho, když vzneseme otázku, čím se zaobíráš, co děláš.
1: Já si teda myslím, že to atraktivní je.
2: Tebe si vemu, mám si o čem povídat.
1: Já si jako myslím, že jako když děláš nějakou atraktivní práci, tak se staneš zajímavějším pro toho druhého.
2: Tak já poprosím, aby nám dotyčný zavolal, má u nás nějakou pěknou cenu a teď už se malinko ovlažíme. Na to si budeme ale muset vycestovat až do Spojených států, konkrétně do Georgie. Pavel Bobek, Noční déšť de Georgie.
1: A budeme se taky muset teda počkat na tu noc, že?
2: Jo, to také. Hezký poslech přejeme.
3: Na báklu se krčím, dešť má zuby vlčí a noc mladá je. Ten dešť mu parku bodá,

0: za svou pravdou stát. Pravdou je i to, že nás čeká Míša Pávová, píseň Až tě uvidí, no a pak už tu bude celá.
1: No a zatím si taky stojíme. My se s vámi loučíme při čtvrtku 6. srpna. Užijte si zbytek dne spolu s Milanem Šmitem nebo našimi dalšími kolegy.
0: Přejeme ještě jednou hezký den.

0: Antri počasí.
1: Venku dnes bude převládat oblačno až zataženo. Místy pak čekáme přeháníky nebo také bouřky. Teploty vyšplhají na 27 až 32, na Moravě až na 37 stupňů.
0: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými Dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

0: Rádio. Zprávy.
1: Sucho je rok od roku horší, ale to všichni pociťujeme velmi intenzivně. Mnoho lidí vidí řešení v zachytávání dešťových srážek, jenže sudy a jiné nadzemní nádoby už přestávají stačit. Voda se v nich také rychle kazí. Alternativou jsou podzemní nádrže na dešťovou vodu. Zájem o ně podle prodejců stoupá. Ale pozor, vybudovat si nádrž na dešťovou vodu bez potřebného povolení se nevyplácí. Stavebníkovi za ni teoreticky hrozí až 4milionová pokuta. Mýval severní může na první pohled působit neškodně. Podle odborníků ale patří mezi nejproblematičtější invazní druhy v Česku. Likviduje hnízda ptáků, loví obojživelníky, plazy i ryby a vytlačuje původní šelmy. Myslivci varují, že jeho populace rychle roste a oni ji nejsou schopni regulovat. Proč vyrazit do ostravské zoologické zahrady, to ví kolega Savana.
2: Ostravská zoo pořádá v sobotu akci zaměřenou na ochranu mokřadů, které patří k nejohroženějším ekosystémům na Zemi. Návštěvníci se dozvědí o jejich významu pro zadržování vody v krajině a mohou podpořit jejich ochranu odevzdáním starých elektrospotřebičů. Za každý odevzdaný kus je pak dětská vstupenka zdarma. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Výstrahy kvůli horku stále platí.
3: Horké počasí posledních dní stojí za prodloužením výstrahy pro Prahu před silnou zátěží teplem. Na území metropole platí rovněž do odvolání nařízení, které se týká zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zakázány jsou tak například jízdy parních lokomotiv, rozdělávání ohňů a nebo používání pyrotechniky. Smogová situace byla naopak zrušena. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise Fotbalové asociace České republiky. Potrestala ho za jeden případ obvinění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Krátce po 10. hodině vám hezké čtvrteční dopoledne už teď přeje Milan Schmidt. Máme 6. srpna, hodinku nám zahájili Hobousáci, tedy naprostá klasika, Tunel jménem Čas a pak něco trošku novějšího, Jeleni, když se svlíkáš. I další písničky v této hodině budou pestré, čekají nás třeba Copáci, Paul Simon, Art Garfunkel, Epidemie, ale také Carolyn Carter a nebo třeba Texmeni a Pochod amerických námořníků. To je písnička, která už pomalu, ale jistě začíná hrát. V kukátku Country Rádia vás pozvu do Brna na hezkou akci a dáme si taky tu Láckou stezku. Tak to je výhled na ty nejbližší minuty, které jsou před námi. Pojďme je prožít společně. Přeji vám dobrý den.

nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

0: Adkem Country Rádia.
1: A je tady další pozvánka do Brna na parádní festival, který už se chýlí také ke svému konci, ale pojďme si poslechnout, co nás ještě čeká. Slovo má Michal Kosmišimíček.
2: Ahoj Milane, zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych pozvat na festival Léto z Café Prach. Uteklo to jako voda a my jdeme do posledního týdne. Startujeme už v pondělí, protože dobré muziky je spousty. 10.8. zahrají postupně skupiny Zkusme to, Lang und Breit a na závěr Kolibříkův úlet. 11.8. bude velmi pěkný večer. Tenhle ten úterní večer zahájí brněnská kapela Ku podivu, folkový přístav a na závěr legendární Old Boys Poutníci. 12.8. ve středu bude hrát Líbanda a rockový Tizi. 13.8. celý festival ukončí folková nádhera. Zahraje v 19 hodin brněnská kapela Vína. Ve 20 hodin jsme si pozvali pražskou kapelu Lotrek a poslední kapela z těch 34 kapel, které na festivalu Léto z Café Prach hrály, se jmenuje Máta Brno. Veškerý program si můžete přečíst na cafeprach.cz a pojďte si tenhle ten festival vychutnat, protože je v nádherném prostředí uličky ve Vaňkovce a můžete se občerstvit v Café Prach a hlavně si užít úžasnou žánrovou muziku. Těším se na vás.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, je tady pár zpráv z kolejí a také z dálnic, takže co se kolejí týče, pozor na polodenní výluku v úseku Bruntál-Krnov, ta platí ještě dnes, budete přesedat na autobusy. Mám tady i další zprávu z kolejí a sice velké zpoždění očekávejte na trati 002 v úseku Bratislava, hlavní nádraží Břeclav, je zásah složek záchranného systému a znamená to, že některé vlaky nabírají až 160 minut zpoždění. Dá se také říct, že některé vlaky jsou v úseku Bratislava, hlavní stanice Břeclav odřeknuty, takže sledujte pozorně pokyny dopravce. Mám tady i zprávy z dálnic. Z D6 141. kilometr ve směru na Chab leží nějaký kbelík na vozovce. Dávejte pozor a projíždějte opatrně. D55 na 42. půlten kilometru ve směru na Hodonín hlásí nehodu dvou osobních vozidel. I tady je potřeba zvýšená opatrnost. A nehoda je hlášena i z D1 na 175. kilometru ve směru na Brno. Probíhá vyšetřování. I tady zvolněte a projíždějte opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc spálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
8: Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
9: Tereza.
3: Znáte je?
9: Jedině Tereza.
3: Jsou ve vaší duši.
10: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
3: Každý tón, každé slovo.
11: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
3: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
12: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
12: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Milí tuláci a tulačky i ostatní posluchači, vítejte u poslechu dalšího dílu naší pravidelné relace. Dneska bude cílem našeho toulání teritorium Prahy 10, a to sice přírodní park Dubeč. Ten leží v ochranném pásmu přírodního parku Říčanka, jednoho z nejstarších přírodních parků na území hlavního města. Ten má rozlohu úctyhodných 408 hektarů. Park vznikl systematickou revitalizací rumišť a náletových ploch. Právě ty dlouhá léta hyzdily tuto okrajovou část Prahy. Dnes je z tohoto místa příjemná zelená oáza, která nabízí odpočinek, poučení i zábavu pro návštěvníky všech generací. Historicky byla tato plocha součástí panské zahrady v těsné blízkosti Dubečské tvrze. Z ní se dochovaly pouze zdi a budova špejcharu. Právě kolem něj vede vstup do současného parku. Místní dominantou je vyhlídková věž, která umožňuje rozhled po jednotlivých částech areálu. Najdeme tam také meditační loučku z kameny, vodní prvky, přírodní bludiště s bosou stezkou, dětské hřiště, amfiteátr nebo okrasné jezírko s mokřadem. Zajímavostí je vyhlídka, osázená vinou révou na ploše 770 metrů čtverečních. Rostou tam odolné odrůdy marlen a madlen. Nejde však o klasické vinařství, protože tyto odrůdy jsou hodnější spíše ke konzumaci než k výrobě vína. Park je z větší části bezbariérový a u hlavního vstupu návštěvníci najdou i parkoviště. Na jeho východní straně na park pak navazuje přírodní památka Lítožnice a v roce 2016 nově založený les Robotka. Přírodní park Dubeč je krásnou ukázkou toho, jak lze proměnit zanedbané místo v prostor, kde si lidé mohou v klidu odpočívat v nevelké vzdálenosti od rušného středu města. Místo je také zajímavé tím, že ukazuje spojení historie, přírody a moderního veřejného prostoru. Dubečský park tak není jen krátkou zastávkou na procházce, ale cílem, kam se návštěvníci mohou vracet v každém ročním období. Více informací o přírodním parku Dubeč hledejte například na webu venkaždýden.cz. Baječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vítek.

svůj sen, když to chceš. Jináč se rychlejc nesvezeš. Stačí jenom nasednout.

0: Mirek Hofman a jeho slavná písnička Hey Joe, máme 10.58 a než si dáme dopolední kávu s mými dnešními hosty, kdy budeme hovořit o Country Canina Festu, tak vám ještě také přináším pozvánku na zítřejší, tedy páteční ráno. No vlastně ji nepřináším ani tak já, jako mý ranní kolegové, takže se nechte pozvat.
1: Hezký den, milí posluchači Country Rádia. Pokud si vzpomenete, tak v jedné písni se zpívá Na ty louce zelený, pasou se tam jeleni. No a na toto téma si budeme povídat, tedy nikoli zpívat i v našem zítřejším vysílání. Nebojte se. Konkrétně řeč bude o premiéře českého hudebního filmu Na ty louce zelený, a to v režii Karla Lamače. No a to nebude všechno. Mimo jiné si také připomeneme zahájení provozu úzkorozchodné elektrické tramvaje mezi Mostem a Litvínovem. Pochopitelně chybět nebude ani příjemná muzika ve vysílání Country Rádia. Těší se na vás Kačka Vláďa.
2: Country počasí.
3: Venku dnes bude převládat oblačno, až je zataženo. Místy pak čekáme přeháníky nebo také bouřky. Teploty vyšplhají na 27 až 32, na Moravě až na 37 stupňů. Well,

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu Loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v Loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sima Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců Bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Pětatřicet let s country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Takže krásné dopoledne i po 11. hodině, přátelé, jak jsem avizoval, máme tady povídání u dopolední kávy a konkrétně tedy o Country Canina Festu, takže vy už dobře víte, pokud posloucháte Country Radio pravidelně a jste příznici tohoto festivalu, že se mnou ve studiu je Jirka Maťátko jako prezident festivalu. Ahoj, Jirko.
2: Výborně. Ahoj.
1: Jo, ahoj, ahoj. No a samozřejmě, jak u něj dobrým zvykem přivedl nějakého hosta, ovšem ne ledajakého, přivedl osobnost bluegrassového světa a to je Martin Fridrich. Ahoj, Martine.
3: Ahoj, ahoj, Milane, zdravím všechny.
1: Takže jasně, pánové, jak se máte, co děláte, tak trošku se to nabízí, ale ta otázka, taková slušnost.
2: Tak já jsem v přípravě, nebo vlastně ve finále příprav na festival, aha, což dává docela zabrat, no a Martin s tím má samozřejmě něco za dočinění.
3: No, jasně. Já jsem byl teď 14 dní na rybách, Milane, tak, no, tak já jsem úplně...
1: Vypadáš krásný. Právě unaveně, jako hrozně.
3: Nic jsem nechytil, prosím tě.
1: Nic si nechytil?
3: Ne, protože to nebralo asi.
1: No, ne, horko není asi moc
3: no,
1: na to.
3: Ne, nebo to neumím.
1: A tak stejně na té rybařině je nejhezčí tam sedět, ne? Nebo ne?
3: Jo, přemýšlel jsem nad dalšíma textama právě a písničkama.
1: Jasně, no jasně, relax u vody. Jinak, když jsme u té vody, jezdíš na ryby kam, někam do zahraničí nebo tady u nás?
3: Ne,
1: tady u nás.
3: Jezdím klounům do Vršovic, no, na dovolenou, jo, takhle blízko.
1: Takže Martin po dovolené, Jirka vysloveně před dovolenou, protože má plný ruce práce. Ono totiž ten desátý jubilejní ročník Country Canina Festu asi docela ti dává záhul, viď?
2: Hele, letos to teda fakt jako byl to záhul sehnat finance na ten festival.
1: Jasný. Já jsem myslel, tak to je vždycky, no, to je jako
2: ne? Tak ne? Jak to bylo letos, jsem myslel, že to jako, jo? Že se toho nikdy nedočkám.
1: Takže brigádička nějaká někde byla.
2: Musel jsem podívat se, jestli náhodou nemám hnědej límeček, protože jsem musel hlavu strčit do tolika.
1: Jo, dobře.
2: Aby se mi podařilo sehnat finance na ten letošní festival. Myslel jsem, že nebude.
1: Evidentně se to ale podařilo a desátý ročník je připraven, bude ve znamení podsty Michalu Tučnému, takže to je hezká ikona, hezké jméno. Mimochodem, co ty, Martine, a Michal Tučný, setkal jsi se s ním někdy, nebo a co jeho muzika, bere tě to? Ty jsi bluegrassista, no tak jako...
3: To vůbec nevadí, tak já jsem hodně Michala Tučního hrál, jsme hráli, tak country bály určitě, že jo?
1: No jasně.
3: A s Michalem Tučným jsem se setkal jenom jednou, když jsme hráli na jednom festivalu, víc ne, podal jsem si s ním ruku a byl jsem docela rád. Jako, no.
1: Ku podivu, je to zvláštní na to, jaká to je ikona, jaká to byla ikona, tak ani já na ní neměl extra moc štěstí na setkání s ním. Prakticky jsem s ním hovořil asi dvakrát jenom a vždycky v rádiu při nějakým rozhovoru. Jinak vlastně jsem ho nikde moc nepotkal, na rozdíl třeba od Tomáše Linky, kterého jsem potkával poměrně často třeba na festivalech, tak neměl jsem to štěstí, no ty osudy jsou někdy takhle zamotané. Na druhou stranu jsem měl možnosti zahrát s Medardem Konopíkem a s muzikantama, kteří s ním hrávali, takže mám informací dostatek a potkal jsem právě na svých cestách i pochopitelně dceru Míšu Tučnou, která teda mimochodem by se měla na festivalu taky objevit.
2: Jo, já jsem s ním mluvil, s Míšou, jsme se seznámili, já jsem byl totiž v té největší aréně v Pražský, kde bylo, já nevím, kdy to bylo, začátkem roku, tam byl velikánský koncert a já jsem ji oslovil, ale já už jsem to měl dávno v plánu, že letošní festival bude ve znamení Michala a pak se objevilo teprve, že bude něco takového v této aréně a takže mě předběhli trošičku. A Míša přijede a bude vlastně se účastnit ve finále předávání tradičních cen.
1: Cen tam... pro návštěvníky. K tomu se ještě dostaneme, protože to tam vždycky že bývá Míša pěkně. Bude, no. Takže máme se na co těšit. Festival probereme ještě, no a Martina, teď trošku vyspovídám, ty už tam hrál na Kanině, viď?
3: No, samozřejmě, hráli jsme s Copem.
1: S Copem jste tam byli, vlastně, to bylo loni. Nebo předloni,
2: ne,
1: já teď nevím.
2: Předloni,
1: možná, že předloni, dva roky, jo. No takže vlastně to si pamatuju dobře, byli jste úplně na závěr, to si taky dobře pamatuju, ale ty si, samozřejmě to není tvoje jediná kapela, my teď máme tě spojeného hlavně tady u nás v Country Rádu, tedy kromě Copu, ještě taky s kapelou, se kterou jsi se tady zúčastnil vlastně.
3: Ano, s Prospektem.
1: S Prospektem, kterou jsi se zúčastnil talentu Country country rádia a vypadalo to skoro, skoro to chvilkama vypadalo na vítězství, viď?
3: To jo, my jsme úplně byli natáhli jak šandy, no.
1: No. Nakonec teda to nedopadlo, ale zanechali jste tady pěknou stopu a zanechali jste tady taky CDčko, které já velmi brzo představím ve vysílání country rádia, ale teď si zahrajeme písničku jinou a vrátíme se vlastně k tvojí prapůvodní kapele.
3: Aha, jo.
1: Měl bych tady píseň Nechci tě mít,
3: jo,
1: co ty
3: jo,
1: na to?
3: Bank Unit, no jasně, no tak tam vlastně začala moje éra skládání písniček.
1: Jasně.
3: Jo, a tak vlastně to Nechci tě mít, to bylo ano, to bylo složený přímo pro Vabank.
1: Jo, a dělal jsi to ty, ta písnička ano. Je tvoje. Takže Martin Friedrich, tentokrát v Bank Unit a Hustý. Nechci tě mít ve vysílání country rádia.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak posloucháte dopolední kávu, mými hosty jsou Jirka Maťátko, Martin Friedrich a povídáme si o country Kaně na festu. Martin je tu jako host, kterého přivedl Jirka, protože na country Kaně bude hrát s Copem a hrál s Copem, ale já se vrátím ještě trošičku k tomu, co jsme probírali před chviličkou, Prospekt. Ono, já to znám sám z vlastní zkušenosti, Martine, není úplně jednoduchý zvládnout dvě kapely, natož pak 3-4, takže jak ty vlastně na tom si v tomhletom směru, protože já vím, že ten Prospekt jako je hodně na tobě postavený, ale na druhou stranu si nedílnou součástí Copu, takže jak to řešíš?
2: Řeším to úplně jednoduše.
1: No.
2: Udělal jsem dva repertoáry a když nemůžu hrát s Prospektem, tak hraju druhý. Jmenuje se Bez dobra. Protože já tam hraju na dobro.
1: No jasně, já tam hraju na dobro,
2: protože já tam hrát na banjo nemůžu, protože banjista Píďa,
1: jasně.
2: Jo, tak mi řekl, že hraju moc rychle, tak mi to zakáže. Takže já musím hrát na dobro, ale ne tak jako tak.
1: No tak to nejsi první banjista, který změnil nástroj, že jo? Myslím, že basista ze Sebastelaru od Davida Bendy je taky původem banjista, taky je to na té base vidět,
2: jo,
1: když hraje, jak mu tam ty prsty lítají. Takže je to tak, no. Dobře, Prospekt jako takový na country Kaně na festu ještě nehrál?
2: Nehrál.
1: Ale viděl jsem vás, to je možná pro Jirku výzva.
3: Oni už tam kluci nějak měli být, už se nepamatuju ty okolnosti, nějak se nepovedlo, ale byli tam kluci zařazený, ale z nějakých důvodů, možná už minulý rok, předminulý rok.
1: No. No a Martine, když se vrátím k tomu talentu Country Rádia, co to udělalo s kapelou, chci tím říct, cítíte třeba to, že v tom rádiu ta vaše písnička, nebo potažmo písničky, protože se tu hráli dvě, ještě když bylo úterý, zazněly, tak cítíte nějaký nárůst zájmu o kapelu nebo něco takového, nebo to prostě proběhlo a nic se nedělo?
2: No, to má všechno na starosti Píďa, protože já opravdu nestíhám dělat tu hudební režii a v kapele a potom ještě se starat jako o hraní, ale jsem se ho ani popravdě jako nezeptal.
1: Neptal, takže ani jste to neřešili, takže asi žádný velký boom se nedal očekávat.
2: No, ale počkej, jako my jsme byli rádi, že se to tam hrálo. To
1: no
2: bylo jasně, skvělý, jako,
1: no ne, tak je.
2: Já jsem měl ucho každý den na rádiu.
1: Hele, takhle, jsme muzikanti a vypadáme, že jsme jako strašný borci nad věcí, ale jsme všichni ješitní, to je jasný, že jak ta písnička zazní v tom rádiu, jak to musíš zesílit, ne? To je jasný, to je hotový. No, letos si na festivalu Country Kanina Fest opět s Copem a to je asi už otázka i na Jirku. Jirko, jak to tam bude vypadat s programem? Máš to v hlavě nebo chceš kouknout na plakát?
3: V hlavě to nemám úplně.
1: Ale je to plakátek, tak na něj číhni.
3: Jo, tak samozřejmě Martin s Copem.
1: Ano.
3: Kapely prostě opravdu z vrcholu týhletý bandy Modrotisk, Monogram, Bluegate, Clara Blueground,
1: Sunnyside,
3: Skladna kluci, Dudas Band a Pavel Brimmer, Tribute Band.
1: Ano,
3: na ty se těším, ty budou poprvé. No a nesmím zapomenout ani pochopitelně na svoji kapelu Dobrý struny. Dobrý struny začnou jako tradičně, uvedou festival
1: ano,
3: a já se
1: ano.
3: pak budu věnovat s tebou vlastně všem příchozím a všem posluchačům. Budeme to.
1: Ten festival je moc fajn, k tomu se taky ještě dostaneme, ale právě je tam pochopitelně, ty jako pořadatel tam máš vždycky svoji kapelu, ale ty jsi se zmínil, že tvoji kapelu asi uslyšíme i tady v rádiu. Ve spolupráci s naším kolegou nějakým jste něco upekli.
3: Jo. Rostě Čapek a jeho žena Iva.
1: No.
3: Já jsem byl nedávno, minulý týden 14 dní jsem byl u Rosti, dělali jsme nějaký video, který ještě není zveřejněný, já ho teprve pustím. A Rostě je tak prostě nakloněný mýmu konání a fakt je skvěle. Já jsem jim děkoval úplně pomalu v předklonu a Rostě si vyžádal nebo požádal mě, abych mu dal nějaký dvě naše studiovky, co máme a že je pustí ve svém pořadu tady na vašem country rádiu, tak na to se těším.
1: Já si nejsem jistý, jestli to bude premiéra, já mám za to, že jsme tu něco od vás ale pouštěli už, ne? Nebo ne?
3: Hele, nevím.
1: Ne?
3: Je to možný, že ty jsi mi něco pustil tady, ale teďka vlastně by to měla být taková opravdu oficiální velká premiéra.
1: Velká sláva.
3: naší kapely, takže na to se těším a chtěl bych jim chtěl bych jim obom dvou poděkovat, protože oni jsou nedílní.
1: Jo, tak
3: jsou dva jako jeden.
1: Přesně, přesně. A vlastně pro ten bluegrass dělají toho spoustu a to mi asi oba dva dáte za pravdu, že prostě ten bluegrass to potřebuje. I když je to vlastně hodně rozšířená muzika u nás, a i když my jako, a teď já říkám, my jako Češi, přitom já o bluegrassu nevím skoro nic, jo, jako, ale myslím jako, že u nás v našich zemích se mu dařilo vždycky, daří a máme tu velký hráče. Jako to,
3: jo, já jsem rád, že takováhle persona podpoří i vlastně kapelu, která je na chvostu, protože samozřejmě mám Martinovy kapely a já nevím, všech ostatních jsou známí. Moje kapela se občas někde ukáže a někdo o ní někdy slyšel, nebo si ji splet s jinou
1: kapelou, z těch struny několik,
3: která má podobný název. Jo, a takže jsem opravdu za to rád, že se naše skladby objeví v éteru.
1: Jasně. Martine, ovšem, kapela Prospekt, další tvůj tedy počin, kde, jak říkáš, hraješ na dobro, tak tu si poslechneme, protože Jirka na svoji premiéru počká u Rosti, ale my Prospekt si tady pustíme hned teď. Mám tady písničku Duch času, co k tomu řekneme?
2: Duch času?
1: No.
2: Duch času jsem složil, přesně byl mířený na talent country radia.
1: Aha, jasně.
2: Jo, to jsme složili vlastně, s klukama jsme to nahráli leden, únor,
1: ano.
2: A poslali jsme to do country radia.
1: Člověče, já teď si nepamatuju, protože vy jste posílali tři písničky, to byla soutěžní píseň Duch času? Jo, byla, jo, no to tak si připomeneme s chutí, takže Prospekt v rádiu, no určitě ne premiéra, protože ta písnička hrála furt, pojďme na ní.
0: Country radio, nejvíc country.

0: Tak já bych dokonce mohl říct, že tenhle ten týden z mého pohledu je u mě hodně zasvěcený bluegrassu a zaměřený na bluegrass, přestože jsem se zmínil, že sám nejsem nějakým kovaným bluegrassistou, ale vlastně, když už mluvíme o bluegrassu, tak bych vám chtěl říct, že v neděli 9. na 23. hodinu jsem připravil album, který se jmenuje Eastern Grass a vlastně mají ho na svědomí Radim Zenkl a Ondra Kozák, takže to jsou taky zase dvě ikony bluegrassového světa. Týden na to si představíme právě celé album Prospektu, takže zase další bluegrass. No a dneska mluvíme o festivalu, který sice není ryze bluegrassový, ale přeci jenom to propojení je tam více než jasné. Konec konců Dobrý strony, Dudas Band, Monogram, Modrotisk, Sunnyside, vlastně i Bluegate, vlastně i lidi od Kláry a Bluegroundu, i když jsou to vlastně to kapela, která hraje takovou new country, tak Martin má ještě i projekt, který je vysloveně bluegrassový, tak no a co páci samozřejmě, tak jasně, tam něco dodat. No takže tím se nám to tu krásně sešlo, Jirka Maťátko a Martin Federich se mnou ve studiu, my jsme si poslechli písničku Duch času a za chviličku si dáme takovou malou perličku, ale než se k tomu dostaneme, tak zase na Jirku, co se týče festivalu. 10. ročník Country Canyon Festu zasvěcený Michalu Tučnému, co to znamená, bude to tak, protože já vím, že to už se zasvětil jeden díl nebo jeden ročník Johnny Cashovi, tam hráli lidi písničky od Johnny Cash, že tady se budou hrát písničky od Michala Tučného.
1: Já jsem požádal každou kapelu, aby zahrála Michalovu písničku podle vlastní volby. Nevím, jestli jsem střel úplně do středu terče, protože každá kapela se ptala, a co hraje ta druhá, aby jsme nehráli dvě. A já říkám, hele, tak Michal měl těch písniček tolik, že si myslím, že i kdyby se potkali dvě na pódiu, tak každý si je stejně zahraje podle sebe a ta prezentace té skladby je potom,
0: bude jiná.
1: Takže je to tak, že já jsem oslovil každou z kapel, aby zahrála jednu Michalovu písničku. Stejně tak, jak to bylo minulý rok, kdy každá kapela hrála nějakou kešovku.
0: Jasně.
1: Vzpomínáš na nás, musím znovu.
0: Ring of Fire.
1: Ring of Fire, měli jsme tam trumpety.
0: Tam byly ty mariači, nebo kdo to
1: byl? No, byly vodních
0: učení.
1: To
0: bylo fajn, to bylo hezký nápad. No, na rozdíl od písniček Johnnyho Cashe, které si nemohl každý zaspívat, tak teď si bude moci každý zaspívat, protože nás čeká teda Michal Tučný. Budeme čekat na to, co tam kapely vyplodí a co zahrají a jak to zahrají, ale teď mi řekni prosím tě zásadní věc. My ten festival, je to už 10. ročník, já ho znám, je to hezké prostředí, chválil jsem ho, ale ne každý ví úplně, takže povídej, kde to přesně je, kdy to přesně je, od kolika hodin to přesně je a jak je to tam třeba se zázemím, stanováním, občerstvením a tak všechno.
1: Obec Kanina je vstupní brána do Kokořínska, nedaleko hradu Kokořín, z Mělníka autem do 15 minut. A takže to je oblast, kde se to koná. Kdy je sobota 22. srpna od 12 hodin. Co bych tak ještě k tomu, jo, zázemí. Máme tam domluvenou s jedním farmářem místním, tam výborný pán, který s náma spolupracuje. Je mi líto, že si nemůžu vzpomenout na jméno, to je takový můj mínus. Máme propachtovanou louku, která bude připravená, bude posečená a lidi můžou přijet autem, karavanem, čímkoliv, postavit si stan a to zcela zdarma, minutová vzdálenost pěšky od areálu, kde
0: se festival. Což je možná i dobrý tam zaparkovat, protože jinak jako v té obci je to parkování špatně. Kolem cesty, špatně se tam parkuje. Ano. Je to nebezpečné. Takhle, ano. Ne, že by to bylo nebezpečný, ale může se stát, bude se tam auta vyhýbat.
1: Lepší opravdu ty auta nechat na louce, bude to tam označený šipkama, že nechat auta tam, protože i z pochopitelných důvodů někteří místní nejsou z toho úplně nadšení.
0: No jasně, když někdo tam najíždí na trávník.
1: Jasně, proto říkám, chtěl bych teda požádat, poprosit přijíždějící, aby auta nechávali, pokud možno právě na této louce, najdou jí označenou šipkama.
0: Budou tam šipky, doufejme, že je nepřehlédneme, protože já vždycky žiju, jak se kochám tím okolím, tam je to tak hezký, to Kokořínsko, to je prostě, to je úplně, když člověk vyjde do jiného světa. Hele, řekli jsme 22. srpna, to je v pořádku, a řekli jsme, že ve 12 hodin, nevím.
1: Začínáme ve 12 vlastně bude takový tohoto zahájení, kde budou starostové, starostky,
0: ano,
1: z okolních,
0: oficiality.
1: Ano, oficiality. A první, tedy naše kapela, začíná ve 12.15.
0: Když to počítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kapel, to mi vychází.
1: Myslím,
0: asi
1: že
0: tak,
1: 9.
0: Nebo 9, tak to vychází někde, že se končí někde kolem půlnoci?
1: Dřív, protože první asi čtyři kapely mají
0: kratší čas.
1: Kratší čas, 45 minut a potom, potom je to už po hodině.
0: Ona tam ještě nějaký doprovodný program, který nám tam zpříjemňuje pobyt o těch přestávkách, to si řekneme v příštím vstupu. Teď se obrátím zase na Martina, protože já nevím, jak ty to máš, bluegrassový festivaly tady v Česku. Je jich podle tvýho názoru dost, nebo je jich málo? Jako ryze bluegrassový festival. Jako já vím, Banjo Jamboree, že jo, prostě tak to je taková ta asi vlajková loď, možná bych to tak jako laicky odhadoval. No a co jinak, jak to vypadá v tomhle směru?
2: No já si myslím, že jako není jich úplně hodně nebo dost, ale jako jsou, jsou v pohodě. Ale asi prostě ta větší podpora by byla dobrá, no, ale jak vidím, prostě třeba nebo sleduju Ondru Kozáka nebo kluky, jak dělají ty různý dílny, tak to je prostě skvělý, myslím si, že to prostě narůstá.
0: Je teda super i to právě, když si na kousty dílny, tak to mi dá jistě za pravdu, je super i to, že do toho vtáhnu jako vysloveně mladí lidi. A když říkám mladý, tak tím myslím, že v podstatě děti, 18, 19 let jako. A já jsem teď viděl třeba na jednom festivalu právě zase Young Sparks, což jsou, že jo, ty holčině 19, Benjistovi asi 20, prostě fakt mladí lidi jdou do toho pěkně a co mě jako fakt jako na tom pobavilo, bylo to, že vlastně, jak to je trošku jakoby jiný, než ta muzika, která hrála okolo, tak ty lidi to nadchlo. Tam prostě byla fakt výborná atmosféra. Mm. Takže i ta kombinace vlastně, že neměli by zapomínat především pořadatele jakýchkoliv festivalů, nacpat tam nějaký ten bluegrass, protože to za to stojí.
2: No, určitě, bluegrassu prostě není.
0: Nikdy dost.
2: Nikdy dost.
0: Tak a my máme velké ikony. Já už jsem to zmiňoval, velké ikony, jako Copem bychom mohli prolítnout vlastně všechny chlapy, kteří tam jsou, o druhé trávě nemusíme mluvit. Malina Brothers, další rodinka vydařená, která taky má do bluegrassu co říct. A teď máme před sebou písničku, která právě s nimi souvisí. Řekni něco, Banjo Bass.
2: A jo, dobře. No tak to mě Luboš Malina pozval vlastně na desku, on ji dával dohromady.
0: Ano.
2: A dal mi tam prostor pro autorský díla.
0: Aha.
2: Takže jsme se scházeli, bylo to prostě perfektní, protože Luboš opravdu to je jako hodně prostě člověk, který k tomu přistupuje úplně strašně profesionálně, jako proti tomu prostě, co třeba možná já.
0: Nevyčítej si ty ryby, byl to sice ztracený čas, ale no, dobře.
2: Ale jo, no, a natočili jsme ji prakticky s celou druhou trávou. A Jarda Jahoda tam byl na mandolinu.
0: No vidíš, na ty jsme zapomněli úplně na Jahoďáky, vidíš, tady mluvíme o bluegrassu, no to by byla chyba, no.
2: První zkoušku jsme měli u mě v hospodě. A potom už jsme jako na to vlítli do studia, to byla prostě pecka, no.
0: No jasně. A máme z toho záznam. Takže Banjo Bass, pojďme si poslechnout. To je celkem výjimečný CDčko, viď? Asi to, já ho asi neviděl ani.
2: Jo, no tak my jsme to vlastně vydali se jenom tady ta jako jednička, no přemýšleli jsme o dvojce, ale asi prostě jako druhá tráva jsou tak vytížený, že prostě ten Luboš na to nemá čas. Prostě.
0: Každopádně bluegrassáci budou vědět a my si poslechneme teda písničku, doufám, že to správně říkám, Banjo Bass a půjdeme dál.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak je tady pár informací z dopravy. Trať 252, Šakvice, Kůty, Bratislava, Neustadt. Tam máme v úseku Hohenau, Břeclav poruchu vozidla. Znamená to, že je zavedena náhradní autobusová doprava. A sledujte pokyny dopravce, ať se nám nestratíte. Kouknu také na to, jak to vypadá momentálně na dálnicích. Tak D10, 8,5 km ve směru na Turnov, hlásí neprůjezdný levýzdní pruh. Je tam havárie osobního auta do dopravního značení, takže tam projíždějte a objíždějte opatrně. Nevím, jestli je to ještě aktuální, mělo by to být právě teď dořešováno na D1 na 174. km ve směru na Brno, tak tam byla vážná dopravní nehoda, převrácené auto mimo vozovku v poli, byl tam vrtulník, ale ten už odletěl, takže před krátkou kolonou

0: 7 kilometrů budete stát. Pravý jízdní pruh Total, no a ty ostatní pruhy, protože samozřejmě je taková tradice u nás dobrá předjíždět, kudy se dá, takže zleva se tam spou všichni, kteří původně chtěli jet rovně a najednou zjistili, že potřebují zahnout také na Pražský okruh, takže počítejte s tím, že tam je to komplikované a že v té koloně strávíte nějaký čas. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
1: Country Radio. Na konci světa.
2: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
3: To bylo dávno. Ale když zavřete oči
4: a tak dál nosíš po kapsách sny mládí,
3: jako by to bylo včera.
5: Když jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí, scházeli se farmáři tam u nás přízemí.
3: S námi si vzpomenete. Country Radio.
6: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
7: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
6: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
7: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
6: Aha, takže probouzeného, ne?
7: No, vždyť to říkám.
6: Aha.
1: Country Radio.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Tak a tentokrát to není úplně o country, ale je to o bluegrassu, a to hlavně proto, že mými hosty jsou Jirka Maťátko a zejména Country Canyon Fest, což je svým zaměřením víceméně bluegrassový festival, a hlavně máme tady také ikonu bluegrassu u nás, a to je Martin Friedrich, kterého já jsem představil jako banjistu, ale my musíme říct taky dobrista a taky kytarista, a no, k tomu se ještě dostaneme. Kluci, ještě jednou ahoj. Ahoj. Kdyby přišel někdo později, tak jenom pojďme tedy říci, že zveme na 10. ročník tohoto skvělého festivalu v Kaníně u Kokořína na 22. srpna. A říkali jsme, jaké tam budou kapely, kromě jiných tam bude právě i COP, a Martin k tomu bude mít ještě co říct. Ale Jirko, taky jsme zmínili ten doprovodný program, protože to je taky vlastně specifikum tohohle toho festivalu, že vlastně o přestávkách tam je doprovodný program, nejenom o tom, že vylosovat jaksi lidi, kteří přišli a jejich stupenky, ale aby se i pobavili. Tak
2: my to máme udělený

0: Takže náš festival vlastně je proložený o přestávkách doprovodným programem, protože zvuk nám už dlouhý léta na festivalu dělá Jirka Mašek.
1: Jirka, Jiříka, zdravíme.
0: No, jasně. A on to dělá rychle, velmi rychle a samozřejmě dobře. A je tam prostor, aby mezi kapelama byl vždycky nějaký doprovodný program. Mm-hmm. A tak jako každoročně, tak i letos jsem pozval Sokolníka Zdravci,
1: ano.
0: Bude pouštět, to je paráda, to je takový odreagování.
1: A je to vděčný i pro děti a pro všechny, je to podívaná. No?
0: Jo, je to podívaná, je to docela fajn. Festival začnou Mažoretky, přivedou vlastně tu...
1: To je taky podívaná.
0: To je taky podívaná, ty vlastně začnou, ty holčiny, přivedou ty starosty a starostky, kteří festival zahájí. Fantastická nová, už po druhý, taneční skupina Calypso.
1: Jo, jo, jsou skvělí.
0: Rád je zmíním, protože jsou to mladý holky nabušený,
1: cvičej,
0: fakt jim to jde a na ty se strašně moc těšíme. A minulý rok byli poprvé Sekerníci.
1: Ano.
0: To je paráda veliká. To je prostě parta chlapíků a myslím, že jsou i mezi něma ženský, co hážou obouručnýma, nebo obouruč. No, sekerama prostě.
1: Sekerama prostě, no.
0: Sekerama na to a to je fakt paráda. Lidi si to budou moc vyzkoušet. Oni mají sekery samozřejmě svoje, které nedají z ruky, ale mají i sekery na zapůjčení. A...
1: Jo, jo. Takže... Tak to je taková zábava, jako v Anglii hodně házeli šipky v hospodách a hážou a to k nám přišlo dříve už, tak tohle k nám taky přichází. Dokonce vím o některých místech, kde opravdu už jsou jako hospody, které to mají přímo v hospodách, jako tuhletu. Trošku mám strach, že se to může zvrhnout u nás, jako, když dáš jdem do rukou sekiry, no ale...
0: Jo, zpívá se o tom i, že?
1: Každý svýho štěstí strujcem, takže... Dobře, takže sekerníci, no a Janička tam bude taky, ne? Nebo ne?
0: No, nezapomněl bych, ale to, že se o ní bavíme, samozřejmě Jana Kotvová, westernová show, točí lasem a prostě práská bičema.
1: Jasně.
0: Tak jako... Ha?
2: Pivo netočí.
1: Pivo tam točí.
0: Samozřejmě catering tam bude. Máme malou změnu, nebude to tradiční, který tam byl dlouhá léta. Zkusili jsme něco nového a věřím, že lepšího.
1: Uvidíme, necháme se překvapit. Pivo patří k nám, k Čechům samozřejmě neodmyslitelně, tedy ke každému festivalu. Tak a taky k tomuhle festivalu patří ještě zajímavá věc, a sice, že tam skutečně se dají jako pro návštěvníky získat opravdu pěkné ceny.
0: Ano. A s tím souvisí právě náš VIP host Míša Tučná.
1: Ano.
0: A Míša Tučná na závěr letošního festivalu předá, já bych řekl, hodnotné ceny. Bude to tak jako minulý rok. Hlavní cenou bude kytara od známého českého výrobce
1: kytar.
0: Kytar. No, takže to bude hlavní cena. Pak samozřejmě bude to zapůjčení na víkend amerického
1: terénního
0: známého vozu, ale není to jenom víkend, je to pátek, sobota, neděle, vratka až v pondělí.
1: Navíc tam bývají i vidět, že jo? Tam stojí,
0: spolupracujeme vlastně s poskytovatelem toho brandu, takže návštěvníci uvidějí tohleto auto offroadový a v neposlední řadě je to firma zabývající se prodejem outdoorového oblečení a doplňků, abych řekl, že to je jedna z nejznámějších, největších a nejlepších na českém trhu.
1: Dobře, je to prostě firma, kterou my, milovníci přírody, oceníme, protože vyrábí oblečení do přírody.
0: Přesně tak.
1: Je to tak. Takže na to se můžete na všechno těšit a já se teď otáčím zpátky k Martinovi, protože já jsem řekl, že jo, banjo, dobro, kytara a tak dále, k tomu můžeme říct COP a Prospekt a Wabang Unit a další, jenom tobě to nestačí, ty takhle jako sám si zamuziciruješ, takže řekni něco, prosím tě, k písničce, kterou si zahrajeme za chviličku a která se jmenuje, teď nevím, Stíny nad městem, nebo
2: jenom,
1: co?
2: Jenom Stíny.
1: Jenom Stíny.
2: K tomu teda jako něco řeknu.
1: No, řekni.
2: No, jednou jsme jeli s Míšou, prostě jedeme autem na hraní a Míša říká, já si zase poslechnu, podívám se na ten seriál Vikingy.
1: Jo, to má atmosféru.
2: Já prostě jsem jako přijel domů a podíval jsem se teda jako na ten film.
1: Aha.
2: Člověče, a druhý den mě to prostě tak jako chytlo a já jsem říkal, no ty krásu, mě to prostě, já něco musím napsat takového podobného, mě to úplně jako vzalo.
1: Jo.
2: No a měl jsem to v hlavě tak dlouho, až jsem to prostě dal dohromady.
1: Aha.
2: a napsal jsem jenom takovou prostě sborovou věc, krátkou.
1: Aha.
2: Doma jsem si to nahrál jako v domácím studiu a odnesem to teda jako do studia, což úplně bylo blbý, jako úplně, no, protože to člověk to musí vždycky jako trošku skritizovat si. A no a vydal jsem to prakticky si sám.
1: Aha,
2: říct, všechno jsem si nahrál sám. Teda aha, takhle, aha.
1: No tak ten seriál, potažmo film, nebo já nevím, je to takový temný hodně,
2: no je,
1: tak stíny no, to taky hodně napovídá no, k tomu, takže jsem zvědavý, jak moc temná muzika to bude. A všechno si teda nahrával sám, ano, všechno, ano, co tam všechno. Slyšíme si.
0: Pust nám to.
1: Pustíme si to, stíny. Martin Friedrich, Viking.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak dopolední káva, kterou jste si doufám s námi uvařili, už bude asi vystydlá, ale my se taky blížíme k času, kdy si dáme něco dobrého k jídlu. Blíží se polední menu a tak mý dnešní hosté, kterými jsou Jirka Maťátko a Martin Friedrich, kteří nás přišli pozvat na Country Canyona Fest, už se také pomalu zvedají, ale kluci, než vás nechám odejít, tak nejdřív ty, Jirko, prosím tě, pojď říct taková ta základní data, to znamená kdy, od kolika, kde, kdo.
2: 10. Country Canyona Fest se bude konat v sobotu 22. srpna v obci Canyona u Kokořína se začátkem ve 12 hodin. Mm-hmm. A kdo? Mm-hmm. Návštěvníci se můžou, nebo měli by, nebo musí dokonce, by se skoro až těšit na kapely Clara a Bullground, Blue Gate, Sunnyside, Modrotisk, Monogram, Dudas Band, Pavel Brimmer Tribute Band, Dobrý struny, mm-hmm. a na závěr, a to je ten důvod, proč jsem si sem pozval Martina Friedricha, vystoupí jako jedna z perel kapela COP.
1: Jasně, jedna z nejvyhledávanějších kapel festivalových COPáci. Martine, asi pozvi jménem COPu posluchače. Co budete hrát? Budete hrát asi nový věci z Tajného přání, ne? Ale i starší nějaký, ne?
3: Určitě, určitě budeme hrát s nový desky, máme to připravené všechno, je to prostě, je to skvělý, no. Repertoár, myslím, letos, že máme úplně opravdu bezvadný, jo, a sedí nám a hrozně pěkně se prostě hraje.
1: To je dobře, je to slyšet, je to vidět, prostě je to
3: No, určitě chci parádička. Všechny pozvat samozřejmě jménem celé skupiny COP na Country Canyona Fest. My se tam strašně a děsně taky těšíme.
1: My se těšíme na vás. Pánové, je tu čas na poslední písničku, takže dáme nějakou...
2: Jo, ale dej nějakou tu copáckou určitě. A jestli můžu poprosit jménem mojí kapelnice, Míši Faltový, ona říkala, hele, až tam bude s těma klukama, to je nářez, jo, to je opravdu, jestli by nezahráli nějakou hezkou copáckou, a já říkám, ty vole, jakou hezkou, všechny jsou hezký, takže já bych asi výběr nechal na vás, kluci.
1: Jasně, no, a hlavně já bych ho nechal na Martinovi, protože hrajeme celou dobu jeho věci. Máš na copáckých deskách určitě nějakou svoji věc?
3: Mám na naší na našem jednom CDčku, který jsme nazvali Jedním tahem.
1: Jasně, jsou tam, což jsou vlastně autorský věci.
3: Hodně autorský věci. Tak tam mám jednu skladbu s názvem Dave Breakfast.
1: Dobře, zahrajeme si ji. Mými dnešními hosty byli Jirka Maťátko, Martin Friedrich. Kdybyste chtěli vidět Jirku, přijďte na Country Canyona Fest. Kdybyste chtěli vidět Martina, přijďte kamkoliv, protože je všude. Je to tak. A mě taky, no, tam můžete vidět samozřejmě na Country Canyona Festu. A já se taky těším, protože vás budu provázet slovem a budu vám představovat tyhle ty skvělý kapely a na to se taky moc těším. Kluci, mějte se, díky, ahoj.
2: My děkujeme tobě, Martine, tobě taky, Milane, ahoj.
3: Taky děkuju, ahoj.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.
2: Prej řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
4: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
5: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.
6: Když

a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Po pár dnech volného vstupu do vybraných státních muzeí a galerií přišlo Ministerstvo kultury pod vedením Otto Klempíře s rozhodnutím umožnit lidem volný vstup do státních památek, a to ve dvou dnech, 30. srpna a 27. září. Ministr Klempíř prý Národnímu památkovému ústavu slíbil výpadky příjmů kompenzovat. Příjmy ze vstupného činí v rozpočtu Národního památkového úřadu blížícím se 2 miliardám korun přes 500 milionů. Horolezci na Karlově mostě čistí jednotlivé pilíře od řas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví. Kam s dětmi? Třeba na kuličky.
2: Zlínské děti mají nové místo k hraní. V lokalitě obeciny vyrostlo unikátní kuličkové hřiště s umělým kopcem a 9 kuličkovými drahami. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu Tvoříme Zlín 2022. Přináší dráhy plné tunelů a překážek, 3D polokoule, skluzavku i trampolínu. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: O zoologickou zahradu je zájem, pokračuje Honza Navrátil.
3: Historicky rekordní návštěvnost zaznamenala v červenci pražská zoologická zahrada. Překonala dosavadní červencový rekord z roku 2017, kdy během 7. měsíce roku navštívilo 231 tisíc lidí. Letos do zahrady přišlo zhruba 233 tisíc návštěvníků. Od začátku letošního roku zoo navštívilo přibližně 859 tisíc lidí, což je srovnatelné s loňskem. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Po Spartě se dnes v pohárové Evropě představí také Jablonec a Hradec Králové. Podrobnosti přináší náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Jako první vyběhne na trávník Jablonec, který ve třetím předkole konferenční ligy hostí od 18 hodin lotyšskou Rigu. O hodinu později, tedy v 19 hodin, rozehraje svůj duel Hradec, který také na domácím hřišti vyzve ve třetím předkole Evropské ligy turecký Bešiktaš.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

12 hodin a 7 minut k tomu, ať jste studovaní nebo ne, jistě rádi jezdíte na dovolenou. A když se dovolená vydaří, je to fajn. Když se nevydaří, je to trošičku průšvih. A mám pro vás pozvánku na film, kde tomu tak trošku jdou naproti. Protože manželství Milana a Týny Svobodových, které se v posledních měsících proměnilo v sérii malých i větších nedorozumění, hádají se prakticky už o všechno, tak tohleto manželství je ohroženo a snaží se ho zachránit třeba tím, že vyrazí na společnou dovolenou. Jak to všechno dopadlo, to uvidíte ve filmu Dovolená v českém ráji. My jsme mediálním partnerem tohoto filmu. Kromě toho, že je to takový, navzdory tomu, co jsem řekl, lehce odpočinkový film, i když ne úplně odpočinkový, ten děj tam nějaký je, ale je to velmi příjemný, klidný film a hlavně je také protkaný hudbou, která patří k našemu rádiu. Opravdu tam uslyšíte písničky, které slycháte i v našem vysílání. No a protože před námi je teď soutěž poledního menu, kdy Vítek Tučný, Ivan Mládek a Rekonvalescence s Helenou Maršálkovou a Milanem Procházkovou vám zaspívají tři písničky. Vy v nich zkuste najít nějaké společné téma, které je tam zakódováno, a když se vám to podaří, mám pro vás dva lístky do CineStar na tenhle ten film Dovolená v českém ráji, jemuž tedy děláme mediálního partnera, a kromě toho dostanete láhev s logem tohoto filmu a taky karty, které vznikly v limitované edici právě k tomuto filmu. A to znamená, pokud vy pak vyrazíte na dovolenou, nejen že dodržíte skvělý pitný režim, ale ještě se pobavíte u karet a ještě můžete vyrazit i do kina. Tak, to je celé úvodem, teď už tři písničky, které skrývají společné tajemství, a vyhledejte, jaké.

0: Tak dozněla třetí píseň, kterou hrála Rekonvalescence, a vy byste měli na čísle 210, 323, 333 nějak rozluštit, cože tam hudební dramaturg zakódoval do těchto třech písní. A pokud se vám to podaří, no tak zase dva lístky a ta láhev a také ty karty, to všechno poputuje k vám na vaši adresu. Tak a už pojďme na to, někdo volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Jarda, dobrý den.
0: Dobrý den, Jardo, zdravíčko, zdravím vás, odkud nám voláte?
1: Z dálnice.
0: Z dálnice, ale myslím jako z jakého místa?
1: Ze středních Čech.
0: Ze středních Čech.
1: Do Prahy.
0: Dobře, dobře. Takže otázka, co by mohlo být společným znakem písní, které zpívali Vítek Tučný, Ivan Mládek a Rekonvalescence z hosty, tak co jste tam našel?
1: Hele, už jim třeba řeka, voda.
0: No, není to úplně přesný. Potřeboval bych trošičku to jako specifikovat. Jste blízko, řeka, voda je fajn, ale jde tam o něco malinko jiného. Co s tím souvisí?
1: Já nevím, plavání, nebo... Nebo přívoz?
0: No, přívoz, dejme tomu, je blíž, ale...
1: Doprava po vodě?
0: Tak. Tak jsme se k tomu nějak docancali, dokopali, protože tam byly, že jo, šífy tam byly, byl tam ten přívoz, jak říkáte, a teď už si nepamatuju, o čem tam zpíval Vítek Tučný, ale myslím, že něco taky tam plulo po vodě. Jde tam o tu lodní dopravu, jo. Protože to je to společné téma. Samozřejmě zase byl jste blízko a dopracoval jste se k tomu, takže vám gratuluji, já vám dokonce i zatleskám, tak daleko zajdu, že vám i zatleskám, lejte. A gratuluji vám a to, co je cenou v této soutěži pro vás, tak je dvakrát lístek do Sinestaru a také ta láhev a také ty karty. Takže velká gratulace, poprosím, vydržte chviličku na telefonu, jo? Tak jo. A my budeme pokračovat dál zase pochopitelně zítra v polední menu, ale dnes nás čeká ještě další soutěž. Někdy po 13. hodině nás čeká soutěž o vstupenky na jeden mimořádně dobře obsazen festival, ovšem je také mimořádně daleko, vy už dobře víte, takže po 13. hodině Šuňava Fest nás čeká. Ale možná, že přijdou ještě i další soutěže, kdo ví, nemůžu slíbit, nemůžu vyloučit, zkrátka poslouchejte Country Radio, vyhrávejte s námi a hezky se bavte. Teď už dobrou chuť a příjemný poslech.
2: Polední menu na Country Radio.

0: zase bude líp.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

klukem už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pět.

schodek mi vždycky strhne, šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

0: servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Posloucháte polední meny a další hezká písnička je před námi, budou jí zpívat Nezmaři, jmenuje se Růže a tuhle tu růžičku pošleme všem Oldřiškám, protože právě ty dnes slaví svůj svátek. Ano, 6. srpna má svátek Oldřiška a my nezapomínáme a posíláme gratulaci.
1: Polední meny Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně. Sprušli.

pod vlákem. A když je stále, vrací se rád do země tý, kde býval mlád. Už mnoho let se toulám sám, hezkých pár křížků na hřbetě mám. Zbývá mi dnů už nemnoho, snad nespatřím.

15 let jsem doma byl. Láček na tabák hlínu jsem naplnil. A teď ať jsem třeba v

0: naposled mě povezou. A pastor náš o mě začne lhát. Tam někde ku mně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde usedla najdete tu trochu hlíně, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak ji vysypte tam dolů. Pak běžte zapít parda svýho, mě bude hřát mý Ohio.
1: Polední menu na Country Radio.

0: ho krk, že byl to sám šoférských songů král.
1: Za malou chviličku se vypravíme do Kalifornie s Jitkou Vrbovou. Nevím, jestli Bezi junior má namířeno přímo do Kalifornie, ale určitě do státu také vyrazíme v jeho dnešním pořadu, který se jmenuje Dvorana Country, jak by ne. Vždyť právě country muzika právě ze Spojených států amerických k nám přišla, takže dá se předpokládat, že tam někam nakoukneme, že tam někam jukneme a že budeme hrát muziku, která je prostě ve stylu country. Tak chcete-li být u toho, nezapomeňte, že dnes ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin můžete poslouchat další díl Dvorany Country s Bezi juniorem.

0: Polední menu je právě teď u konce, před námi předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, po 13. hodině pak zazáří zlato, a sice v hrdle Valdemara Matušky, Slavíci z Madridu, skvělá věc, krásně zaspíváno. Zlato bude zářit i v další písni, ale to skutečné. Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek právě na téma zlato zaspívají parádní písničku. Já vám přeji dobrou chuť, pokud stále ještě obědváte, no a krásné odpoledne s Country Rádiem.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.
3: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
4: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
4: No jo, tady jsem ještě nebyl.
5: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala. Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem. Susana. Jenom, jak se jmenovala? Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
6: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
5: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
6: Zuzano.
5: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Sucho je rok od roku horší, ale to, co všichni pociťujeme velmi intenzivně. Mnoho lidí vidí řešení v zachytávání dešťových srážek. Jenže sudy a jiné nadzemní nádoby už přestávají stačit. Voda se v nich také rychle kazí. Alternativou jsou podzemní nádrže na dešťovou vodu. Zájem o ně podle prodejců stoupá. Ale pozor, vybudovat si nádrž na dešťovou vodu bez potřebného povolení se nevyplácí. Stavebníkovi za ni teoreticky hrozí až 4milionová pokuta. Mýval severní může na první pohled působit neškodně, podle odborníků ale patří mezi nejproblematičtější invazní druhy v Česku. Likviduje hnízda ptáků, loví obojživelníky, plazy i ryby a vytlačuje původní šelmy. Myslivci varují, že jeho populace rychle roste a oni ji nejsou schopni regulovat. Proč vyrazit do ostravské zoologické zahrady, to ví kolega Savana.
2: Ostravská zoo pořádá v sobotu akci zaměřenou na ochranu mokřadů, které patří k nejohroženějším ekosystémům na Zemi. Návštěvníci se dozvědí o jejich významu pro zadržování vody v krajině a mohou podpořit jejich ochranu odevzdáním starých elektrospotřebičů. Za každý odevzdaný kus je pak dětská vstupenka zdarma. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Výstrahy kvůli horku stále platí.
3: Horké počasí posledních dní stojí za prodloužením výstrahy pro Prahu před silnou zátěží teplem. Na území metropole platí rovněž do odvolání nařízení, které se týká zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Zakázány jsou tak například jízdy parních lokomotiv, rozdělávání ohňů a nebo používání pyrotechniky. Smogová situace byla naopak zrušena. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Navíc zaplatí pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise Fotbalové asociace České republiky. Potrestala ho za jeden případ obvinění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

Včera někdo střílel u kojotí hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kýčil k nagetům jako pěst.

To je opravdu krásná plejáda hlasů. Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek. Nádherně jim to ladilo a pěkná písnička Zlato nás dovedla už za 13. hodinu. S vámi je Milan Schmidt, přeji vám hezké odpoledne. Slíbil jsem soutěž v této hodině a také to splním. Někdy okolo 40. minuty si zasoutěžíme o dvě permanentky na hezký festival, který je ovšem velmi daleko. Jmenuje se Country Fest Šuňava, vy už asi tušíte. Volat by tedy měli a připravit se ti, kteří mohou na Slovensko vyrazit. Jinak ale v kukátku Country Rádia pro vás budu mít pozvánku také na festival, který je mnohem blíže, je to taký malinký festivalek a i v jižních Čechách. Nechte se pozvat. Teď už Petr Spálený a jeho slavná Lady.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Nekončící záplava festivalu nám dělá radost, protože festivaly jsou, je kam chodit, máme se kde bavit a pozvánka na další festival přichází právě teď, protože na telefonu už je Marek Cihlář ze skupiny Cihelna a spol. Marku, ahoj.
2: Ahoj, prosím pěkně, tak já bych teda chtěl, a jestli můžu pozvat posluchače Country Rádia tady na festiválek v Plané nad Lužnicí, děláme to v romantickém prostředí na ostrově, koná se to 15. srpna v sobotu a začínáme v 6 hodin.
1: Jak moc je ten festival tradiční a na co se tam můžeme těšit?
2: To je úplně úžasná otázka, Milane. Je to o tom, že máme letos výročí kulaté, máme 10. ročník a můžeme se těšit na 4 akustické kapely.
1: Aha.
2: Festival otevře budějická kapela Never Been to Jamaica, dobře známá i posluchačům, kteří se účastní Porty a sledují Portu.
1: Aha.
2: Následovat bude Katka Misíková s Kubou Kořínkem z Plzně a se svými hosty,
1: ano.
2: Což je folk jak řemen i blues.
1: Aha.
2: Potom budeme mít irskou kapelu, i když jsou to Češi, ale hrajou to hodně od podlahy irsky a jmenují se Fucking Guns. No a na závěr bude naše sestavička Cihelna a spol.
1: Takže takový, řekněme, menší festivalek, 4 kapely, ale moc pěkný a příjemný na krásném místě. Takže prosím tě ještě jednou zopakuj, kde vás přesně najdeme, kdy a v kolik hodin tam máme být.
2: 10. ročník festivalu Mosty se koná v Plané nad Lužnicí 15. srpna od 18 hodin na malebném ostrově.
1: Marku, moc díky za pozvánku, ať všechno vyjde, měj se krásně a brzy ahoj.
2: Já děkuju moc krát, ještě jednou hodně dobrá posluchačům Country Rádia.

0: Country rádiem na cestách.
1: Je tady čas zase na pár dopravních informací. Koukám teď na koleje, nevidím tam žádné alarmující věci, které bych vám musel sdělovat v rychlosti, takže snad vám jenom připomenu, že máme tady nějaké omezení od úterý 11. srpna v Praze na tramvajových kolejích dojde k tomu, že bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. Linka 4 se od Radlic na Čechově náměstí promění na 11 a bude pokračovat na Otakarovu a dále na spojovací. Linka 11 od spojovací je z Otakarovy odkloněna na Čechovo náměstí a dále jako linka číslo 4 do Radlic a linka 24 je odkloněna na Čechovo náměstí. Takže od úterý 11. srpna počítejte s nějakými problémy a s nějakými změnami v městské hromadné dopravě v Praze. To je zatím budoucnost, ale připravit se na to můžete, pokud se míříte. Jinak, co se týče současnosti na dálnicích, tak vidím na D1 mezi 116 a 115 kilometrem ve směru na Prahu neprůjezdný levý jízdní pruh, srazila se tam dvě vozidla, takže počítejte tam s nějakým zdržením a s nějakým omezením. Jinak na D1 zůstávám ještě chvilinku a samozřejmě platí stále to varování, že mezi 181. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu se tvoří kolona vozidel, stejně tak je kolona vozidel i v obráceném směru, tedy na Prahu, a to mezi 180. a 162. kilometrem, kde potkáte v levém jízdním uzavřeném pruhu pomalu jedoucí vozidlo údržby, tak to vás tam může také zdržet. No a pak se dívám ještě na D5, tam jsme měli hlášenou kolonu na příjezdu do Prahy. Ta situace se nijak nezměnila, 7 km ve směru na Prahu je kolona vozidel a potom na tom 0. kilometru, když přejedete vlastně ve směru na Prahu za sjezd na Pražský okruh, tak i tam se tvoří kolona potom směrem jaksi ke Stodůlkám. Přejeme šťastnou cestu vám všem.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Kolik je druhů různých smrti, trestů, všechny mám slíbený. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončí malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný.

a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá nový.

Tak František od skupiny Buty právě teď dozněl a před námi je slibovaná soutěž. Zase vyzývám, aby volali na telefon 210 323 333 jen ti, kteří mohou vyrazit na Šuňavu, to znamená na festival, který je daleko na Slovensku od 14. do 16. srpna. Pochopitelně znovu, jak říkám, ten festival je skvěle obsazený a neznamená to, že musí volat jenom posluchači ze Slovenska, můžete volat i vy, kteří chcete třeba na Slovensko vyrazit a tohoto festivalu se zúčastnit. Já jenom připomínám, že tedy je to Šuňava festivalová luka za jazerom, hudobný festival, to nejlepší z československý country, folk, bluegrass, gospel a tramské muziky a zahrají tam například, nemohu jmenovat všechny, ale Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Palodrapak, Petr Kocman, Texmeni, Silnovrat, David Benda, Zatulaní, Ališi, Brontosauři, Revival, B2, Roman Vitkovský, Blue City Band, dále potom Alternativa Old Band a další a další a další. Je tam bohatý program pro děti, koně, festivalový oheň, bohatá tombola, hudební workshop, country tance, diskuze a je tam množství řemeslných a občerstvovacích stánků. Od 14. do 16. festivalová louka za jezerem Šuňava. No a telefon číslo 210 323 333 je pro vás odblokované. Dvě vstupenky nebo permanentky na všechny tři dny dostane ten, kdo se jako první dovolá na tohleto číslo, tedy někdo, kdo by eventuálně chtěl na Slovensko vyrazit, anebo někdo, kdo poslouchá na Slovensku a chtěl by poslat tyhle ty lístky zcela zdarma a vlastně bez soutěžní otázky. No a protože telefon teď v tuhletu chvíli nevyzvání, to znamená, že nikdo nemá momentálně zájem o lístky na tenhle ten skvělý festival, tak já pustím další písničku a platí to, co jsem řekl. Ten, kdo se první dovolá, tyhle ty vstupenky dostane. Před námi je Žalmana Spol, divoký horský tymián. Příjemný poslech, krásné odpoledne. Thank you.

0: Tak Žalman a spol. A divoký horský tymián, krásná písnička, ta pravděpodobně, pokud někdo nebude jamovat, tak úplně na country šuňavě nezazní, ale zazní tam jiné krásné písně a bude u toho taky někdo, kdo už se teď dovolal. Já vás zdravím, přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
1: Krásný den i vám, u telefonu Jakub.
0: Tak Jakube, odkud voláte?
1: Volám z Prahy.
0: Voláte z Prahy, víte, že na Slovensku je to pořádný kus cesty.
1: Je to daleko, ale zvládne se to a možná to tím obdarujeme dobrého kamaráda ze Slovenska.
0: Jasně, jasně. No dovolil jste se jako první, já vám tedy gratuluji, dvě vstupenky, respektive permanentky na všechny tři dny jsou pro vás připraveny, pošlu vám je na vaši adresu, vydržte mi jenom chviličku na telefonu a velká gratulace a děkuji za telefonát.
1: Moc se těším, hezký den i vám.
0: Vám taky, no a my budeme, přátelé, pokračovat jednak v muzice teď, ale také v soutěžení, ale to až zítra zase. Mám tu ještě další dvě permanentky právě na tuto akci a zítra je dostane někdo z vás.
2: Country Radio, nejvíc country a české muziky. Country.

0: Takže Highwayman a Johnny Cash, jak se zpívalo v této písni, smrt a peklo se nikdy nenasytí, ale vy se můžete nasytit ranním vysíláním, a to hned zítra v 6 hodin ráno, protože Láďa pro vás má pozvánku na anonci, ne, respektive anonci na páteční vysílání. Pokud tedy si i v pátek přivstanete na 6 hodinu, pak se můžete těšit právě na toto.
1: Hezký den, milí posluchači Country Rádia. Pokud si vzpomenete, tak v jedné písni se zpívá na ty louce zelený, pasou se tam jeleni. No a na toto téma si budeme povídat, tedy nikoli zpívat i v našem zítřejším vysílání. Nebojte se. Konkrétně řeč bude o premiéře českého hudebního filmu Na ty louce zelený, a to v režii Karla Lamače. No a to nebude všechno. Mimo jiné si také připomeneme zahájení provozu úzkorozchodné elektrické tramvaje mezi Mostem a Litvínovem. Pochopitelně chybět nebude ani příjemná muzika ze vysílání Country Rádia. Těší se na vás Kačka a Vláďa.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu Loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v Loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sýma Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců Bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Už 35 let má Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

No tak vida, tohle byla skvělá píseň v podání Kennyho Rogersa, no a než vám nabídnu trošku voňavé lékořice a písničku Komedianti nestárnou, tak bych vám rád řekl, že v této hodině můžete opět očekávat tedy jednak tu Tuláckou stezku, ale také pozvánku zase na nějaké pěkné místo, na nějakou pěknou akci, na nějaký pěkný festiválek, zkrátka a dobře, na nějaké místo, kde si užijete nadcházející víkend. A bude to třeba Hlinecký špekáček. Tak to je pozvánka pro vás, kterou si můžete poslechnout právě teď v kukátku Country Rádia. Jinak z muziky, kromě toho, co už jsem nastínil, tak nás čeká třeba Marianne Memento Mori, John Michael Montgomery I Swear, a nebo Honza Vyčítal a Neklaunova zpověď. Příjemný den, hezký poslech vám přeji.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Festivalová sezóna pokračuje a před námi je pozvánka na další parádní festival, naprosto skvěle obsazený, a pozve nás Roman Hampejs, kterého tímto zdravím. Romane, ahoj.
2: Ahoj, já zdravím všechny posluchače Country Rádia, zdravíme za Združení přátel dobré hudby v Hlinsku a chceme vás takhle pozvat na 26. ročník právě hlineckého folkového špekáčku.
1: Už se to přiblížilo a já říkám, je to skvěle obsazené, protože vidím před sebou plakát, ale řekni našim posluchačům, na koho se můžeme těšit letos?
2: Tak rád vám takhle pozvánku dovysvětlím. Zveme vás na 7. a 8. srpna, a takže je to dvoudenní festival. V pátek vás zveme na AG Flag, Nerez a Neřeš s Lucí Šorálovou a také na Pardubické Merien.
1: Ano.
2: A v sobotu se můžete na našem pódiu těšit na místní hlineckou folkovou Rubínu. Neseme už druhým rokem štafetu Porty.
1: Ano.
2: Jako finalistu z Porty jsme si vybrali For Folk. Zahraje u nás taky Pavel Čadek s účelovou skupinou, Devítka, Miloš Dvořáček s Davidem Fiedlerem, Robert Křesťan z Trapery a také brněnská Bokomara.
1: Výborná jména, včetně finalisty Porty, protože kapelu For Folk dobře známe i tady z vysílání Country Rádia, je skvělá. To znamená program nabitý. Pokud bychom měli našim posluchačům říci, jak to zvládnout, když je to dvoudenní festival, je tam možnost ubytování nějak, jako myslím teď stanování a tak podobně?
2: Určitě, zdarma ke vstupence, je nedaleko areálu stanové městečko, je to teda přespání ve vlastních stanech, je tam připravené nějaké sociální zázemí a tak, aby to bylo prostě pro účastníky nějakým způsobem pohodlné. Tak.
1: Řekli jsme tedy, že je to hlinecký folkový špekáček, ale možná bychom měli říct ještě přesně místo konání pro ty, kteří třeba ještě nikdy nebyli.
2: Určitě. Festival se koná tady v okolí Hlinska v Čechách a konkrétně je to areál letního parketu Cihelka, Hlinsko, místní část, městská Blatno.
1: A v kolik hodin můžeme přijít, abychom všechno stihli?
2: V pátek začíná program od 19 hodin, ale pokud chtějí být návštěvníci už usazení na svých místečkách, tak určitě otevíráme areál od 18 hodin, takže jde přijít s nějakým předstihem. A sobotní program začíná ve 13.30 a areál otevíráme zase o hodinku dříve.
1: Jasně, takže ve 12.30 už je možno tam přijít. Pokud tam bude někdo přespávat a bude v tom stanovém městečku, tak předpokládám, že je kam i vyrazit po okolí, trošku se porozhlédnout, podívat a pak si krásně užít muziku. Je možné tam přespat pak až do neděle, když v sobotu si někdo ještě jako dá třeba skleničku nějakou?
2: Je to určitě možný,
1: je to možné.
2: To určitě možné, tak přesně tak, městečko bude fungovat až do neděle.
1: Určitě je platný i předprodej, takže nás by asi zajímaly nějaké stránky, kde se můžeme dovědět více.
2: Vstupenky předprodáváme na Ticket portálu, tam jsou dohledání, ale jinak všechny informace o festivalu najdete na naší oficiální stránce www.hlineckyfolkovyšpekáček.cz.
1: Jasně. Tam se dovíme úplně všechno. My děkujeme za pozvánku, vypadá to parádně. 7. a 8. srpna Hlinsko Blatno, letní parket Cihelka a hlinecký folkový špekáček. Užijte si to. Měj se hezky, Romane, ahoj.
2: Měj se, děkuji, těšíme se na vás, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme na další dopravní zpravodajství. Připomínám, že stále platí polodenní výluka v úseku Bruntál-Krnov. Platí až do dnešního konce, tedy do dnešních 16 hodin. No a pak se pojďme podívat na to, co se děje kde na dálnicích a na silnicích právě teď aktuálně po 14. hodině. Takže D1 hlásí nehodu a to mezi 175. a 5. a 174. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. 3 osobní auta v sobě, probíhají záchranné vyprošťovací práce, takže na delší dobu. Tam se tedy připravte na zdržení. Na D1 ještě jednou exit 194 směr Ostrava, došlo tam k nehodě, osobák s nákladňákem tam překáží, i tady počítejte s nějakým tím prodlením. Na D1 těch míst samozřejmě je několik a navíc obě dvě bouračky, které jsme zmiňovali, se staly celkem v blízkosti problematického místa mezi 180. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu, kde už jsme i tak měli poměrně slušnou kolonu, takže tam se připravte opravdu na zdržení větší. Stejně tak počítejte se zdržením na D5, konkrétně na posledních 6 kilometrech dálnice D5 ve směru na Prahu. Tady je stále taková poměrně dost pomalá kolona vozidel a bude to ještě určitě nějakou dobu trvat, pravděpodobně až do večera. Takže vám všem přejeme šťastnou cestu, pevné nervy a dostaňte se do cíle bezpečně.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vládou na Country Radio.
2: Country Radio.
8: S Bohem lásko nech mě jít.
3: Vzpomínky.
9: My partu

Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Milí tuláci a tulačky i ostatní posluchači, vítejte u poslechu dalšího dílu naší pravidelné relace. Dneska bude cílem našeho toulání teritorium Prahy 10, a to sice přírodní park Dubeč. Ten leží v ochranném pásmu přírodního parku Říčanka, jednoho z nejstarších přírodních parků na území hlavního města. Ten má rozlohu úctyhodných 408 hektarů. Park vznikl systematickou revitalizací rumišť a náletových ploch. Právě ty dlouhá léta hyzdily tuto okrajovou část Prahy. Dnes je z tohoto místa příjemná zelená oáza, která nabízí odpočinek, poučení i zábavu pro návštěvníky všech generací. Historicky byla tato plocha součástí panské zahrady v těsné blízkosti Dubečské tvrze. Z ní se dochovaly pouze zdi a budova špejcharu. Právě kolem něj vede vstup do současného parku. Místní dominantou je vyhlídková věž, která umožňuje rozhled po jednotlivých částech areálu. Najdeme tam také meditační loučku z kameny, vodní prvky, přírodní bludiště s bosou stezkou, dětské hřiště, amfiteátr nebo okrasné jezírko s mokřadem. Zajímavostí je vyhlídka, osázená vinou révou na ploše 770 metrů čtverečních. Rostou tam odolné odrůdy marlen a madlen. Nejde však o klasické vinařství, protože tyto odrůdy jsou hodnější spíše ke konzumaci než k výrobě vína. Park je z větší části bezbariérový a u hlavního vstupu návštěvníci najdou i parkoviště. Na jeho východní straně na park pak navazuje přírodní památka Lítožnice a v roce 2016 nově založený les Robotka. Přírodní park

Dubeč je krásnou ukázkou toho, jak lze proměnit zanedbané místo v prostor, kde si lidé mohou v klidu odpočívat v nevelké vzdálenosti od rušného středu města. Místo je také zajímavé tím, že ukazuje spojení historie, přírody a moderního veřejného prostoru. Dubečský park tak není jen krátkou zastávkou na procházce, ale cílem, kam se návštěvníci mohou vracet v každém ročním období. Více informací o přírodním parku Dubeč hledejte například na webu venkaždýden.cz. Baječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vítek.

0: Asonance, parádička, 50 let na scéně, už se to chystá, jste všichni zváni na Konopiště 12. září na velkolepou oslavu této kapely, k tomu se určitě ještě dostaneme. Já teď v tuhletu chvíli vám přeji krásné odpoledne s Milošem Kellerem a rád bych připomněl, že zítra v 10 hodin, v pátek v 10 hodin znovu rozjedeme tady dopolední show, ale já ještě teď vyrážím předtím také na parní country rádia, kde měl být Jarda Samson Lang, Jaroušek nám bohužel onemocněl, takže doufejme, že se dá brzy dohromady. Místo něj vystoupí Slávek Janoušek, jak už jsem říkal několikrát v týdnu, tím, že vlastně byla změna programu, tak se uvolnili některé lístky. Nevím, jak je teď situace, ale pokud byste chtěli, nemáte dneska třeba co dělat a máte blízko do Poděbrad, je docela možné, že pokud se kouknete na naše stránky a objevíte tam kontakt přímo na pořadatele celé akce, to znamená Pruh po Labí, a zavoláte, je docela možné, že tam budou ještě nějaké volné vstupenky a že si budete moci zamluvit a plout s námi, což by bylo dobré. Venku je počasí, řekl bych, zatím ideální, já tam teda nevidím, ale když jsem tam byl naposledy, tak bylo sice trochu dusno, ale na té vodě to bude příjemné, dáme si pivko a pěknou muziku, kterou tam přiveze sebou Slávek Janoušek, myslím, že ho nemusím nějak extra představovat, je v skutku co poslouchat. Takže krásné odpoledne vám přeji, no a těším se na vás na viděnou, ať už dneska večer, anebo třeba naslyšenou zítra do pol.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Škoda Auto svolává vozy s vadnými airbagy. Majitelům dotčených aut nabízí bezplatnou výměnu v autorizovaných servisech. Automobilka konkrétní modely neuvedla. Zákazníci si ale mohou na webu Škodovky ověřit svůj vůz podle VIN kódu. Do senátních voleb se letos přihlásilo na 155 kandidátů. O 8 desítek méně než minule. Hlavně kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech je to znovu méně než v předchozích volbách. A ještě dodám, že volby do Senátu se budou konat 9. a 10. října společně s volbami do zastupitelstev obcí. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října. Do Vsetína za kulturou se vydáme s Luďkem Savanou Urbánkem.
2: Vsetín se od 10. do 13. září opět promění v centrum kulturního dění. Tradiční multižánrový festival Valašské záření nabídne během 4 dnů koncerty, vystoupení škol i spolků a doprovodné akce na pódiích na Svárově, Dolním náměstí i dalších místech v centru města. Zahraje například Jojo Band. Luděk Savana Urbánek, Vsetín.
1: Hádky na sociálních sítích jsou naprosto běžné a rozumný člověk je přejde s klidem. Teď probíhá debata o bohnicích. Blíže Honza Navrátil.
3: Sociální sítě jsou nyní svědkem bouřlivé debaty nad tématem většího otevření areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích a zpřístupnění všech průchodů. Do debaty se vložilo také vedení nemocnice, které zdůraznilo, že její areál je veřejnosti otevřený, na druhou stranu ale musí zůstat i bezpečný a stabilní především pro pacienty. Někteří z nich jsou navíc hospitalizováni bez vlastního souhlasu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Začala příprava před novou hokejovou sezonou. Na zimní stadiony nás zve Petr Plintovič.
4: Českobudějovický Motor se dnes od 17.30 představí proti Jihlavě. Od 17 hodin v čistě extraligovém souboji hraje také Liberec s Mladou Boleslaví. Zítra v 17 hodin zahájí přípravu také mistrovské Pardubice, které se v České Třebové postaví proti slovenské Žilině.
1: Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je odpolední vysílání Country Rádia s datem 6. srpna. Na konci světa, tak se jmenuje písnička skupiny Folk Team, která právě dozněla a je to relativní novinka z letošního roku. Kdo nám bude dál hrát a zpívat? Garth Brooks, Hanna, Petr Ulrichovi, Texmeni, Homefree, Pacific nebo Karel Plíhal. Homefree přijdou hned po kukátku se zajímavou verzí písničky Elvira. Nebude chybět tedy kukátko a doprava v půl v druhé polovině hodiny budeme možná ještě soutěžit. Nechte se překvapit. Dobrý poslech a pokud možno poslech osvěžující.

Hlavně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokážeš

0: Adkem Country Rádia.
1: Nejenom cyklostezky, ale také pěší stezky se staví. A Bohumín právě dokončil stezku pro pěší podél výpadovky na Karvinou. Co to pro místní obyvatele znamená, nám poví paní magistrána Končítková, tisková mluvčí města Bohumín.
2: Čtvrt kilometru dlouhá stezka pro pěší vede po pravé straně výpadovky na Karvinou ve směru na Dolní Lutyni a spojuje Polní a Úvozní ulici ve Skřečoni. Stavbou jsme vyřešili dlouholetý problém, který trápil obyvatele místních rodinných domků. Ti museli při každé cestě z domova chodit po krajnici a míjet proud aut na jedné z nejvytíženějších silnic v regionu, ať už mířili na autobus, do školy, do města nebo jen na procházku.
1: Tolik paní magistra Jana Končítková, tisková mluvčí města Bohumín. A já ještě doplním, že ještě před 2 lety se zdálo, že záměr ztroskotá na byrokracii. Dneska už se obyvatelé Skřečany dostanou bezpečně po nové pěší stezce z Polní ulice až k autobusové zastávce na kopci. Aby ale Bohumín mohl postavit, musel změnit původní projekt a najít trasu mimo státní pozemky podél silnice číslo 67. Dobrá věc se podařila.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Čas pro dopravní informace, nejprve D1 kolem Brna, ve směru od Prahy začíná kolona u Popůvek. Pokud projedete průtahem Brna, tak se neradujte, protože ve směru na Ostravu je další nehoda u Rohlenky. Kolona začíná asi na 202. kilometru. Ve směru na Prahu od Brna je od Ostrovačic opět kolona kvůli dopravní nehodě o pár kilometrů dále. D8 na dojezdu do Prahy kolona je od 3. kilometru až do Kbelské v opačném směru kvůli zúžené Kbelské kolona v celé Novopatské od Černého mostu. D5 je kolona na dojezdu k Pražskému okruhu od Rudné, rozjíždí se to za Ořechem. V opačném směru Pražský okruh od D1 k D7 kolony začínají od Lochkova. A ještě počítejte s tím, že se regulují vjezdy do pražského komplexu Blanka, a to už od Dobříšské ve směru do Troje, také kvůli dopravní nehodě. Kolony jsou už od Barandovského mostu. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Už se stalo skoro zvykem, že v druhé polovině téhleté hodinky soutěžíme. Soutěžit budeme i teď, tentokrát o vstupenky na festival, který se jmenuje Friends Fest a koná se v Pardubicích na Dostihovém závodišti tuto sobotu 8. srpna. Co to je festival Friends Fest? Je to multižánrový zážitkový open air festival, který vzniká z aktivity firem, sdružení a jednotlivců, kteří mají pozitivní vztah k Americe a věnují se dlouhodobě obchodním či kulturním aktivitám spojeným s USA. No a šťastnou shodou okolností se místem, kde se tohle všechno protnulo v čase i prostoru, stalo právě město Pardubice a Dostihové závodiště. Co tam můžete zažít? Mě zaujala hlavně ta hudební vystoupení. Uslyšíte zpěváka Marpa, také skupinu Tublatanka. Nebudou chybět další kapely, mimo jiné David Koller se svojí skupinou, Michal Nesvadba nebo taneční skupina Krok 14, ale prezentovat se tam bude také česká armáda, bude tam setkání amerických aut, bude soutěž v pojídání hamburgerů, pochopitelně i velký hodnostroj. Bude toho tam daleko více a více. Podrobnosti na www.friendsfest.cz. V sobotu 8. srpna tento festival v Pardubicích na závodišti začíná. Vy jste dvojici vstupenek dostali, tak tu mám soutěžní otázku. Pokud byste vyhráli vstupenku na uvedený festival, na co byste se tam asi nejvíce těšili? Na zpěváky, nebo třeba na auta, nebo na něco takového? Dneska to tedy není úplně soutěžní otázka, ale spíš dotazník. Telefonujte.
1: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Tomáš, dobrý den.
0: Tomáš, já vás zdravím. Tak na co byste se na festivalu nejvíc těšil?
1: Jsem milovník techniky, takže určitě na stroje americké.
0: Takže na americký stroje se pojedete podívat, protože dneska to, jak jsem říkal, byl spíš dotazník než soutěžní otázka. Dvojici vstupenek máte. Já vám gratuluji a vydržte mi na telefonickém spojení, ano?
1: Moc vám děkuji. Děkuji moc. Hezký den.
0: No a vážení milí posluchači, tím ta soutěž pro dnešek v odpolední vysílání končí. Ale zase bude nějaká jiná. Country Radio.

0: Závěr a úvod každé hodiny patří neodmyslitelně Tomáši Adamcovi a podobné to bude i teď. Nabídne vám informaci o počasí a po 16. hodině zpravodajství. Co se týče muziky, tak po 16. hodině začneme skupinou Rangers a Epidemie. A zbytek vám už pak prozradím.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přehánky. Na Moravě místy déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.

0: Rekli rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Boskovské dolomitové jeskyně na Semilsku zažívají nečekaný nápor i za současných tropických teplot. Jde sice o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji, které má stálou teplotu mezi 7,5 až 9 stupně Celsia. Přesto v minulosti podle vedoucího boskovských jeskyní Dušana Milky k ním lidé přicházeli spíše v době, kdy bylo nevlídno. Nadprůměrný byl podle něj už červenec, kdy přišlo kolem 14 000 lidí, což bylo v tomto kalendářním měsíci nejvíc za poslední 4 roky. V Itálii sílí snaha vrátit pobřeží zpět veřejnosti. Některá města už ruší soukromé plážové kluby a místo nich otevírají volně přístupné pláže, kde lidé neplatí za lehátka ani slunečníky. Změny mají omezit privatizaci pobřeží a usnadnit přístup k moři. Na výstavu nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
2: Výstava s názvem Mistři moderního malířství představuje 60 originálů. Jedná se o grafiky, akvarely a kresby. Nová expozice na Holešovském zámku, která v srpnu přivádí pod jednu střechu 4 světová proslulá jména Salvadora Dalího, Pabla Picassa, Joana Miró a Viktora Vasarelliho. Luděk Savana Urbánek, Holešov.
1: Nástup a výstup. Jak je to v Mělníku, to ví Honza Navrátil.
3: Novinka v podobě možnosti nástupu všemi dveřmi dorazila se začátkem měsíce také na Mělnicko. Nově tuto možnost mají i cestující na trase do Kostelce nad Labem, Všetat a nebo Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Podmínkou nástupu je platná jízdenka a nebo lístek zakoupený u řidiče. Dopravce upozorňuje, že revizoři zesílí svou kontrolní činnost. Honza Navrátil, Mělník.
0: Sport.
1: Ještě hokej. Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka grécký kapu v Edmontonu Finsku 4-5 a do semifinále nepostoupila. V noci na sobotu od 3 hodin našeho času budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem. Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

Tohle byla skupina Epidemie a nahrávka s názvem Smečka a tohle je odpolední vysílání Country Rádia, kterým vás provází Miloš Keller. Za chviličku Lynn Anderson a nahrávka s názvem Rose Garden, ale také Valdemar Matuška, Tomáš Linka, Vajnona Džab, Mirek Hoffman nebo Jarek Nohavica či Ohaři. V kukátku bude pozvánka na závěr léta z Café Práh, které probíhá v Brně a nebudou chybět dopravní informace v půl. Pěkně si to užívejte, dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Michal Šimínček, který je jedním z organizátorů Léta z Café Prah, které probíhá v Brně, je tu s pozvánkou na posledních několik koncertů, posledních několik dnů, protože příští týden festival končí. Tak pozorně poslouchejte, koho a co byste tam ještě mohli slyšet.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia a chtěl bych pozvat na festival Léto z Café Prah. Uteklo to jako voda a my jdeme do posledního týdne. Startujeme už v pondělí, protože dobré muziky je spousty. 10.8. zahrají postupně skupiny Zkusme to, Lang und Breit a na závěr Kolibříkův úlet. 11.8. bude velmi pěkný večer. Tenhle ten úterný večer zahájí brněnská kapela Ku podivu, folkový přístav a na závěr legendární Old Boys Poutníci. 12.8. ve středu bude hrát Líbanda a rockový Tizi. 13.8. celý festival ukončí folková nádhera. Zahraje v 19 hodin brněnská kapela Vína. Ve 20 hodin jsme si pozvali pražskou kapelu Lotrek a poslední kapela z těch 34 kapel, které na festivalu Léto z Café Prah hrály, se jmenuje Máta Brno. Veškerý program si můžete přečíst na cafeprah.cz a pojďte si tenhle ten festival vychutnat, protože je v nádherném prostředí uličky ve Vaňkovce a můžete se občerstvit v Café Prah a hlavně si užít úžasnou žánrovou muziku. Těším se na vás.
1: To byl Michal Šimíček, jeden z organizátorů Café Prah, které příští týden má svoje poslední koncerty. Věřím, že si z nich vyberete a že se vám v Brně bude líbit.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

perků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

fadovce z města Chlum. Hned mi řekla, jak jsem jí prvně zastavil, chci s tebou mávat stopařům můj nákladěk.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Ohaři zpívali stopařům, já teď něco povím motoristům. D1 v Brně ve směru od Ostravy na Prahu, u odbočky na 52 je dopravní nehoda a vzniká tam další kolona. Na dojezdu do Prahy po D1 do Brna kolona začíná u Ostrovačic. D5 na dojezdu do Prahy od 5. kilometru je kolona, navíc v koloně na 3. kilometru je dopravní nehoda. Kolona se tedy bude ještě prodlužovat. Městský okruh má problémy, v Mrázovce je nehoda a další porouchané auto je o kus dál. Je to ve směru od Dobříšské do Troje. V opačném směru si postojíte v koloně na nájezdu na D4 od Lipenců až k Jíloviště kvůli novému omezení u Jíloviště. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

z lásky a pak ti na tváře nakreslí vrásky. Zbytečně vzdoruješ, marníš své síly, každý z nás jednou dojde až k cíli, nestaž se změnit.

Tak kdo nám na vlnách country rádia hraje a zpívá? Tohle byl Johnny Cash a nahrávka s názvem Bean for Breakfast. Nahrávka, kterou natočil v roce 1991 na CDčko do Mystery of Life. Předtím Miroslav Paleček a nahrávka s názvem Nesnaž se utéct, CDčka Srdeční záležitosti, kde Miroslav Paleček mimo jiné zhudebnil verše či básně několika našich básníků. A teď už Ivan Mládek jako neopatrný křeček nebo Pavel Kaiser s konstatováním Srdce v ruce mám. To vše na Country rádiu.

0: Nezmaři a stopy bláznu, to je zhruba na hodinku poslední písnička, kterou jsme vybrali my pro vás. Dál budete zhruba hodinku vybírat vy. Od 17 hodin jsou písničky na přání. Od 18 hodin čaj o 6. V 19 hodin Dvora na country, pořad, který si o countryvé historii současnosti připravuje kolega Bez Junior. No a ve 20 hodin už potom kolega Petr Kocman. Nabídne vám Brady Sealse nebo Ellie King či Alžbětu Kolečkářovou a také zahraje vítěznou písničku z Bonanzy. Teď nám Tomáš Adamec poví, jaké bude počasí a co se kde stalo.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Pokud nakupujete v e-shopech, tak se vám rozhodně hodí následující zpráva. E-shopy totiž kvůli vedrům omezují prodej a rozvoz některých potravin. Týká se to hlavně čokolády nebo oříšků při teplotách nad 30 stupňů Celsia. Známý kladenský autobazar Štěpánek Auto, který si za posledních 6 let napůjčoval od drobných investorů přes 500 000 korun, přestal svoje závazky splácet. Původní majitel Petr Štěpánek na konci června firmu prodal do Maďarska a od té doby se zdržuje v zahraničí. Investoři marně čekají na splacení svých dluhopisů, chystají proto hromadnou žalobu. Do podzemí Středočeského kraje nás zavede kolega Luboš Dvořák.
2: Ten, kdo slunce opravdu nemusí, může sestoupit pod zem a vydat se do jeskyní a do dolů. Do dávných dob se ponoříte nedaleko Berouna. Koněpruské jeskyně, staré minimálně desítky milionů let, jsou nejstarší v Čechách i nejdelšími jeskyněmi u nás. Další možností, jak se ukrýt před sluncem, je štola Halíře, dnes součást muzea v Jílovém u Prahy. Vznikla ve 20. století jako průzkumné důlní dílo a má výjimečný kosočtvereční profil. Je bezbariérová, takže na prohlídku můžete i s vozíkem či kočárkem. Mnohem starší je štola svatého Josefa. Pravděpodobně se tu těžilo už v předhusických dobách. Dnes je přístupných 200 metrů s expozicí odolování zlata. Stejné pocity jako dávní horníci zažijete ve štole svatého Antonína Paduánského, také u Jílového. Ta vede ve dvou úrovních spojených systémem 7 žebříků v původním úzkém komíně. Svítit si budete skutečnou hornickou lampou. Z podzemí zdraví Luboš Dvořák.
1: Sport. Fotbalistky Slávie vstoupily do miniturnaje druhého předkola kvalifikace Ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení s Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu se utkají Skodaní o třetí příčku a přesun alespoň do kvalifikace evropského poháru. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnována písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milé Country Radio, prosím o zahrání písničky Velký holky od Jasmínky pro moji maminku jako léčivku po návratu z nemocnice. Děkuji, Helča a Badík.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, prosím tě, abych nechtěl nechat dneska zahrát Hamletovi píseň Dívka s vlasem medovým.
0: Dobře, zahrajeme to za chvilku, měj se hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem.

jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to o tu pěti. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

Esteru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

Ta na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žart.

0: noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Prosím o zahrání výpravy velrybářské všem, co řídí v tomto horku, hlavně lidem, co zásobují lidi pitím. Píše náš posluchač nebo posluchačka, výprava velrybářská je ovšem od Pacifiku.

slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: půjdem spolu ven, parararara, šupi dupi di dam.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: Píše náš posluchač kytarista Fejko, dnes mi prosím zahrajte nějakou skladbu od Jana Matějera, výběr skladby nechám na vás. Vybrali jsme tedy písničku Těžko věřit.

Těžko věřit tomu, že pod námi je peklo. Od nebe prý přímo naproti.

0: občas zapotí.
1: Country Radio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Hanka. Já bych prosila písničku Tenhle splín od Roberta Křesťana. Děkuju moc.
1: Dobrý, zahrajeme za chviličku. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Tenhle splín

tenhle sprint zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platil.

Dost krutý žert trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Tak ještě jednu písničku do dopravy stihneme. Zahrajte prosím dnešním oslávencom od kapely Paralela, tak jako vítr, píše Charlie z Bratislavy.

0: S Country rádiem na cestách.
1: V těchto dopravních informacích si vystačíme s Prahou. Stále počítejte s dlouhými kolonami na Bělohorské a Patočkově ve směru k Vypichu. Počítejte také s tím, že na dojezdu D5 se zastavíte zhruba od 5. kilometru a kolony se rozjíždějí až na Pražském okruhu v okolí odbočky na Ořech. Další kolony jsou Vegbelské, a to jak od D8, už od Cínovecké, tak také od celé Novopatské z Hloubětína. Opatrně jezděte také okolo Národního divadla, kde končí tramvajová výluka. A počítejte také s kolonami v Plzeňské ve směru z centra v okolí Klamovky a na D7, respektive 7 u odbočky na letiště. Kolony jsou od Evropské a také od odbočky na Tuchoměřice, to ve směru do Prahy. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.
5: Country Radio.
6: Hurá! Všichni na palubu, kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
7: Kdo vchází do tvých snů, má lásko.
6: Představte si,
7: když nemůžeš v noci spát,
6: že kdesi
7: já budu chodit po špičkách,
6: je svět plný krásy.

0: Sny mají vždy své místo na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Druhou polovinu této hodinky začneme poměrně rozsáhlým výčtem jmen. Všem skvělým lidem, bez kterých bych tu už dávno nebyl, hlavně Toníčkovi, Pepíkovi, Ládíkovi, Janě, Alimonile, Karolíně, Petře, Majlovi, Stevovi, Lukášovi, Davidovi, Jarinovi, Johnnymu a všem ostatním z brněnské osady u Piškota a taky Country Rádiu a všem lidičkám od koní, vlaku a pražení kávy. Bych poprosil zahrát Ona tančí nebo cokoliv jiného od Kleo, od Petra Pedra.

0: novinky na přání na Country Rádiu.
1: Ahoj, obracím se na vás s prosbou zahrát melodii z filmu V pravé poledne ke Zlaté svatbě. Hráli nám ji před 50 lety v poledne na radnici 6. srpna. Můžete nám to připomenout manželům Heleně a Mildovi Turnovým z Horních Počernic, píše Milda Turna. My jsme vybrali instrumentální verzi v podání Lubomíra Plevy. A k tomu tady máme ještě jeden vzkaz. Tati, půjdu brzy tam, kde jsme spolu chytali ryby, píše Eva. A prosí o tuhle písničku taky.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Ahoj Miloši, tady Petr, prosím tě, šlo by pro mě vnuka Eliáše zahrát písničku od 10 k 5?
0: Zahrajeme od 10 k 5.
1: Určitě, děkuju moc, tak jo. Je to pro všechny děti a pro všechny, kteří tráví prázdniny.
0: Tak jo, zahrajeme, měj se hezky, ahoj. Díky.

0: dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci, jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád, dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví.

půjdeme spát. Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech.

0: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minema.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: A pojďme dál. Hezký podvečer, moje i naše.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět vodkou.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tak ještě něco na závěr stihneme. Pro moji babičku zahrajte prosím písničku Pláčou tvoje modrý oči od Věry Martinové, píše naše posluchačka, odhaduji podle e-mailu.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude oblačná až zatažená obloha. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 32, na Moravě až 37 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, jen výjimečně přeháňky. Na Moravě místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 25 až 30 stupňů.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin a tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Vdova po ex-prezidentovi Dagmar Havlová a nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Cílem Havlové a nadace je cenu udělovat i letos. Nové elektrické vlaky mají na Vysočině jezdit za 5 let. Elektrické odbavení má začít fungovat do konce roku. Německá prémiová značka Audi začíná se zveřejňováním prvních oficiálních informací o svém novém kompaktním elektrickém voze. K plnému odhalení designu i technických dat má dojít během letošního podzimu. V jihočeských městech a obcích se loni postavilo 1984 bytů. Je to zhruba o čtvrtinu víc než v roce 2024. Pětina všech bytů vznikla v Českých Budějovicích. Převládala výstavba nových rodinných domů. Obyvatelé Domašova, Rudky a Říček na Brněnsku jsou bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Zásoby vody ve vodojemech se vyčerpaly kvůli dlouhodobému suchu. O 100 milionech korun, které těžaři ušetřili na rekultivacích lomu ČSA na Mostecku, chce společnost Severní energetická rozhodnout bez účasti Státního fondu životního prostředí. Plánuje jednat napřímo s obcemi v sousedství lomu. Ty však už na peníze, které by mohly od těžařů dostat, příliš nespoléhají. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Milí tuláci a tulačky i ostatní posluchači, vítejte u poslechu dalšího dílu naší pravidelné relace. Dneska bude cílem našeho toulání teritorium Prahy 10, a to sice přírodní park Dubeč. Ten leží v ochranném pásmu přírodního parku Říčanka, jednoho z nejstarších přírodních parků na území hlavního města. Ten má rozlohu úctyhodných 408 hektarů. Park vznikl systematickou revitalizací rumišť a náletových ploch. Právě ty dlouhá léta hyzdily tuto okrajovou část Prahy. Dnes je z tohoto místa příjemná zelená oáza, která nabízí odpočinek, poučení i zábavu pro návštěvníky všech generací. Historicky byla tato plocha součástí panské zahrady v těsné blízkosti Dubečské tvrze. Z ní se dochovaly pouze zdi a budova špejcharu. Právě kolem něj vede vstup do současného parku. Místní dominantou je vyhlídková věž, která umožňuje rozhled po jednotlivých částech areálu. Najdeme tam také meditační loučku z kameny, vodní prvky, přírodní bludiště s bosou stezkou, dětské hřiště, amfiteátr nebo okrasné jezírko s mokřadem. Zajímavostí je vyhlídka, osázená vinou révou na ploše 770 metrů čtverečních. Rostou tam odolné odrůdy marlen a madlen. Nejde však o klasické vinařství, protože tyto odrůdy jsou hodnější spíše ke konzumaci než k výrobě vína. Park je z větší části bezbariérový a u hlavního vstupu návštěvníci najdou i parkoviště. Na jeho východní straně na park pak navazuje přírodní památka Lítožnice a v roce 2016 nově založený les Robotka. Přírodní park Dubeč je krásnou ukázkou toho, jak lze proměnit zanedbané místo v prostor, kde si lidé mohou v klidu odpočívat v nevelké vzdálenosti od rušného středu města. Místo je také zajímavé tím, že ukazuje spojení historie, přírody a moderního veřejného prostoru. Dubečský park tak není jen krátkou zastávkou na procházce, ale cílem, kam se návštěvníci mohou vracet v každém ročním období. Více informací o přírodním parku Dubeč hledejte například na webu venkaždýden.cz. Baječnou náladu a pěkné toulání vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer, u čaje o 6. I dnes pokračuje náš miniseriál o grilování. Dnešní heslo zní omáčky a dipy. K pečenému masu patří omáčka, která doplní tu chuť a je možné využít hodně těch hotových dneska, takzvaných stolních omáček, ale zajímavou omáčku klidně vyčarujete doma ze směsi hořčice, kečupu a majonézy. A přidáním koření nebo cibule nebo křenu velmi dobré jsou ke grilu dipy studené omáčky na mléčném základě, tedy z tvarohu, měkkých a tavených sýrů, jogurtu a kysané smetany. Sýrový dezert. Velmi snadno můžete přichystat lahůdku z alobalu, si uděláte za pomocí sklenice mističky, do nich vložíte kousky sýra, můžete to nakombinovat různé druhy a necháte na grilu roztavit. S kostičkami pečiva je to dokonalá lahůdka. Samozřejmě můžete využít už některé připravené sýry ke grilování. A místo sladké tečky můžete vyzkoušet grilované ovoce. Stačí ho krátce prohřát, případně na něm nechte roztavit trochu přírodního cukru, hnědého. Menší kousky napichujte na jehlici. Nejdůležitější je k ovoci připravit lahodnou studenou omáčku. Tak taky malý tip, do husté kysané smetany vmíchejte trochu medu a rozsekané lístky máty. Hodí se téměř ke každému druhu ovoce jako zálivka na ovocný salát. Vynikající je taky grilovaný ananas, potřený medem nebo posypaný hnědým cukrem. Navíc se po něm lépe vytrávíte, protože ananas obsahuje látky, které podporují trávení. Dobrou chuť!
0: Posloucháte Čaj o 6. Kamry.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nepřetržité železniční výluky nejen na pátek a víkend. Olomouc, Senice na Hané, Doudleby nad Orlicí, Letohrad, Ostroměř, Stará Paka, Budišov nad Budišovkou, Odry, Humpolec, Havlíčkův Brod, Rybník, Linz, Nymburk, Rožďalovice, Nymburk, Mladá Boleslav, ty budou končit obě dvě 8. Brno, Ivančice, Branice, Tábor a Dolní Poustevna, Bad Schandau. Šťastnou cestu.
2: Country Radio. To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Radia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
4: Country rádio. Včera jsem se vracel.

taky se zase vrátíme domů. Country Radio. Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city. Ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu přijdnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluče

skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Co je, panečku, provoz a těch aut kolem? Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
2: Vážení a milí příznivci písní staropražských, kapela Patro a Šlapeto vás zve v neděli 13. září od 19 hodin do divadla Semafor. Neboť v září začíná školní rok, tak to bude v duchu odkazu Jana Amose Komenského. Už se na vás všichni těšíme.
3: Až budeme z hospody, budeme se mít.
4: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
5: Jestli pak víš, že se o tobě mi dobře.
4: Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
6: Léto je blíž, má duši čistou a země blízko.
4: Na kamarády a přátelé.

0: ti lásku. Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem.
1: Teď už dobře to ví.
0: Taková kouzla umí Country Radio.

0: 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer a příjemný poslech vám všem přeje opět starší archivář druhé kategorie Bez junior. Ani si nesedejte a vzhůru dosedel, čili na kůň.

Náš malý koňský výlet zahájila skupina Restless Heart. Rychlejší koně, mladší ženský, starší whisky a víc peněz. Tak se jmenuje první vítězný hit, který v roce 1975 proslavil zpěváka a skladatele jménem Tom T. Hall. No a svého pohádkového prince i s jeho bílým koněm pošle do háje Taylor Swift.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Také dnes tu mám další dvojici interpretů, kteří byli uvedeni do Country Music Hall of Fame v roce 2001. Tedy ono jich je poněkud víc. Jedná se totiž také o legendární čtyřčlennou vokální partu The Jordaniers. Soupiska všech umělců, kterým tahle studiová parta zpívala vokály, by byla hodně dlouhá. Tak zmíníme aspoň Elvise.

V roce 2001 byl uveden také producent Don Love, jeden ze čtyř zakladatelů tak řečeného Nashville Soundu. Pro vydavatelství Columbia vyhledal v 50. a 60. letech minulého století celou řadu talentů a budoucích hvězd. Připomeneme si ho slavným hitem Johnny Hortona, pod kterým je Don Love podepsán jako producent.

0: České country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Po odchodu od Rangers, tehdy zvaných Plavci, se Radek Tomášek vydal na solovou dráhu. Založil vlastní doprovodnou kapelu a s ní také v roce 1974 vtrhl do nahrávacího studia, konkrétně do nahrávacího studia ve Smečkách. 4 nahrávky vyšly v tom samém roce na singlu a my si pustíme 3. Písničku Nespí už svítá se mi prostě nepodařilo sehnat. A tak snad ještě dodám, že kromě Radka Tomáška se nám pěvecky představí také Karel Hovorka.
0: Country Radio.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country Radio.
1: Každou třetí neděli v červnu se od roku 1966 slaví ve Spojených státech tak řečený Den otců. O 20 let později naspíval Haly Dan písničku Otcova náruč, která se od té doby stala jednou z nejhranějších skladeb tohoto svátku.

Hudební kariéra zpěvačky Haly Dan bohužel netrvala příliš dlouho. První album vydala v roce 1986 a to poslední, desáté, v roce 2003. O tři roky později podlehla v pouhých 59 letech zhoubné nemoci.

roce 1993 si pánové z doprovodné kapely Věry Martinové, tedy ze skupiny Gram, udělali radost a nahráli svoje vlastní album. Jmenovalo se To je liák.

0: Už několikrát jsme se za slavnou písní Jambalaya vydali na sever Evropy a dnes opět zakotvíme u švédských břehů. Šumnou rock'n'rollovou verzi z roku 1995 nám nabídnou Mickey Master a Barbara Mayer.
1: And here's one that Hank Williams wrote. I like very much. Goes like this.

Více než 170 milionů prodaných alb. Nejprodávanější solový interpret v dějinách Spojených států. Držitel rekordního počtu diamantových alb. Prostě Garth Brooks. Příští týden si pustíme pár jeho nahrávek a jednu hned teď. A ještě předtím se s vámi loučí od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bez junior a od mixážního pultu Kuba Jiroušek.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Už tento víkend 8. srpna se koná indiánský den v kempu Vochtánka v Podštejně. Bude opět věnován dětem a nadaci Archa Chantal. Pojďme propojit svět zdravých a nemocných dětí. Pomáhejme si a učme to naše nejmenší. Motto letošního indiánského dne je Všichni spolu. Děti čekají indiáni, život v indiánské vesnici, mnoho soutěží, ale i velká dávka empatie, která tento den provází. Patronkou indiánského dne je herečka a zpěvačka Chantal Pullen. Jí patří velký dík za práci, kterou dětem věnuje. Festival Dobře utajená country se chystá na sobotu 8. srpna od 11 hodin ve Slapcích u Rakovníka. Letos tam vystoupí Jindra Kejak, Pacific, St. Johnny, Malina Brothers, Petr Kocman, Poutníci a další skvělé kapely. Tak přijďte, je to léty osvědčená akce, kterou si užijete. Tradiční letní koncert Roberta Křesťana s druhou trávou se chystá v areálu Loděnice Děhylov v malebném prostředí přímo na břehu řeky Opavy. Letos tam kapela zahraje už 28. rok po sobě. Sraz je v pátek 7. srpna ve 20 hodin v Loděnici Děhylov. Zveme vás na akci Country Šuňava 2026, která se koná od pátku 14. až do neděle 16. srpna v Šuňavě na festivalové louce za jezerem. Zajeďte pod Vysoké Tatry na hudební festival toho nejlepšího z československé country, folkové, bluegrassové a trampské hudby. Zahrají tam Zelenáči, Petr Kocman, Sýma Magušinová, Loizo, Texmeni, Žobráci, Štefan Repka a Gorals, David Benda a mnoho dalších. Součástí programu bude westernová show, vystoupí taneční skupina Colorado Žilina, dále vás čeká hudební výuka country tanců, bohatá tombola, program pro děti, jízdy na koních a festivalový.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný čtvrteční večer s datem 6. srpna vám přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia a vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. No, včera jsem začínal takovou pomalou baladou Marka Knopfera. Darling Pretty, ale dneska si dáme na začátek nějaký pěkný country mazec. Je to písnička, kterou natočil na své solové album Brady Seals. To je chlapík, který hrál mnoho let ve velmi slavné kapele Little Texas. Ta tu svoji největší slávu zažívala v první polovině 90. let. Potom se tam vlastně stalo to, co se stává obvykle v kapelách, že někteří členové mají pocit, že by to šlo i bez těch ostatních a vydali se na solovou dráhu, která už bohužel teda tak vydařená nebyla, respektive hudebně vydařená zcela jistě, protože ta alba jsou skvělá obou těch zpěváků, kteří se vydali svým směrem, ale když hráli a zpívali dohromady, mělo to, jak se říká, větší tah na branku. Ale písnička, kterou vám teď pustím od Bradyho Sealse, tak ta rozhodně není marná, protože dokonce vyhrála, tuším, že tenkrát nějaký hit parády, nevím už přesně, kde se umístila, jak, ale docela o ní bylo slyšet. Ale jak říkám, v každém případě je to pěkný country mazec, takže Brady Seals, Still Standing Tall. Přeji vám hezký večer.

Rok 1972 byl naprosto bezesporu jedním z nejúspěšnějších roků v životě největší rock'n'rollové kapely na světě Rolling Stones, protože vydali skvělé album Exile on Main Street. Bylo plné skvělých písní, které takzvaně v úvozovkách přežily dodnes v tom smyslu, že se stále hrají, dokonce Stones je hrají i na svých koncertech. No a to album bylo zvláštní i v tom, že dá se říct, že do jisté míry bylo countryové, protože ostatně Mick Jagger, Keith Richards a další členové Rolling Stones se nikdy netajili svojí láskou ke country a podvědomě k tomu tíhli. Z toho alba mimochodem zešel i single v podobě krásné písně Wild Horses, tedy skladba, kterou jsem vám pouštěl už minimálně v takových 5 country úpravách. O jednu z nich se postarala i u nás kapela Druhá tráva s Robertem Křesťanem. No a na té desce je také píseň Tumbling Dice. Jedna z těch trvalek, které Rolling Stones musí zkrátka hrát na svých koncertech, to by jim fanoušci neodpustili. A já mám teďka pro vás country verzi. Bude jí zpívat zpěvačka Elle King. Jejíž rodiče jsou také známí hollywoodští herci mimochodem. No a Elle King se měl možnost vidět i živě na koncertě. A musím teda říct, že to byl docela mazec, protože měla sice malou kapelu, vím, že jsem to viděl tehdy v Belfastu, si myslím, ve sportovní hale, vešla na pódium s malou kapelou a říkal jsem si tak, jak to bude asi vypadat, když tam nemá klávesy a velký orchestr, jako mívá normálně, ale byla to opravdu teda country jízda, protože Elle King to umí parádně rozjet, mimochodem hraje taky na banjo. No ale když jí oslovili, že vzniká projekt, kdy countrymeni budou vzdávat hold Rolling Stones, tak ona si naprosto bez jakéhokoliv váhání vybrala písničku Tumbling Dice. A myslím, že si ji vybrala dobře, protože jí nesmírně sedí. Tak teď zejména tedy pro všechny milovníky Rolling Stones, tahle ta klasika z alba Exile on Main Street, Tumbling Dice.

Tak to byla písnička Boba Dylana, takhle v úpravě Alžběty Kolečkářové s krásným českým textem Oscara Petra. Teď si pustíme ještě jednu úžasnou dámu, která se jmenuje Bunny Raitt. Je to nejenom skvělá zpěvačka, ale především vynikající kytaristka, která ovládá hru bottleneckem, což je taková velmi specifická odrůda hry na kytaru, abych řekl. Tahle ta dáma za svoji dosavadní dráhu natočila 18 studiových alb a dostala celkem 15 cen Grammy. Dokonce byla vyznamenána také americkým prezidentem a knihovnou kongresu, což je taková pravidelná akce, která se odehrává každý rok a jsou vyznamenáni opravdu ti nejdůležitější z nejdůležitějších, dostanou krásnou šerpu a ocenění. No a Bunny Raitt tou svojí muzikou zasáhla srdce muzikantů, kteří hrají rock, blues, country, dokonce i folk, protože tohle všechno ona velice ovládá. A i samozřejmě v současnosti ve svých 76 letech neustále koncertuje. Je ve skvělé formě, jak pěvecké, tak tedy hráčské. Má výtečnou kapelu. Takže pokud byste měli možnost navštívit její koncert, neváhejte, protože ona už si dneska takzvaně vybírá. Nejezdí všude, protože se také chce věnovat své rodině a vůbec se jí nedivím, v těch letech už chce mít klid, už nechce tak cestovat jako dřív. No a já bych teď rád od Bunny Raitt pustil krásnou písničku, kterou znám už mnoho let, vlastně doprovází mě několik desítek let, dá se říct dokonce. A i po těch letech je pořád skvělá, má krásný zvuk, jmenuje se Something to Talk About.

0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
1: Troufnu si tvrdit, že jste určitě všichni z vás někdy v životě slyšeli jeden z nejkrásnějších jazzových standardů, píseň Teach Me Tonight. Tuhle tu píseň složili v 50. letech pánové Jean DePaul a Sammy Cahn, oba dva známí hitmakeri. Sammy Cahn byl mimochodem židovského původu, jmenoval se Samuel Cohen, takže Sammy Cahn byl vlastně takový, jak se říká, Nick, jeho umělecké jméno, a ten proslul zejména tím, že psal krásné romantické texty pro muzikály na Broadway. No a píseň Teach Me Tonight existuje dnes opravdu ve stovkách různých úprav, protože je to skutečně jazzový standard, který se hraje po celém světě. Dokonce existuje také jedna verze třeba od písničkáře Jamesa Taylora. Ale já vám ji teď pustím od jedné dámy, které se přezdívalo Královna soulu. Ano, a je to Aretha Franklin. Téhle té dámě vzhlížela a vzhlíží dodnes spousta hudebníků po celém světě, a nejenom těch jazzových. Bohužel nás opustila v 76 letech v roce 2018, ale zanechala po sobě spoustu písní, no a také verzi právě skladby Teach Me Tonight. Jinak Aretha Franklin vyrůstala v takových velmi, no řekněme, nuzných poměrech. Narodila se v Memphisu, Tennessee, a dokonce ten malinkatý dřevěný domeček, kde vyrůstala, jedno dnes k vidění. V podstatě ne, že by fungoval jako muzeum, ale dá se na něj podívat, kde vyrostla jedna z největších zpěvaček 20. století. Tak pojďme si tuhletu velikou klasiku a tuhletu velkou dámu teď připomenout.

Na scéně americké country je mnoho zpěváků, kteří jsou nejenom tedy skvělí zpěváci, ale také výteční instrumentalisté. A propo, před chvílí jsem vlastně zmiňoval i Bunny Raitt, která je také vynikající kytaristka. No a Clint Black je také jeden z nich. On byl vlastně v takové té největší slávě na začátku 90. let a třeba Garth Brooks se nesmírně rozčilovalo, že v té době, kdy on tehdy začínal, tak si ho často pletli s Clintem Blackem, protože Garth Brooks ještě v té době byl teprve začínající zpěvák, no a Clint byl slavný a Garth to těžce nesl, ale samozřejmě, jak to zmiňoval v mnoha rozhovorech, tak říká, že samozřejmě to bylo, že to myslí s nadsázkou, pochopitelně, protože Clint Blacka vždycky uznával, no a pak už stačil v podstatě rok nebo dva a Garth Brooks byl obrovská megahvězda a je dodnes. No, od Clinta Blacka bych rád pustil jednu z novějších písní, nebude to žádná devadesátková, ale naopak to bude jedna z těch po roce 2000. No a Clint Black, krom toho tedy, abych to ještě dořekl, tu myšlenku, tak krom toho, že skvěle zpívá, tak hraje výtečně na kytaru, akustickou i elektrickou, soulově a také na foukací harmoniku. No, je to zkrátka opravdu velký country mazák. Tahle ta písnička jsme Drinking Songs and Not Logic.

To byl skvělý Darius Rucker, mimochodem natočil také spoustu duetů, jeden třeba s Sheryl Crow, natočil taky jeden s Bradem Paisleym a ještě několik dalších a jeden z těch nejnovějších je s Reba McEntire a je to slavná píseň In the Ghetto, kterou znáte samozřejmě od Elvise především, ale na Country Radio ji slýcháte také v podání jedna Karla Zicha samozřejmě a s tím stejným textem ji také skvěle na své solové album naspívala Ilon Leichtová. Takže i tuhle tu píseň Darius Rucker naspíval a je to opravdu velmi vydařená verze. Tak a na závěr hodinky, country je všechno, co se mi líbí. Mám jednu takovou píseň, ke které mám velmi niterný vztah. Kdysi ji v 90. letech složil a naspíval Honza Nedvěd, který ho zdravím, kdyby náhodou poslouchal, tak Honzo, mávám ti z rádia. A je to písnička, kterou Honza hrával kdysi v těch 90. letech na koncertě. A ne, já občas, když tedy nenechám vyniknout některou z jiných písní, tak na koncertech, když jsem třeba jako teďka bylo několik výjimečných koncertů z Nedvědy, tedy

se synem Františka Vojtou a se synem Honzou mladším, tak tam zpívám jednak ten duet, který jsme s Honzou naspívali společně na jeho desku a v roce 2008 na moji, ale taky každý z těch hostů tam zaspomíná vždycky nějak na nějakou nedvědovku a já s chutí zpívám skladbu Můj ota Pavel, což je píseň, která mě nesmírně připomíná tenhle ten letní prázdninový čas, který jsme trávili vždycky na chatě už od malinka s mými kamarády. A dneska jsem o tom zrovna vyprávěl někomu, že je zvláštní, že některá místa se zkrátka nemění, jsou stále stejná, což se týká tedy těch míst v Brně na Přehradě. Tam jako by se naštěstí zastavil čas někde, akorát mi trošičku stárnem. Takže tahle ta píseň je pro mě taková, ani ne píseň, ale spíš taková modlitba za vzpomínky, který nám naštěstí nikdo nemůže vzít, jak vždycky říkám. Tak posílám pozdrav Honzovi Nedvědovi a těším se na vás po 21. hodině. Petr Kocman vám přeje krásný večer.

0: stačí jen přivřít oči
1: jako kotě si přijíst
0: a vrátíte se ke starým láskám.
2: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: České písničky vám ukážou cestu na Country Rádiu. Je 21 hodin. 35 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak tohle byla dneska už opravdu proslulá píseň kapely Rangers z roku 1969 z jejich úplně prvního LPčka s názvem The Rangers. Ten český text písni tehdy napsal Milla Rufe, kterého zdravím na obláček. A taky ještě je nutno podotknout, že Rangers byli vítězové prvních dvou ročníků Porty v letech 67 a 68. Tak, co se týká muziky, tak v této hodině mám pro vás připraveno mnoho písní. Konkrétně to bude třeba tahleta parádní pecka od Karla Kahovce a Country Beatu.

Tak to byla malá ochutnávka toho, co vás čeká, ale teď už je připraven Blake Shelton a písnička Honey Bee, ve které své milé vypráví o tom, co on by chtěl být pro ně a co ona je pro něj. Přeji vám hezký večer.

brečela, když slípky nám kosil mor. A víš, co jsem jí řekl? Milá May, vždyť dokud ještě žijem, je všechno o.

0: To byl Petr Novotný a Green Horni, je všechno OK, nahrávka z roku 1972, kterou si tehdy vypůjčili z repertoáru Henka Williamse a takhle skvěle ji otextoval právě Petr Novotný, který ji zpíval. Já jsem tuhle písničku teď nepustil jen tak náhodou, ale proto, že právě dnes se před 79 lety v Olomouci Petr Novotný narodil. Takže tímto mu přeji vše dobré k narozeninám. Myslím si, že i za vás, posluchače Country Rádia. Hlavně Petře, pevné zdraví ti přeji. No, Petr, to je taková, řekl bych, velmi renesanční osobnost a významná osobnost nejenom na naší scéně, dejme tomu folku a country, ale vůbec, protože Petr byl mezi lety 90 až 2000 jednou z nejpopulárnějších tváří televizní obrazovky a je to nejenom skvělý moderátor, ale také publicista, producent a hlavně podnikatel. On začal podnikat hned po revoluci. Vzpomínám si, když mi Petr poprvé ukazoval někdy v tom roce 90 ten první mobilní telefon. To byla taková ta obrovská škatule. Musela se dát v autě na střechu anténa, než se vyjelo. Petr říkal, pojď si zavolat, to si ještě nezažil. No byl jak malý dítě, miloval vždycky tyhle ty technické vybožnosti a já se mu nedivím, byl jsem stejný. Já jsem vlastně měl to štěstí se s Petrem znát už od mého mala, takže jsem ho znal nejenom na jevištích, ale i v soukromí a mohl jsem pozorovat, jak Petr byl nesmírně vždycky tvůrčí, hýřil nápady, tikali mu ty očička přemýšlet, co by udělal, kde by, jak by co zužitkoval, koho by propojil. A on vlastně začínal u Greenhornu, to je známá věc, kde dělal speakera. No ale potom v roce 74, když se jeho cesty s Honzou Vyčítalem rozešly, tak s Tomášem Linkou a Michalem Tučným odešli, chtěli si původně založit Tučňáky, ale pak se spojili s kapelou Fešáci, tehdy Bluegrass Hoppers. No a to byla už další éra fešácká, velmi slavná, kde v té kapele tehdy měla každé své jasné místo, svoji roli. A Fešáci pod pevnou rukou Petra Novotného opravdu fungovali, to se nedá říct jinak, než jako dobře promazaný stroj. To bylo naprosto dokonale. Petr měl dokonalý systém těch fešáckých salonů. Kouzlo tkvělo v tom, že oni každé dva měsíce zavítali do stejného města, ovšem každé dva měsíce s novým programem. Probíhala také hit fešáda, kdy si diváci mohli vybírat nejoblíbenější písně toho večera a ty tři, které vyhráli, tak se příště zahráli znovu. Vždycky bylo nějaké nové povídání, nové scénky. A Petr ještě v době, kdy nebyly počítače, tak si to všechno pečlivě psal do takové kartotéky, kterou má dodnes doma schovanou na papírek ručně, aby viděl, co tam říká v tom městě, aby se neopakoval. Mimochodem, jak přišli první počítače, tak Petr samozřejmě ho musel mít. Vznikl taky legendární salon fešáků, fešáci a počítače. No a Petr také hodně cestoval vždycky. Procestoval víc než 80 zemí světa. Na mnoha těch cestách ho doprovázel jeho kamarád František Ringo Čech, což byla vždycky ohromná legrace. No a také hrál za fotbalový tým Amfora a odehrál přes 300 zápasů, představte si to. No a samozřejmě Petr také stojí za tím obrovským úspěchem, kdy, teď to bylo nedávno, 21. června, to bylo 30 let, co Petr Novotný zorganizoval naprosto bravurně koncert bratrů Nedvědů na Strahově, kam přišlo něco mezi 60 až 70 tisíci diváky. Takže tím přepsal naprosto novodobé dějiny hudby, protože bratři Nedvědi tak předčili kapely jako Pink Floyd, Rolling Stones nebo U2. Něco nevídaného. To všechno bylo geniální dílo Petra Novotného. Takže já Petrovi za všechny tyhle ty krásné věci děkuju, za ta léta u fešáků a za to, jak jsme se i vždycky setkávali třeba u něj v rádiu, kdy jsem byl jako host nebo na koncertech. Petr je prostě opravdu big boss, jak se dneska říká, a hluboce před ním smekám svůj kovbojský klobouk. A když jsme tedy u těch fešáků, pojďme si teď zaspomínat mluveným slovem, abychom si Petra poslechli na jejich legendární zájezd do Polska. Tak, Petr Novotný.
1: Fešáci byli v Polsku. Přivez odtamtud polský kroj. Byl problém ho koupit, protože se to tam hned tak už neseženy. Oni tam už v tom takhle moc nechodí po Varšavě. My jsme tam měli horší problémy. Tam třeba bylo opravdu těžký zjistit, jaký máme mít jméno v cizí řeči fešáci, aby to znělo takhle vtipně. Mimochodem, tohle mají fešáci tyhle problémy všude. Jo? To se nedá přeložit, tohle slovo. V Austrálii třeba nebo v Americe, když fešáci hráli, tak nenašli tam odpovídající anglický slovo pro ten krásný výraz fešáci, tak jsme tam potom hráli pod názvem fesaci. V Polsku jsme hráli pod názvem pěkniše. Jako od slova pěkný, jako pěkný. Já jsem to uváděl celý polsky a já jsem vám tam měl neuvěřitelný začátek. Jak říkám, dobrý začátek. Já jsem přišel a řekl jsem divákům teda polsky, je dobrý večer, paňstvo, vítám vás na koncertě ze Spunu, který se nazývá Fešáci, to je na jazyku polským, což v rodzaju pěkniše. Tohle, jak jsem řekl, tak se spustil takový smích a řev, jaký já přísám jako komik jsem ještě v životě neslyšel. Takovejhle úspěch, já jsem vůbec nemohl pochopit, jak je to možný, že jsem až takhle vtipný. Já jsem viděl, že to vtipný je, pěkný, že jo, Fešáci, v Bulharsku jsme hráli pod názvem Krasavci. Tam se taky tak lidi zasmáli, ale jako teď vy, Krasavci, takhle se zasmáli. Ale v tom Polsku pěkný, že to byl řev, který neměl konec. My jsme se tam potom seznámili s jedním takovým studentem, který mluvil perfektně česky, on to byl básník a překládal do češtiny, z polštiny, do polštiny básničky. To byste nepoznali, který jazyk je jeho mateřský, až mluvil perfektně oboma jazykama. A my jsme po něm chtěli, aby nám ještě vylepšil to moje polský mluvené slovo a ty naše fóry, aby mě to ještě to a tak. Mě učil ještě výslovnost a tak. No a když skončila jaksi lekce, tak já jsem mu ještě řekl tak konverzačně, hele, to jsem se tě chtěl zeptat, proč se ty lidi tak strašně smějou, když já řeknu pěkniše? A on vám tak znejistil a říkal, no tak, že jste pěkný, tak pěkniše, no, tak se smějou, no tak ahoj. Šel pryč a říkám, pojď sem. Tohle nebylo moc přesvědčivé. To jako není dobrý překlad, nebo co? On říká, hele, pěkniše, to jako, no tak ideální překlad, no tak jako, no měli jste se předtím poradit, to jo, no. Já jsem říkal, proč jsme se měli poradit? Říká, čeče, zní to blbě. Já jsem říkal, jak blbě? Říká, no blbě, no kuci, no tak jak vám to mám říct, protože polština nemá takový slovo fešáci, jo? Fešák přece v češtině to je něco víc než hezký člověk. Fešák to je určitá osobitost, šarm, vystupování, oblíkání, to je fešák, řekneme. My nemáme takovýhle slovo, no. Ale tohle to zní teda hodně blbě. Já jsem říkal, prosím tě, nerozčiluj mě, ty umíš moc dobře česky na to, abys mě řekl, jak blbě to zní. Řekni mi český slovo, odpovídající slovu pěkniše, teď hned. On říkal, kuci, to je, jak kdybyste řekli třeba hezouní nebo něco takového. Teď my jsme na sebe začali být zlí všichni, který to, a teď jsme se začali mezi sebou hádat, jak je to možný, že pod takhle blbým názvem. Teď kdo s tím jménem první přišel, teď všichni ukázali na mě, že já jsem ten idiot. Já jsem říkal, mě to poradili na ambasádě Polsky. Teď jsme se začali mezi sebou hádat, že po celém Polsku visejí plakáty, pěkniše. A on už zase mazal pryč. Já mu říkám, pojď sem. Ty jsi mě neřekl to hlavní, člověče. Čemu se ty lidi smějou, mě řekni. Co se já řeknu hezouní, co pak to je něco k smíchu, takhle odpodivý slovo. Čemu se ty lidi smějou, to mě zajímá. On říká, kuci, dejte mi panáka. Tak jsme mu nalili do půl litru vodku. Víte, Polák, tak to vyžach. Pak říká, víte, kuci, pěkniše. Tak se u nás v Polsku říká takovým chlapcům, co nemají rádi děvčata.
0: Tak to byla krásná vzpomínka na salony fešáků, Petr Novotný, dnešní oslavenec. No a k tomu pozdravu, k narozeninám ještě přidám jednu píseň Petrovu, která ve své době byla velmi nadčasová, jmenuje se Dialog 2000. Vzpomínám si, když jsem jako dítě měl to LPčko fešácký doma a poslouchal jsem ho a tehdy mi to připadalo velmi tajemný. Petr tohle to předváděl i na koncertech, kdy měl dva mikrofony. Ten jeden mu udělali tak, aby ten hlas zněl jako ze slukátka a no, měli to dotaženo totálně i se světlama, se vším na těch koncertech. No a ta písnička vznikla v době, kdy rok 2000 byl někde strašně daleko za horizontem, nikdo si to neuměl představit, ale taky vznikla v době, kdy Petr Novotný jako první u nás měl záznamník telefonní a měla ho ještě Petra Černocká, ta mi to potvrdila a byla to taková frajeřina v té době, že jste někomu zavolal a tam to zvedl záznamník. Takže Petr Novotný složil píseň, respektive složili, tuším, že s Pavlem Brimerem, ten udělal muziku a Petr Novotný ten text, který opravdu, jak jsem říkal, byl velmi nadčasový. Písnička Dialog 2000 a zpívá dnešní oslavenec Petr Novotný.

0: Dobrý den. Hovoří k vám automat. Hovoří k vám automat. Dovolal jste se na telefonní číslo 3758. Nikdo není doma. Ale jestli chcete, můžete nechat vzkaz, který bude natočen na magnetofonový pásek, pokud nebude delší než 30 sekund. Prosím, hovořte.
1: Já chci jenom vyřídit, že až někdo přijde domů, takže má volat 3917, to je všechno.
0: Váš vzkaz byl natočen. Naschledanou.
1: Počkejte. Já jsem taky automat.
0: Vážně? A s jakým typem mám tu čest?
1: Já jsem AZ9C/26.
0: To jste mladší. S blokovacím okruhem?
1: Ano. A s dvojitou vazbou ABM.
0: Jak často býváte zapojen?
1: Někdy to vyjde tak, že celý den. A jsem citlivý automat. A nemám si s kým povídat. To nemyslím ta denní hlášení. Já myslím s někým mého ražení. A vy jste teď první normální hlas. Máte na mě ještě chvilku čas?
0: Teď zrovna ne. Jsem v provozu jenom přes oběd. Ale co kdybychom dali řeč zítra v 5?
1: Takže můžu vás zítra zavolat?
0: Jistě. Já se taky můžu porouchat. Prostě se mi spoje zahřejí a můžeme si volat častěji.
1: Výborně, pane. Pane. Můžu vám tak říkat?
0: Můžeš. A budeme si tykat. A zítra vypni signál. A kontrolku, ať svítit nikdo nevidí.
1: Výborně, pane. A kašlem na

0: legraci budeme jenom my.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Lenka Plačková. Její hosté, skvělá muzika a hlavně řádná porce nezaměnitelného humoru Ivana Mládka.

Rád bych v souvislosti s jeho narozeninami dnešními vzpomenul osobnost skotského lékaře a hlavně objevitele penicilinu, pana Alexandra Fleminga, který se narodil právě dnes, tedy 6. srpna roku 1881. Tohleto slavné antibiotikum objevil pan Alexander Fleming v roce 1928. Všiml si totiž, že v Petriho misce s bakteriemi roste plíseň, která zabíjí okolní bakterie. No a až v roce 1939 však angličtí vědci Howard Walter Florey a Ernst Boris Chain využili Flemingových pozorování a podařilo se jim izolovat penicilin. Všichni tři tito vědci získali v roce 1945 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. No a v českých zemích byl penicilin, tedy pod označením BF Mycoin 510, poprvé připraven v roce 1944 v chemicko-farmaceutické továrně Benjamin Fragner, vedené panem Jiřím Fragnerem v Dolních Měcholupech. Dnes je to tedy ona známá Zentiva. A mimochodem, pokud vás zajímají čísla, tak se odhaduje, že penicilin zachránil 82 milionů životů. To je neuvěřitelné, takže panu Flemingovi nejenom posílám narozeninový pozdrav nahoru na obláček, ale také velké díky.

V souvislosti s tou úplně poslední písničkou této hodiny jsem si vybavil moudrá slova křesťanského teologa, filozofa Aurelia Augustina, který řekl, že bloudění je lidské, ale dobrovolné setrvávání v bludu je vpravdě ďábelské. Takže Vaby Daněk, čím větší blout, tím větší pád. Já vám přeji hezký večer, hezký poslech a budu se na vás samozřejmě těšit po 22. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

22 hodin, k tomu 9 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, pochopitelně až do půlnoci. No a na úvod to bude jedna taková vzpomínka. Zavedu vás zpět do roku 1965, protože právě dnes, tedy 6. srpna, před 61 lety skupina Beatles vydala ve Velké Británii album Help. Samozřejmě určitě jste viděli i ten film stejnojmenný. Byla to tenká opravdu šílenost neskutečná, když sleduji ty dobové záběry, jak lidé brali útokem kina, ty nekonečné fronty. Bylo to něco nevídaného, také si o tom nechám vyprávět od mého tatínka, který to sice nezažil v Anglii, ale zažil Beatlemanii tady u nás v Československu a vždycky jsem s oblibou poslouchal, jak měl i on, i jeho vrstevníci ty vlasy, takzvaně na Beatles ostříhaný. A z dnešního pohledu to byli slušní hoši se slušnými účesy, ovšem tehdy to byli hašišáci, že jo? Tak vždycky si o tom nechám rád vyprávět. Tak pojďme si vzpomenout na tuhle tu skvělou píseň Help, která pochopitelně pochází z pera Johna Lennona a Paula McCartneyho. Ale abychom zůstali v country stylu, tak tuhle tu písničku teďka zaspívá kapela, o které jsem shodou okolností vyprávěl v hodince country všechno, co se mi líbí, a sice kapela Little Texas. Vzpomínka na Beatles.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Radio.

Mám teď pro vás všechny milovníky takové té opravdové americké country pozvánku na jednu zcela výjimečnou akci, výjimečný koncert, který proběhne v sobotu 22. srpna v krásném amfiteátru pod hradem Loket. Vy, kteří jste tam byli, tak mi jistě dáte za pravdu, že je to něco výjimečného, protože sedíte v amfiteátru, díváte se na obrovské jeviště a vzadu je pohled na osvícený hrad Loket, no něco nádherného. No a 22. srpna v sobotu tam proběhne veliký koncert Americana Country, mezinárodní přehlídka moderní americké country music pod Loketským hradem. Takhle zní oficiální označení této akce. Amfiteátr se otvírá ve 13 hodin, no a od 14 až do 23 hodin tam vystoupí různé kapely. Já jsem přijal pozvání také velice rád na takovou akci, protože je to mezinárodní přehlídka, tak jsem rád, že jsem se tam za tu českou country hudbu objevil já, no a v 21.30 se tam můžete těšit třeba na zpěváka Marpa, který tam vystoupí se svojí kapelou. No a jinak tam bude také zpěvák Dobrowman nebo Peter Ariston, Steve Morgan, kapela Fuckleberry, takže to bude opravdu celé odpoledne až do noci plné country hudby. Vstupné můžete koupit předprodej nebo samozřejmě v den na místě konání. Jinak informace, děti, které nedosáhly věku 6 let, mají vstup zdarma. No a děti od 6 do 12, tak pro ty je připravena speciální sleva. No a také zajímavost od pořadatele, což platí tedy pouze v předprodeji, je speciální vstupenka pro 4 osoby za zvýhodněnou cenu. Takže můžete si pořídit na ticket portálu. Ale můžete dvě vstupenky vyhrát taky právě teď, kdybyste chtěli tuto akci navštívit. Vy, kteří máte rádi country, tak si opravdu nenechte ujít. A pokud budete chtít ty dvě vstupenky, tak si připravte telefonní číslo do studia, které je 210 323 333, ještě jednou 210 323 333. A pokud budete znát správnou odpověď na otázku, kterou vám teď nakladu, tak dvě volné vstupenky na akci Americana na Lokti je vaše. Tak dávejte pozor, já se ptám, kdo v originále nahrál píseň, kterou za malý okamžik pustím? Kdo v originále nahrál písničku, kterou za chvíli uslyšíte? A dám vám i možnosti, abyste to měli jednodušší. Tak za A byl to Johnny Cash, za B George Strait, anebo John Fogerty a Creedence Clearwater Revival. Za A Johnny Cash, za B George Strait, za C John Fogerty a Creedence Clearwater Revival. A volat můžete právě teď.

0: Tak přátelé, bylo to takzvaně za vteřinu 12. Všichni jste odpověděli špatně a v posledních vteřinách se dovolal posluchač, jehož jméno jsem v té rychlosti přeslechl, ale mám ho na drátě. Tak ještě jednou dobrý večer, kdo tam, prosím?
1: Dobrý večer, tady je Petr.
0: Petře, přeji vám ještě jednou dobrý večer. No, vy jste, já už jsem rychle musel pustit můj hlas do vysílání, protože píseň končila, ale vy jste mi správně stačil říct odpověď. Já jsem se ptal, kdo píseň, která právě dozněla, naspíval v originále a možnosti byly tyto Johnny Cash, George Strait anebo John Fogerty a Creedence Clearwater Revival. A vy jste správně řekl, že to byla možnost...
1: Zase.
0: Ano, tleskám vám. Skvěle. Musím teda říct, že všichni, kteří volali před vámi, do jednoho typovali Johnnyho Cashe. Přiznám se, že to nebylo úplně snadné, ale vy jste to trefil. Jenom se zeptám, byla to střelba od boku, nebo jste to věděl?
1: Nevěděl jsem to úplně přesně, ale věděl jsem, že Johnny Cash to není.
0: Skvěle, takže vylučovací metoda. No tak já vám gratuluju. Zůstaňte mi prosím ještě na lince, až pustíme další písničku, abych se napsal vaše personálie po produkci. Já vám v každém případě gratuluji ke dvou vstupenkám na krásnou akci Americana Country v Lokti. Počasí by mělo být krásné, takže myslím si, že si užijete krásný večer. Tak a zůstaňte mi teda na drátě, jak jsem říkal. A ano, rádo se stalo. A já teďka tu písničku pustím v originále, aby ostatní posluchači skutečně věděli a věřili, že to nebyl Johnny Cash, ale Creedence Clearwater Revival.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

To byl Ricky Skaggs a písnička My Father's Son, kterou věnoval svému tatínkovi v roce 1991, kdy ji zařadil na stejnomenné album spolu s dalšími skvělými písněmi. Mimochodem na tom albu má i krásný duet s Waylonem Jenningsem Only Daddy That Will Walk the Line. To je píseň, která vlastně éterem lítá v mnoha různých úpravách a tato jejich je jedna z těch nejzdařilejších. Pojďme se podívat na to, co 6. srpen přinesl v historii. Roku 1249 král Václav I. v bitvě u mostu porazil svého syna Přemysla, který byl zbaven vladařských práv a uvězněn na hradě Přimda. No, otec to později upravil, protože to byl jeho jediný syn, no tak ho znovu ustanovil moravským markrabětem a usmířil se s ním. A je to dobře, tak to má v rodinách být, že? Když to byl zvlášť jeho jediný syn. V roku 1865 byl na Vltavu spuštěn kolesový parník Praha, postavený v pražské Rustonce, aby zahájil pravidelnou osobní dopravu z Prahy do Štěchovic. Teďka půjdeme na Slovensko. Roku 1737 byla v Banské Štiavnici založena báňská škola. Mimochodem to okolí Banské Štiavnice nádherné, jsou tam krásné lesy. Doporučuji i k výletům a samotná Banská Štiavnice krásné městečko. Roku 1890 došlo v Auburnské věznici ve státě New York k první popravě na elektrickém křesle a tím popraveným byl vrah William Kemmler. Roku 1926 22-letá Američanka Gertrude Adlerová jako první žena přepravila průliv La Manche z francouzského břehu, kde tehdy vyrazila v 7.05 a do anglického Kingstownu dorazila o 14 hodin a 30 minut později. No a tímto výkonem o více než 2 hodiny překonala tedy platný nejlepší čas přeplavání kanálu. Roku 1932 se v Benátkách konal první ročník filmového festivalu. Mimochodem nejstaršího na světě, tehdy trval 14 dní. Roku 1962 Jamajka získala nezávislost na Spojeném království. Roku 1969 na Bahamách nedaleko ostrova Mayaguana ztroskotala československá námořní loď Pionýr. Náklad i posádku se naštěstí podařilo zachránit, loď tam zůstala, ale časem se potopila jako vrak. V roku 1989, to byl důležitý den, anglický programátor Tim Berners-Lee zveřejnil svou myšlenku World Wide Webu, což je ta zkratka www, a ve 22 hodin a 37 minut poslal první mail po internetu. No a o 2 roky později, ve stejný den, tedy v roce 1991, byl zpřístupněn první web na světě. Tak a už to jelo. Možná ten dotyčný nevěděl, co tím způsobil. Teď si dáme jednu krásnou písničku Michala Tučného z 80. let.

0: věří, když se večer zšeří, že ty jsi nejkrásnější na té širé naší. Jsem jízdejší, proto tě líbám, si čměr ty stačí, noc co noc pod naší pavlačí. Zavírá mi boba stejně krásný oči, jak se země otáčí.
1: Tak to byl Karel Plíhal, no a na závěr hodiny mám pro vás jednu absolutní raritu. Je to píseň, taková symbióza světa popu a country. Právě dnes, 6. srpna roku 1984, vydala popová hvězda, zpěvák a multiinstrumentalista Prince své průlomové album Purple Rain. Možná jste viděli i ten film se stejným názvem, vlastně Purple Rain. Je to pro mě jedna z nejkrásnějších písní vůbec. Myslím si, že ji znáte, nebo že jste ji minimálně někde slyšeli, aniž byste třeba věděli, že je od Prince. Prince byl nesmírně talentovaný hudebník. Kdysi někdo z kritiků řekl, že Prince měl smůlu, že žil a fungoval ve stejné době jako Michael Jackson. Jinak by to byl opravdu král popu. No a písničku Purple Rain vám teďka pustím v country úpravě od zpěvačky Dolly Parton, která ji zařadila na své album Rockstar, které věnovala svým oblíbeným rockovým písním, ovšem v country úpravách, takže je to úplná rarita. Princeova píseň v podání Dolly Parton v country kabátku. Přeji vám hezký poslech a po 23. hodině se na vás těší Petr Kocman.

To byla Carolyn Carter a písnička Every Little Thing, jeden z jejich velkých hitů 90. let. Je 23 hodin 9 minut, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a hned v úru hodiny bych rád vzpomenul jednoho skvělého herce, a sice Roberta Mitchuma, protože ten by právě dnes slavil své narozeniny. Narodil se v roce 1917 v Bridgeportu a zemřel 1. července 1997 ve věku 79 let v nádherném městě Santa Barbara v Kalifornii. To je tedy místo, kde bych chtěl žít také. Pokaždé, když tam jsem, tak se nestačím divit, jaká je tam pohoda, jako by ti lidé měli úplně jiné starosti. Ale myslím si, že to je dáno tím sluníčkem, které tam je 360 dní v roce, a tou modrou oblohou. No, Robert Mitchum prožil velmi bouřlivé mládí, dalo by se říct, protože pracoval v mnoha různých profesích. Jednalo se tedy převážně o dělnická povolání. No a jedním z těchto povolání byl taky profesionální boxer. Při boxu ovšem utrpěl vážné zranění, které vedlo k tomu, že musel boxování zanechat úplně. Odnesl si u něj svůj, řekněme, charakteristický vzhled, totiž mírně křivý nos a jizvu na tváři, které jste si určitě všimli ve filmech. K filmu se dostal přes amatérské divadlo, kde se seznámil s lidmi, kteří disponovali potřebnými styky do prostředí Hollywoodu. No a on teda zpočátku hrál ve filmech pouze takové ty drobné či epizodní role v podřadných westernech, válečných a dobrodružných filmech u společnosti RKO. No a jeho první velká a úspěšná filmová role přišla až v roce 1945 ve snímku Příběh fešáka, za kterou byl také poprvé a bohužel ku podivu naposledy nominován na cenu Americké filmové akademie Oscar. Navzdory aféře s přechováváním drog jeho další filmová kariéra nadále i stoupala, což bylo ne vždy pravidlem. Robert představoval zvláštní takový neotřelý typ drsného, někdy až zlého chlapíka s nedbalou mluvou, ležerním vystupováním i takovou zvláštní typickou chůzí, který se hodil do dobové atmosféry, protože tehdy byly v módě takové ty noir filmy. No, i přes velkou nepřízeň filmové kritiky a jeho nepříliš dobrou pověst u jeho kolegů hereckých se jednalo o velmi často obsazovaného a režiséry hlavně často vyhledávaného herce s velmi osobitým hereckým stylem, který se dobře hodil pro role vojáků nebo různých westernových hrdinů, dobrodruhů a drsných detektivů a podobně. Ke konci svého života se taky více věnoval práci pro americké televizní stanice, no a jeho filmografie, ta je velice obsáhlá. Objevil se nejméně ve 130 různých filmových a televizních dílech a jedná se o jednu z mála amerických filmových věz, která nikdy, představte si, nezískala Zlatý glóbus nebo Oscara. A i přes poměrně zjevnou nepřízeň tehdejší dobové kritiky je vlastně v dnešní době považován za hollywoodského klasika i legendu světové kinematografie. Jeho poslední role, to si možná mnozí vzpomínáte, tak tou byl film Dead Man. To je úplně poslední role, kterou Robert Mitchum vytvořil. No, já tedy, když jsem při tom povídání mnohokrát zmínil westerny, které se vlastně tím jeho herectvím proplétaly, jako ona proslulá červená nit, tak já bych teďka rád na Roberta Mitchuma vzpomněl jednou krásnou filmovou melodii z jednoho krásného westernu. A je to písnička, která se jmenuje Big Country, tedy Velká země, a kdysi ji u nás nádherně nahrál pan Josef Vobruba s Lubomírem Plevou na foukací harmoniku a samozřejmě hraje taneční orchestr Československého rozhlasu. Tak vzpomínka na Roberta Mitchuma.

Voda je zázrak přírody. Třeba už jenom proto, že se jako jediná látka na Zemi vyskytuje ve všech třech skupenstvích, tedy kapalném, pevném, čili led, a i plynem, tedy pára. No, kdyby existoval fanklub vody, co by jedinečného nápoje, tak Radmila Zrůstková by mu klidně mohla šéfovat. Čistá, pramenitá a bez bublinek je pro lidský organismus nejlepší, jenže fádní chuť se občas prostě omrzí. Stačí ovšem přidat přírodní ingredience, které vodu dokonce pozvednou na ještě vyšší úroveň blahodárnosti. Co, jak a s čím smíchat, to je námětem výpravné knihy Domácí nápoje pro zdraví. Na parné léto je jako dělaná, no, žízeně zpropadená věc, milí posluchači. Domácí limonády můžete osladit medem, melasou, javorovým sirupem nebo pracharandou. Z jakých plodů naši předkové tohle sladidlo vyráběli? A to už je otázka pro vás, milí posluchači, takže budete-li vědět, volejte do studia na 210 323 333, ještě jednou, 210 323 333. A ptám se, pracharanda se tradičně vyráběla za A z borůvek, za B z jablek nebo za C z hrušek? Můžete volat.

0: No, zatímco zpívala Zuzana Michnová společně s Marsy a s krásnou písničku Barvám, tak vy jste volali a volali, až se dovolala posluchačka Eliška, kterou právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Eliško, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i posluchačům.
0: Tak já jsem moc rád, že jste se dovolala a vy jste odpověděla velmi nekompromisně, protože jste to prostě věděla. Ptal jsem se na to, z čeho se tradičně vyráběla pracharanda. Možnosti byly za A z borůvek, za B z jablek, nebo za C z hrušek. A vy jste správně odpověděla, že to bylo?
1: Z hrušek, ty se sušily, musely se usušit a prostě byly takový hrušky, takový druhy, malý hruštičky kožený a ty se daly krásně usušit a pak se z toho vyráběla pracharanda.
0: Krásný. Eliško, já vám musím zatleskat. Tak, děkuji vám i za krásné doplnění informací. Teď už všichni víme, co to je pracharanda a jak se vyráběla. Mějte se moc hezky, kniha vám doufám přijde vhod, vypadá moc hezky, díval jsem se na mnoho těch nápojů, myslím si, že v tomto počasí tam opravdu využijete možná všechny, tak ať se vám kniha líbí, přeji vám vše dobré, vydržte ta vedra a budu se těšit někdy naslyšenou.
1: Děkuji napodobně a mějte se taky moc hezky všichni. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.
1: Jak se ti spí, má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát

Proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit? Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spíš,

0: zkusím se zeptat, lásko, vzpomínáš?
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Ta vedra, která nás provází poslední dny, mají bohužel i tu schopnost mnohdy, že býváme prachlivější, tak nesmíme na to zapomínat, abychom se, nedej bože, neutrhli na někoho, protože někdy je to opravdu teda hodně už, když je to vedro velký, tak máme blízko k tomu být na někoho takový trošku i zlý, tak si to musíme hlídat. A já jsem si teďka vzpomněl nedávno v tom vedru právě na jeden krásný takový citát nebo bonmot možná německého filozofa Artura Schopenhauera, který kdysi řekl, že zdvořilost dělá s lidmi totéž, co teplo s voskem. Takže takhle jsem si to přeneseně, to teplo hezky hned napasoval na tu zdvořilost, na kterou nesmíme zapomínat. Přeji vám krásnou noc, přeji vám zítra i krásný den, i když bude teplý, tak nezapomeňme na Artura Schopenhauera. A budu se na vás samozřejmě těšit od 8 hodin v hodince Country, je všechno, co se mi líbí. Krásné sny vám přeje Petr Kocman.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Dnes se vypravíme do světa od idealizované romantické idylky našich českých osad, hrdě nosících názvy dalekých míst, se vypravíme do Austrálie, Jižní Ameriky, ale i na západní pobřeží Skotska. Průvodcem nám bude inspirativní žena, trampským národem milovaná. Publicistka a nezávislá cestovatelka Saša Rivolová. Ahoj, Sašo.
2: Ahoj, Kubo. Ahoj, kamarádi. Ahoj všichni posluchači.
1: Jak se daleké kraje promítaly do tuzemského života v době, kdy je navštívit bylo prakticky nemožné? Co je krásné a inspirativní na Austrálii? A čím může být i v době politické krize přitažlivá Kolumbie? Doporučuji otočit knoflíkem hlasitosti doprava a užít si dnešní hodinu trampských tamtamů se Sašou Rivolovou. Pokud byste se chtěli Saši na něco zeptat nebo jí jen pozdravit, můžete nám napsat na naši SMS bránu nebo na e-mail studio@countryradio.cz. A pokud byste chtěli, můžete využít i naši mobilní aplikaci. A začneme hned první skladbou Hic sunt leones.

0: Vaby Rivola dospíval píseň Hic sunt leones z října 89. My máme dnes ve studiu Sašu Rivolovou. Možná, Sašo, abych se tě zeptal na začátek na význam té skladby. Co ona vlastně popisuje, o čem vypovídá?
1: No, ten název Hic sunt leones je samozřejmě z latiny a znamená to zde jsou lvy. A je to věta, která bývala psána na starých mapách tam, kam dosud nevkročila noha bílého člověka, to znamená nezmapovaná místa. Ale současně pro mě osobně jsou to i bílá místa nejenom na mapách, ale v člověku. A právě když člověk cestuje na vlastní pěst, riskuje, dozvídá se spoustu věcí sám o sobě, dozví se, čeho je schopen, co dokáže přetrpět, co dokáže udělat pro toho druhého, kde už končí hrdinství a řekneš si ne, do toho nejdu. A to je právě to, co mě vlastně na tom cestování hrozně láká. No a proto jsem taky zvolila tenhle název pro svoje webové stránky. Ale pozor, nemáme tam com, ale hicsuntleones.info.
0: Sašo, ještě než se dostaneme k tvým současným cestám, zůstanu v názvu skladby. Jak jsi představovala ony krajiny lvů, ty neprobádaná místa v době, kdy byla vlastně minimální šance, že by ses do nich někdy mohla podívat tedy za minulého režimu?
1: To je taky téma, které mám vlastně paradoxně ráda. Protože samozřejmě dnešní generace to sice zná z četby nebo z médií, ale nemá to prožité. A my, moje generace, my staré pažby, jsme sněli o všech těchto vzdálených místech. Četli jsme Jacka Londona, Batličku, já nevím koho všeho, Kerwooda, Májovky samozřejmě. A vždycky jsme, ne že jsme si mysleli, ale my jsme věděli, že se do těch míst nikdy nepodíváme. A ten moment, kdy se prostě ta opona roztrhla a všechno, co bylo předtím nemožné, se stalo možným, tak to bylo tak okouzlující, to byla takový dech svobody, který vlastně je mi líto, že to dnešní generace už nezažije, protože to prostě bylo heartbreaking.
0: Když se podíváme na tu recepci do tremského prostředí, tak samozřejmě jsem prosakoval, jak už si říkala, ty náměty z literatury, z filmů. Vlastně, ale potom v roce 89 ne všichni ty trampové, i když o tom zpívali a snili se, rozhodli vyrazit. Prostě řekli, že to nepotřebují, že zůstanou tady, že mají ty svoje klondajky tady a nikdy se tam nevydali a nechali si to tady. Máš na to vůbec nějakou odpověď, proč někdo zůstal takhle jako zapikán?
1: No, odpověď snad ani ne, ale velkou toleranci, velice to respektuju. Já třeba se velmi dobře znám a jeden čas jsem s nimi trampovávala, čeští paběrkové. A to jsou dneska osmdesátníci a opravdu stále ještě pravidelně jezdí na vandry pod Širák, ani
0: dokonce
1: ne,
0: v zimě přechází, že jo, brdský hřeben. No.
1: Přesně tak. A já tedy k ním chovám hlubokou úctu a vůbec mě nevadí, že zůstávají v té naší malé české kotlině. To je Miky Rivola, můj švagr vlastně, říkal, tramping je stav duše. To znamená, můžete být trampem, i když jste na kolečkovém křesle a trávíte zbytek života někde na zahradě. O tom to není. Ale pochopitelně na druhou stranu, když mě pánbu obdaroval tím, že ty nohy ještě slouží, oči ještě vidí, noha s hlavou už to slavné není, ale to se zas tak snadno nepozná. Takže chci v tom posledním období života prostě stihnout, co se dá, dohnat, co nám bylo původně odepřeno.
0: Sašo, ty jsi vybrala teď písničku Na břehu Jeniseje. Vlastně autor Ivan Mládek, zahraje to se Zelenáči. Proč zrovna tuto píseň?
1: No, jednak mě hrozně baví, protože vlastně tam se jasně hovoří veselým tónem o tom, jak my Trumpové, kteří jsme v tom prvom republikovém období prostě nosili kostkované košile a telata a tak dále, tak jsme přešli na takovou tu jako vojenskou linii a je to strašně srandovní. A kromě toho, já si myslím, Country Radio má podtitul Klidné rádio do neklidné doby. A tahle doba je momentálně hodně neklidná, hodně turbulentní a vlastně ani ne moc veselá. A tak jsem si říkala, pojďme si udělat trošku legraci a radost.
0: Dobře, a já k tomu poté přihodím Helenu Maršálkovou a Tonyho Linharta ve skladbě Jenisej. Na břehu.

0: Posloucháte Tramské tamtamy dnes se Sašou Rivolovou a my se nyní vydáme do Austrálie. Sašo, ty jsi vloni byla v Austrálii 6 neděl. První možná byla to tvoje první cesta do Austrálie?
1: Byla to moje první cesta do Austrálie, byli jsme tam teda 6 týdnů a líbilo se mi na ní hlavně, nebo ne jenom, ale moc se mi líbilo to, že jsme opravdu, prostě bylo to takzvaně na tuláka, celých těch 6 neděl jsme kempovali a projeli jsme toho spoustu a byla to paráda.
0: Možná, když mluvíš v množném čísle, tak bychom posluchačům měli říct, že ty cestuješ se svým partnerem Václavem Lomičem. Jak ty ho definuješ vlastně?
1: Já vždycky říkám, že je to můj partner na cestách i v životě, přičemž ale na cestách nám to spolu jde překvapivě mnohem lépe než doma.
0: Proto jste pořád na cestách.
1: Tak. A když je hodně zle a už bychom se mohli pohádat, tak ty dvoje oči se střetnou a v těch hlavách se ozve. No jo, sakra, když ho opustím, s kým pojedu?
0: Takže Vašku, zdravíme tě. Když říkáš, že cestujete vlastně na divoko, tak vy vlastně spíte doma pod stanem, že?
1: Většinou.
0: Většinou. A cesty třeba po Austrálii, jak se tam přepravujete?
1: Tak tam jsme samozřejmě museli mít pronajmuté auto, tam jsou obrovské vzdálenosti, jenom třeba od pobřeží do toho centra k Uluru třeba například, tak je to nějakých 800 kilometrů a na těch 800 kilometrech jsou dvě benzínové pumpy, takže tam prostě to jinak nejde.
0: Když cestuješ, tak cestuješ spíš za kulturou, za přírodou, nebo to nelze oddělit?
1: Já mám ráda pestrost ve všech směrech, takže mám ráda, když je tam od každého kousek. Samozřejmě příroda, to je jasná věc. Hrozně ujíždím na zvířatech, zvířátka to je moje. A na druhou stranu, pokud někde jsou nějaká zajímavá etnika, tak to taky jako je velice přitažlivý. A vlastně vůbec setkávání s lidma jako takovýma.
0: Ty máš vždycky velmi bohatou fotodokumentaci z těch cest. Tu můžou posluchači vidět jak na Facebooku cestovatelské pořady Saši Rivole nebo na tvých cestovatelských pořadech napříč republikou, když jezdíš. Ty fotky fotíš sama nebo...
1: Fotíme oba s Vaškem a pak si tak nějak střihnem, kdo má zrovna lepší úhel.
0: Když jsi mluvila o těch zvířatech, splnila jsi tam nějaký sen v Austrálii, co jsi chtěla vidět naživo?
1: Tak sen to zrovna nebyl, nebo pokud to byl sen, tak takový trošku jako do příšerna, ale za to byl velmi zábavný. Austrálie je samozřejmě země vačnaců. A s jedním tím vačnacem jsem se potkala takzvaně, až bych řekla, tělo na tělo. Dneska je to zábavná historka, v tu chvíli jsem byla trošku zaskočená. Tábořili jsme a Vašek odešel kamsi do křovisek vyřešit své osobní záležitosti. Já ležím v polospánku, slyším mlaskání, dýchání, říkám si, co mlaská, je půlnoc, určitě nejedl. No, mlaskal, ano, ale ne Václav, ale vombat, což je sice vačnatec, ale taky hlodavec. A prohlodal nám síťku od stanu, dostal se mi do nohou stanu a žral mi náš jediný chleba. Byla sobota večer, bez chleba nelze. Tak na něj hulákám, říkala jsem si, já když naladím, tak to je jako brány Jericha, nic. Blikám na něj čelovkou, nic, každý slušný český zvíře by dávno zdrhlo. On pokračoval v hodování, tak jsem ho už v zoufalství mlátila tou čelovkou po čenichu. On dožral do posledního drobečku, vycouval a v tu chvíli se vrátil Vašek a vydat tu díru v tom stanu povídá, co to tady nacvičuješ?
0: A vombat utekl.
1: No jasně, no.
0: Já vím, že hodně se na někoho chodí lidé koukat do pražské zoo a obdivují jejich bobky, protože oni mají ty čtverce, že jo? Nebo ty kostičky.
1: Hranaté, ano, protože oni mají hranatý konečník. Takže to je taková, aspoň se jim to s prominutím hovenko nekutálí, že?
0: Tak. Pojďme zase za muzikou. Hoptropáci nás vezmou právě do Austrálie se skladbou Veterán a poté bychom si pustili Vabiho Rivolu a Island.
1: Bezvadu.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.

0: Z Islandu zpátky do Austrálie se Sašou Rivolovou na vlnách Country Rádia. Sašo, co tě na Austrálii vlastně nejvíce zaujalo? Proč bys řekla, že by se tam měl vlastně každý podívat? Kdyby se tě někdo zeptal, proč vyrazit do Austrálie?
1: No, já si nemyslím, že by se tam každý měl podívat, protože každého z nás oslovuje něco jiného. Teď mám zrovna dva kamarády, kteří jsou v Grónsku. Grónsko je teď zrovna nějak jako velmi populární.
0: V kurzu.
1: V kurzu, ano. Já spíš tíhnu k těm teplejším krajinám. Jak už jsem se zmiňovala, tak ty zvířata, které jsou samozřejmě v Austrálii naprosto unikátní, protože jsou endemický, to znamená, nikde jinde nežijou a je jich tam prostě obrovská sada. Je tam samozřejmě nádherná příroda, jsou tam strašně zajímavá místa. Mě třeba ani tolik neoslovilo Uluru, to je ta rudá hora, že jo, kultovní, jako město, které se jmenuje Coober Pedy. A to je podzemní město, které vzniklo na základě toho, že v té oblasti se našla spousta smaragdů a protože v té oblasti vládnou obrovská horka, 40 zcela průběžně, tak ti lidé, ti původně kopáči, ale pak už i normálně žijící tam, nemohli žít na povrchu a vlastně do dneška mají byty, celé byty, dětský pokoj, jídelna, ložnice, vytesané do hloubky, jako nory do země.
0: A jak je to nesmírně zajímavé. Jak je to město staré jenom?
1: No, já si myslím, že to muselo být nějak kolem 1920.
0: Takže to není
1: přiznám
0: až tak,
1: se, že
0: až
1: jsem
0: tak
1: to
0: staré.
1: Zapomněla. Není to zas až tak staré. Bude to takhle nějak, protože vlastně tam přijížděli lidi po první světové válce, kteří neměli peníze, hledali prostě dobrodružství a hledali ten nový svět a tady tedy takovýmhle nesmírně kuriozním způsobem zakotvili.
0: Teda to jak staré Jericho nebo ty v Turecku, ty města, že jo, které našli, že byly pod zemí. No, měla jsi tam šanci vidět třeba i ty aboriginse a ty původní obyvatele nebo moc ne?
1: Trošku pár jsem jich potkala, ale bohužel ve městech a to je taková ta smutná historie, asi tak, jako jsou Křováci, asi tak, jako jsou severoameričtí indiáni, prostě my jsme jim vzali jejich způsob života, vzali jsme jim do značné míry ten jejich životní prostor a oni vlastně teď bohužel degenerují, žijí na okraji společnosti, propadají alkoholu, oni samozřejmě neumějí štěpit alkohol, takže to na ně má devastující účinek. Je to smutná historie.
0: A když bychom se podívali ještě na tu faunu a floru, ta příroda, já vím, že tam hodně hoří, že tam je vlastně oheň a ty požáry běžnou součástí toho ekosystému, že něco musí shořet, aby ten popel to tam vlastně zase za to, jak se tomu říká, zahnojil, když se to tak řekne. Je tam ta příroda, řekla by si, zdravá, není tam ta lidská, tam tolik člověk nenapáchal, ne, té škody na té přírodě?
1: Ne, ta příroda je opravdu dost nedotčená. My jsme byli v několika národních parcích, včetně právě jednoho, kde bylo těsně po těchto těch požárech a projížděli jsme prostě po silnici, ne, silničce, vlastně podél doutnajících zuhel na tělých stromů a už na těch pahýlech černých vyrážely zelené prostě halusky. Ta příroda si opravdu dokáže úžasným způsobem pomoct.
0: Teď tady máme archivní okénko. Pustili bychom si dva skutečné světoběžníky. První bude Edward Ingrish. Asi. Říkáme jako český Jára Cimrman, myslím, že posluchači o Ingrishovi toho už víte celkem dost, pokud jste našimi pravidelnými posluchači. Pustíme si jeho nejslavnější skladbu Niagáru v podání Westmanů a poté píseň od Gézy Včeličky, neméně vlastně vydatného cestovatele, který vlastně prosul tím, že hodně jezdil na lodích a přiživoval se tím, že hrával na kytaru svoje písničky lidem, kteří tomu vůbec nerozuměli. A z této doby pochází skladba Opilý koráb a tu by nám zaspíval poté kapitán Kit.
1: Těším se.

nestarel jsem se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, skladba vlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

čas noří. Zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích. Trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích. Sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý, přívaly slaný

0: mi praskne kýl, kéž sletím do moře.
1: Ano, tyto skladby už jinde než v Terémských tantamech zřejmě neuslyšíte. Dnes tu máme Sašu Rivolovou. Sašo, v rychlosti bychom se podívali na pozdravy a otázky. Tady se mi líbila moc jeden pozdrav. Ahoj Sašo, bylo to v Plzni na Lochotíně asi v roce 84. Seděl jsem sám odpoledne nahoře, vy jste šli kolem, aby se zeptali, jestli může přisednout vedle. A to tam bylo 200 volných míst. Na to nikdy nezapomenu. Dík, Kadlík. To je moc pěkné.
2: Zdravím, Karlíku, ahoj.
1: Poté tady máme, dobrý den, můžete mi prosím zopakovat ten Facebook vašeho hosta, rád bych se podíval na fotografie z Austrálie, děkuji, Jirka Hlava. Ten Facebook je cestovatelské
2: pořady Saši Rivolové.
1: Dobře, a ještě tady se podíváme. Tady píše Sany, že jsme se trošku zmýlili, že v Coverpedii nenašli smaragdy, ale opály.
2: Je to pravda. Já se přiznám, já jsem si starý, chudý Trump, takže ty diamanty jsou pro mě trošku taková jako vzdálenější záležitost, ale přijímám opravu, jsou to opály.
1: Zdravím vašeho hosta z Vláčku mezi Chocní a Náchodem. Ahoj Vicky, ať se daří tobě a všem, co jsou na příjmu ranč. Tak to je moc pěkné.
2: Taky zdravím ranči, čau.
1: Teď bychom se mohli z Austrálie přesunout v tamtamech do Jižní Ameriky, konkrétně do Kolumbie, kterou si procestovala společně s Vaškem letos. Když se řekne Kolumbie, většině posluchačů se vybaví buď problémy s drogovými kartely nebo fotbal. Jaká je ale Kolumbie doopravdy v celku?
2: No tak samozřejmě to, co zmiňuješ, Kubo, to tam stále je. I když kolumbijská vláda se v poslední době velice snaží tu drogovou problematiku co možná nejvíc omezit a docela se jim to i daří. Na druhou stranu, my jsme vlastně byli trošku, neříkám zklamaní, ale překvapení, protože jsme tu zemi čekali takovou víc autentickou. Ona v poslední době se tak, až bych řekla, amerikanizuje, jakmile je někde něco zajímavého, jak přírodě, tak třeba nějaké architektonické záležitosti a tak, tak okamžitě prostě je kolem veliký humbuk, takový jako Disneyland, stánky s cukrovou vatou a já nevím čím vším. A co je třeba hrozně legrační, to jsme se opravdu mockrát pobavili, tamnější ženy, a tím myslím ženy slušné, matky od rodin, nosí takové modely, jaké by tedy ve Spojených státech určitě vůbec neprošly.
1: Místní lidé a kultura, je tam ještě šance potkat ty autentické Kolumbani?
2: Kolumbijce.
1: Kolumbijce, tak.
2: Tak samozřejmě, že ano. Kolumbie je vlastně, co do té krajiny, hrozně pestrá, že jsou tam hory, kordiléry, je tam ta přímořská oblast kolem Kartageny, jsou tam ty pláně Llanos. Můžete vlastně se pohnout během jednoho dne z jednoho toho prostředí do druhého, do třetího. Amazonská pánev. Takže i tam jsme byli v Amazonii a tam tedy jsme ty normální domorodce potkávali.
1: Jak si tam žijí?
2: Většinou jsou to rybáři.
1: Takže asi chudě.
2: Velmi chudě, ale oni nemají tu naši evropskou náturu. Oni nepotřebují prostě hromadit. Jim stačí, že mají na živobytí a že sluníčko svítí. A já vždycky říkám, že vlastně cestování rozšiřuje obzory v tom smyslu, že se nám mění ten žebříček hodnot, že my si tady neustále stěžujeme a neustále se dovoláváme, aby se nám prostě pežilo, aby nám někde něco přidali a jaký jsme strašní chudáci. Já si myslím, že na tom tak zle nejsme a že by každý měl vidět, jak dokážou žít lidé z mála a mnohem spokojeněji.
1: Před vysíláním si mi ukazovala fotky z vaší výpravy do Kolumbie a ukazovala jsi mi tam Vaška s obrovskou 5metrovou anakondou. Prosím tě, jak je to, co to bylo?
2: No, ona se říká, že aby člověk něco viděl, tak musí mít štěstí, ovšem štěstí přeje připraveným, to je známá věc. Jenže když cestuješ na divoko, na vlastní pěst, tak prostě se na všechno připravit nemůžeš a někdy taky takzvaně spolkneš hada, v tomhletom případě by se to zrovna hodilo, i když. Prostě jsme se dostali omylem, díky naší špatné španělštině, do místa, kam jsme vlastně vůbec nechtěli. Vedro k zalknutí, nikde nic, rozpraskaná půda, jsem tam takový, jako taková bahnitá louže, byli jsme strašně otráveni. Najednou Vašek říká, tam něco žblňklo. Hele, anakonda. A děvče, které s námi tam bylo, to byla dobrovolnice z blízké biofarmy nebo ekofarmy, francouzská, ale krásně mluvící anglicky, tak užasla a říkala, Ježíš, my máme na farmě teďka 5 amerických herpetologů a ty už třetí den pasou po anakondě a furt nic, tak já jim zavolám. Lapla mobil, během půl hodiny přicválalo na koních, to bylo jako z kovbojky, 5 hadařů amerických se skočili ze sedel rovnou teda do té louže a už ji lapli a už ji táhli ven, teď ji museli změřit a nafotit a já nevím co. No a protože bez Vaška by ji neměli, tak tu hadici, protože to byla samice jsou větší, měla něco přes 5 metrů, si mohl taky pomazlit. Takže vlastně z toho počátečního zklamání najednou přišlo obrovské nadšení, bomba.
1: Budou nám hrát Brňáci, rover s karabinou, zpráva z Argentiny a poté Mikiryvola společně s Nezmary, Trail to Island.

0: Šo, my jsme už to zmiňovali tady dnes několikrát, cestovatelské pořady Saši Rivolové, ty jezdíš i po republice, kam tě pozvou, tam frčíš, máš teď něco v budoucnu v plánu, nebo teď ne, přes léto?
1: Tak přes léto samozřejmě není nic, většinou jsou to knihovny, někdy nějaký ty kulturáčky, nebo prostě jiná kulturní zařízení a občas i třeba nějaký domek seniorů, protože já jsem měla velmi starou maminku, zemřela v 93, takže mám prostě takovou potřebu těm lidem taky přinést trošku rozptýlení. Hrozně mě to baví, někdy je to trošku legrační, protože jedu tamhle někam 4,5 hodiny na hranice Moravy, tam 2 hodiny promítám, sedí mi tam 11 diváků, ale pozor, je to půlka vesnice. Takže toho si strašně vážím.
0: Když jsme zmiňovali Facebook, tak já bych vás, přátelé, upozornil na to, že Saša opravdu hodně fotí a s Vaškem mají tu fotografii velmi bohatou a Saša ji poté umisťuje právě na ten Facebook, ty fotografie i z popisy. A třeba vy jste byli s tvojí dcerou teď nedávno v Hebridech, to je vlastně západ Skotska.
1: To jsou ty malé ostrůvky u skotského pobřeží.
0: Tam si vlastně popisovala každý den, že?
1: Nehostinné. To byla taková výprava trošku jiná, jinak cestuju vždycky právě s Vaškem, ale mojí dcerunce, Berunce, je to sice nesmysl, ale bude jí co nevědět 50 a já jsem se rozhodla, protože ona má ráda ta temná místa, ty Kelty, Menhiry a takovéhle věci, že jí tedy k těm narozeninám vezmu na Hebridy. No. A byla to hrozná sranda. Takhle bylo to taky zase na tuláka, to znamená, zase jsme celou tu dobu stanovali a po dlouhých letech od mlada jsem se tak nenastopovala jako právě tady a bylo to úžasný, 15 minut a už jsme jeli a to z těch 10 dnů, 8 dnů buď pršelo nebo lilo, takže jsem ty lidi obdivovala, že si ty ucourané, mokré dvě dámy, moc nevypadaly jako dámy, vemou do auta.
0: Tam právě na tom Facebooku popisuješ vlastně každý den, vždycky s nějakou fotografií a to je moc hezké. Sašo, co plány do budoucna? Kam se chystáš zase příště?
1: No, plán do budoucna, letos jsme se nějak, bych řekla, trošku rozplánovali a rozjezdili. Protože když jsme se vrátili z těch Hebrid, tak já jsem zpracovávala fotky a ty texty a najednou v 9 večer mi vyskočilo na internetu letenka na Aljašku 15 tisíc. A to je na dnešní dobu hodně krásná záležitost. Zkrátka a dobře, tohle bylo v 9 večer a ve 4 ráno už jsme měli letenky. Letíme 24. srpna, to znamená za chviličku. A je to tentokrát ryze, bych řekla, fotografická výprava, protože losos už táhne, pojď za ním poplujem. Lososi táhnou a medvědi na ně číhají a to je to, co chceme vidět a nafotit. A strašně se na to těšíme.
0: Na jak dlouho?
1: Je to jenom na 14, asi 16 dnů, ale je to přesně v tom období, kdy tedy bychom se měli medvědů nacpat až nad hlavu.
0: Sašo, já ti moc děkuju za návštěvu, dám ti tady dárek, doufám, že máš ještě gramofon. LPčko Nových strun, které jsme, tam jsme vlastně natočili 12 nikdy nenatočených.
1: Děkuju moc krát, písniček, škoda, asi, že to nemůžou diváci, tedy posluchači vidět.
0: Vidíš přebal, kdo
1: má to
0: asi dělal.
1: Krásný přebal, ano, samozřejmě. A trošku mi ta postava tam, kterou vidím, připomíná Bédu Šedivku.
0: Je mu dost podobný s tím, že vlastně Marko Čermák nám tehdy dělal onu ilustraci za to, že jsme nahráli osadní skladbu ve standu Údolí hadrů, tak tím jsem si ho získal, že teda mě v tom pořadníku přesunul na začátek a namaloval to.
1: Tak moc krát děkuju. Moc ráda si to pustím.
0: Sašo, já ti děkuju za návštěvu a hlavně ať se ti daří a pevné zdraví. Měj se moc hezky.
1: Já děkuju za pozvání, zdravím všechny diváky, doufám, že jsem vás moc neunudila. Mějte se krásně a cestujte. Léto budiš pochváleno.
0: Kamarádky, kamarádi, mějte se moc hezky,

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj!

Už Darwin a Komenský žádali, aby se každé stvoření vyvíjelo od jednoduššího k složitějšímu. I nastávající řemeslník. Ten uřízne nejdříve polínko, pak tomu přiteše špičku a je z toho kolík. Tak dobrý kolík, že se dá zatlouci i do země. A tím svého tvůrce utvrdí, že by dokázal něco lepšího, kdyby chtěl. Třeba kus nábytku, třeba lavičku pod strom. Příští neděli si přinese několik čerstvých prken. Tak čerstvých, že mu čvachtají v rukou, když je nese z prodejny a když je začíná hoblovat. Prkno na lavičku se musí totiž ohoblovat, že ano? Jinak si člověk sedne a vrazí si třísku do prstu. K hoblování potřebujete správný hoblík, pořádný stůl, svěrku neboli upínák a spoustu špalíčků a kolíků, kterými budete klínovat stůl, abyste s ním při hoblování neujel k sousedovi. Na stůl si upevníte prkno, vezmete hoblík, na hoblík klepnete zpředu, klepnete na něj ze strany a zhora, zabrnkáte si palcem na želízko jako na strunu kytáry a ještě to není správně nastaveno, ještě není správně naladěno. Ještě jednou buch, buch, buch, ťuk, ťuk, ťuk, klep, klep a zase brnk, brnk a slyšíte to? A takhle to správně zní, teď můžete začít hoblovat. Plivnete si do dlaní, zaberete, z hoblíku vytryskne nádherná bílá hoblina a najednou hrc. Že to želízko je moc vystrčené ven. To se ví, že je. Podívejte se, jaký zub vykouslo do prkna. Kde je kladívko? Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác. Brnk, brnk. Teď to vypadá líp. Želízko se kapánek schovalo, zaberete a hoblík pro změnu nesebere ani třísku. Fix námol, to je nějaký čůlisnej hoblík. Klep, klep, ťuk, ťuk, bác, bác, želízko povylezlo, hrc, další zub v prkně. A tak klepáte a ťukáte do hoblíku ze všech stran, želízko vylézá a zalézá, ale vždy víc, než by mělo, to není hoblování, vždyť to prkno ohlodáváte jako bobr kanadskou jedli. Teprve při slunce západu prkno zbělá, teprve pak je jakž takž ohlodané, ale za tu cenu, že jste otloukl hoblík až k neuvěření, stupil želízko a že se vám rozvrzal a rozlezl stůl, co vám sloužil za ponk. Ovšem proč? No protože jste neměl ten správný hoblík. To přece nejde koupit ten první, co vám padne do očí. Hoblíků je, jen si to spočítejte. Je hladík, je macek, potom uběrák, cídič, člunkář, páskař, klopkař, držkovec nebo falcovník, potom koutník, polodrážník a římsovník, i zubák je. A co máte vy? Vy máte akorát hoblík. Měl jste si nejdřív koupit nějakou příručku o tom, jak se co dělá. Z knížek se dozvíte věcí, tam se dočtete spoustu zajímavostí. Například, že u nás roste nejenom smrk, smrk víte, smrková prkna jsou. I borové fošny někdy jsou. Ale u nás prýroste i jasan, dub, javor a modřín, douglaska, jilm, vas a cer. A cer, že se dá použít na lecos, ale nehodí se na pivní sudy. Vidíte ještě, že jste začal dělat lavičku a ne pivní sudy. A tak si na základě toho zajdete do stavebnin a panu vedoucímu řeknete, že potřebujete dřevo, ale ne smrkové ani borové, ale něco jilmového, něco javorového a několik trámků z osiky na krokvičky. A pan vedoucí řekne moment, vytočí telefonní číslo a za pár minut přijede útulná sanitka s dvěma chasníky, co vás obléká do svěrací kazajky a odvezou k myslivečkům. A tam si v klidu rozmyslíte, jak budete v neděli letovat kona.

Okay.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.